Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí si pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak

špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Míza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s Žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

Duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili.

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25. skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

Tak už běž, pro co tvé srdce tiká, hvězdám věř, nad mapou pomohou. To, co v rukou máš, snadno se upouští.

0: Tak co? Líbí? Mně moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z
1: ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi
1: ale
0: počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikaté cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu. Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karla Efa na scénu. A Karla Efa rádio na uchu, no obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on vstupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní scéně, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu povídal, a nemám tě rád. Se otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, je tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky za zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhej.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, tak. A kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A přála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Děkujeme.
8: Růža Strychnovská, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou, soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Mm-hmm. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: bilitací, bilitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě, abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji, děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, jinak doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím, na zdravím Pavlínku.
2: Děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, a vy taky, pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže
2: kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu a ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. smutný, soudruze, tak to je?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám. Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku, já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kajutě. kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, no tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministryně financí má za sebou první den jednání o rozpočtu s vládními kolegy. ČES plánuje ročně investovat zhruba 6 miliard korun do modernizací jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Prodlouží se díky tomu jejich životnost. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech ojedinělé měřící zařízení na monitoring kvality vody v řece Úhlavě. Dnes bude převážně oblačno, naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. První část ministrů byla vyjednávat o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Konkrétní částky, s kterými mají jejich rezorty hospodařit v příštím roce, ale nikdo z nich nekomentoval. Někteří se na rezort financí vrátí ve čtvrtek.
2: Dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost. Představil ale hlavní cíle.
3: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů, abych nezapomněl, budeme zvyšovat platy.
2: Naopak vyřešený rozpočet má třeba ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
4: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích rozpočtových.
2: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniele Brichtová, Český rozhlas.
0: Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60. Potvrdila to společnost ČES. Podle ní pomáhají se zajištěním dalšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně. Dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČES Bohdan Zronek.
5: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
0: Nové automatizované měřící zařízení sleduje kvalitu vody v řece Úhlavě. V republice jsou jen dvě. Povodí Vltavy ho instalovalo v Klatovech, aby získalo přesná data, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Do řeky se vypouštějí při deštích přímo z kanalizace, aby se nezahltěla čistírna odpadních vod. Od příštího roku by je měla

0: zachycovat nová retenční nádrž, kterou Klatovy právě staví. Hydrobiolog Jindřich Duras doplnil, že je třeba potvrdit, jak po dešti v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou vysoké koncentrace škodlivých látek a kolik kilogramů kterých látek proteče za rok. Výsledky pomůžou pak porovnat, co přineslo vybudování nové nádrže.
1: Počasí.
0: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni. Na horách naměří do 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu a večer bude slábnout. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve středu 19. srpna. Tak dobré ráno a hezký a úspěšný den přeje ze studia Luboš Voráček.

Marie Rotrová rozpívala 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je středa 19. srpna. Do konce roku nám zbývá pouhých 134 dní a svátek dnes slaví Ludvíkové. Ludvík je jméno německého původu, které vzniklo snad z germánského jména Ludvík nebo Chlodovech, což je moderní německá verze, je tedy Ludvík, ze slov hlid, tedy sláva, a také vik, tedy bojovník. Ludvíkům k svátku všechno nejlepší. V roce 1279, právě 19. srpna, biskup Tobiáš z Bechyně společně s Hinkem Berkou z Dubé svolali sjezd šlechty, který se sešel v Praze. Zde se ukázalo, že většina šlechty je stavem věcí v království silně znepokojena. V roce 1435 vojsko táboritů bylo poraženo katolickými silami Oldřicha z Rožimberka. Stalo se tak v bitvě u Křeče. Šlo o poslední klasickou bitvu husitských válek. V roce 1619 čeští stavové prohlásili Ferdinanda II. Za sesazeného z českého trůnu a o týden později pak zvolili novým králem Fridricha Falckého, vůdce protestantské unie. Tím vyjádřili svůj definitivní rozchod z Habsburky. Ještě vzpomeňme rok 1969, to na mnoha místech republiky u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy začaly masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Skončily pak 21. srpna a vyžádali se 4 mrtvé. 19. srpna roku 1884 zemřel ve Vlachově Březí Jakub Burza. To byl jeho český lidový umělec, zedník a představitel tvorby tzv. Šráfuňků, neboli tedy profilovaných štuků. Na Prachaticku a také na Strakonicku vytvořil na zemědělských usedlostech, hospodách i řemeslnických dílnách honosné a také výrazně tvarované štíty. Jeho práce najdeme ve Vlachově Březí, Libotyni, Šumavských Hošticích, Dvorech, Lštění, Předslavicích a ještě na spoustě dalších míst. Jako Burza pracoval především jako fasádník. V roce 1892 zemřel v Českých Budějovicích František Zdeněk Skuherský. To byl hudební skladatel, pedagog a teoretik. V roce 1901 zemřel v Myslkovicích u Soběslavy rodák z Volině Josef Kajzl. To byl významný český profesor, vědec v oboru politické ekonomie, nejvýše postavený Čech v dějinách rakousko-uherské monarchie. V roce 1983 zemřel rodák z Líšnice u Milevska Břetislav Benda, sochař, který patřil mezi významné české sochaře 20. století. V roce 1997 zemřel ve věku 51 let známý to zpěvák Petr Novák. V roce 2003 zemřel v Českých Budějovicích rodák z Midlovar Josef Petr Ondok, katolický kněz, řeholník, spisovatel a vědec. A ještě vzpomeňme rok 2023, to navždy z tohoto světa odešel Vašo Patejdl, slovenský zpěvák, hudebník a hudební skladatel. Bylo mu 68 let. 19. srpna roku 1852 se v Netolicích narodil František Adolf Borovský. To byl historik umění, muzejní pracovník, znalec díla Václava Holara. V roce 1907 se v Písku narodil Jiří Srnka, hudební skladatel. V roce 1923 se v Šumavských Hošticích narodil Václav Gajer, režisér a scénárista. V roce 1936 se v Táboře narodila Hana Purkrápková, to byla keramička a sochařka, zemřela 14. ledna roku 2019. V roce 1938 se narodila herečka Věra Galatíková a ještě vzpomeňme jedno jméno a tím je Bill Clinton, 42. americký prezident. Právě dnes je mu rovných 80 let. A vám, kteří také máte narozeniny, tak všechno nejlepší k tomu výročí vašeho narození, ale hlavně, a což je asi nejdůležitější, na tom se shodneme, hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na šest, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo a místy přehánky. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 11 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno. Jenom výjimečně se objeví přehánky, s větší pravděpodobností pak na severu kraje a na horách. K večeru se bude od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vár by měl mírný jihozápadní nebo západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 2, to je střední zátěž. A ještě se podíváme hned po ránu také na SMSky, které posíláte. Přišla nám zpráva z Vyššího Brodu, kde je oblačno, 17 stupňů a klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme a do Vyššího Brodu přejeme také hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I umělecká díla potřebujete občas někam uklidit. Galerie hlavního města Prahy proto dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka. Z bývalého skladu léčiv a civilní obrany je teď moderní zázemí pro tisíce obrazů, soch a také fotografií. My se tam za chvilku vypravíme, ale ještě předtím píseň, která se jmenuje Dávno vím.

0: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíše vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď ale má úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohl závidět nejeden návštěvník galerie.
1: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
2: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
1: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a ty tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
2: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
1: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
2: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budeme stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
1: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
3: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
1: Budovy mají také solární panely.
3: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
1: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Lenka Rybáčková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sklizeň na jihu Čech postupuje letos díky teplému a suchému počasí rychleji. Jihočeští farmáři už sklidili téměř všechny obiloviny i řepku. Na polích zbývá posledních 36 hektarů ovsa. Výnos je kvůli nedostatku deště nižší než loni. Zatímco u obiloviny se loni hektarový výnos pohyboval kolem 6 tun, letos je to o tunu méně. U řepky letos výnos z hektaru dosáhl zhruba o pětinu méně než loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Čimelice na Písecku dokončily propojení dvou vodovodních řadů. Investice přišla obec na víc než 2 miliony korun. Nezávislá starostka Šárka Hrdličková doplnila, že vzniklo 140 metrů nového vodovodního řadu. Napojilo se 5 rodinných domů, jejich studniční voda byla nevyhovující. O připojení k vodovodnímu řadu můžou žádat další občané obce. Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl. Zemřelo přitom nejméně 30 horníků. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné, zároveň dál hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle AP v zemi běžné. V malých dolech totiž často pracuje několik tisíc lidí bez dostatečného ochranného vybavení. Ve věku 77 let zemřel hudebník, bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. Informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl téměř 60 let. Kapela ZZ Top vznikla v roce 1969 v Houstonu a postupně se zařadila mezi nejúspěšnější zástupce jižanského roku. Skupina prodala více než 50 milionů desek a získala 3 nominace na hudební cenu Grammy. Bude většinou oblačno, přechodně polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 27 stupňů, na horách do 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu, večer bude slábnout a biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. V Centru pro ženy v jordánské Zarce vyrábějí speciální edici mídel v českých barvách. Projekt České ambasády má dobročinné organizaci pomoci překonat období, kdy jí kvůli úbytku turistů klesly prodeje výrobků. No a jak uslyšíte za chvilku, hledá i další cesty, jak svou dílnu udržet. Ze všeho nejdříve ale je tady Okromé lásky v podání kapely Olympik.

0: Možná jste si letos z dovolené přivezli jako suvenýr mýdlo. V Jordánsku je ručně vyrábí například jordánské, syrské a také palestinské ženy z organizace Zarqa Life Center. Jenže západních turistů v zemi kvůli válce na Blízkém východě ubylo. A tak mýdla v českých barvách tam tak teď dělají například i pro českou ambasádu.
1: Dostala jsem zástěru a Amal, která je tady hlavní mýdlo vyráběčka, mne hned zapojila do práce. Teď Amal přinesla všechny ty oleje, které budeme na mýdlo potřebovat.
2: Bambucké a kakaové máslo, olivový, kokosový a palmový olej a olej ze sladkých mandlí.
1: Tyčový mixer.
3: Soda. Umoj.
1: Do těch jemně promíchaných, smíchaných olejů teď přijde kombinace jedlé sody s vodou. Teď si tady dáme lekci arabštiny v barvách.
3: A pět.
1: Barva číslo dvě je červená.
3: Ahmar.
1: A ještě modrá. Azrak?
3: Azrak.
1: Ta výroba mídel, jak mi připomíná projektová koordinátorka Maha, tak tady má docela dlouhou tradici.
4: Teď se taky snažíme oslovit kavárny, že bychom pro ně vyráběli mýdla s použitou kávovou sedlinou. A další plán je vyrábět mýdla i svíčky na míru různým zákazníkům nebo třeba jako dárky na svatby.
1: A jedním z těch pomyslných zákazníků je i česká ambasáda v Jordánsku, jak mi popisuje velvyslankyně Andrea Kučerová.
5: My tímto projektem se snažíme vlastně tuto těžkou dobu překonat tím, že jim vlastně umožňujeme pro nás vyrobit velký počet mýdel, které zároveň jsou pro nás i jako propagací České republiky. My tato mýdla následně budeme rozdávat na recepci ke státnímu svátku.
1: Jak Amal připomíná, tak to zadání od české ambasády nebylo úplně snadné.
2: Protože musíme mít tři různé barvy, tak potřebujeme tři lidi najednou.
1: Máme tady před sebou silikonové formičky ve tvaru srdce. A to je ta náročná operace. Přišel ještě na pomoc dobrovolník Štěpán. Každý teď máme v ruce jeden z těch kelímků.
6: Není to taková sranda, co?
1: Není. Když to člověk nenalije správně, tak z toho je fialová. Tak myslím, že jsme se docela sehráli. Teďka ty další tři už vypadají dobře. Z jordánské Zarqy, Jana Karasová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:15, přichází informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo a místy přeháňky, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 11 stupni Celsia. Přes den očekáváme převážně oblačno. Jenom výjimečně se objeví přeháňky s větší pravděpodobností na severu kraje a také na horách. K večeru se pak bude od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihozápadní anebo západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dobré, během dne až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na dvojce, to je střední zátěž. Zítra ve čtvrtek bude převládat velká oblačnost. V noci na čtvrtek bude i polojasno. Ráno se místy objeví přeháňky anebo bouřky. Dopoledne budou přeháňky pouze ojedinělé, odpoledne a večer pak budou četné a opět budou lokálně i s bouřkami zítra. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 17 až 13 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 25 až 29 stupňů Celsia. A zítra by měl vát mírný, jeho západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. A podíváme se ještě na SMSky, ať víme, jak pak je u vás za oknem. Přišla zpráva ze Zduchovic. Pošmurná obloha nad Zduchovicemi a 15 stupňů. Slabý vítr. Klid a pohodu přeje všem Josef. Josefe, děkujeme za zprávu a do Zduchovic také přejeme. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Festival Vidiny začíná dnes na náměstí v Třeboni. V 17 hodin a 30 minut nabídne úvodní performance k instalaci Nekonečná výměna. Od 18 hodin to budou soutěžní videoklipy z ozvěn Anifilmu. Ve 20 hodin pak zahraje Vojtěch Líbl zvukové koláže. Experimentální videomapping pro festival od autorky Anežky Hlinkové, tam začne pak v 9:30 večer. Laskavá jóga pod širým nebem začne v 16:30 odpoledne v areálu Českobudějovického letního kina Háječek. Na Volinské plovárně v 15 hodin začne představení Dlouhý, široký a bystrozraký v podání divadelního souboru Studio Del Art. Letní kino v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově od 8:30 bude promítat oblíbenou klasiku Forrest Gump. V Českobudějovické Žižkárně v 17 hodin začne představení, které se jmenuje Kolem jdoucí. Noční komentovanou prohlídku města připravili od 19 hodin ve Vimperku. Letní kino v Písku od 8:30 promítne film Odysea. Na Vltavotýnském otáčku začne v 21 hodin představení Poprask na laguně v podání divadelního souboru Vltavan. O historii a také o zákulisí nebo historii a zákulisí radnice se od 10 hodin a 15 minut dopoledne tedy dozvíte více v Českých Budějovicích. Bude tam komentovaná prohlídka Českobudějovické radnice. No, pak mám ještě pozvánku na komedii. Komedii o tom, kdo koho svede dřív. Právo první noci. Tak hraje se dnes od 8:30. Zahraje kulturní společnost Alta, konkrétně v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. A vlastně ještě jedna pozvánka, ta je do letního kina v Černé v Pošimaví, které připravilo od 8:30 snímek Odvážná Vajana.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli suchu musí rekreační lodě z Orlické přehrady vyzvedávat jeřáb. Průtah Modlešovicemi na Strakonicku čeká rekonstrukce. Silnici doplní osvětlení a chodník. Přípravné třídy můžou dětem pomoct s adaptací na školní prostředí. Ministr školství Plaga je chce zachovat i po roce 2029. Obloha dnes bude většinou oblačná, naměříme až 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rekreační lodě z Orlické přehrady vyzdvihuje na její hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o více než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. Zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne, popisuje ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík.
2: Je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
0: Kvůli zachování průtoku na dolním toku řeky začne povodí Vltavy zřejmě na přelomu srpna a září vypouštět vodu i ze Slapské přehrady. Řidiči v Modlešovicích na Strakonicku projedou od příštího roku obcí po nové silnici. O náklady na její výstavbu za 30 milionů korun se podělí Jihočeský kraj s radnicí ve Strakonicích. Vedení města zajistí opravu inženýrských sítí a vybudování veřejného osvětlení a chodníků. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí Naše Česko se opravy týkají úseku dlouhého téměř kilometr.
3: Reálný začátek těch prací bude někdy v září letošního roku a určitě se to nestihne udělat do zimy, tak to máme naplánováno, takže se to rozdělí na dvě etapy. Jedna polovina by se udělala do konce letošního roku a zbytek na jaře příštího roku.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy na základních školách. Původně měly skončit v září 2029. Doteď do nich totiž nastupovaly hlavně děti s odkladem. Těch má být po zpřísnění pravidel pro odklady méně a není tak jasné, pro koho by nově přípravné třídy byly určené. Podle ředitele základní školy Strošmajerova náměstí v Praze Františka Rady ale můžou pomoct i dětem bez odkladu.
4: Do přípravných tříd může chodit i dítě pětileté na místo posledního roku mateřské školy, kdy třeba pro ty děti se ukazuje, že ta adaptace na právě školní režim nebo zvykání si na nové prostředí může být náročnější a může jim v tomhle tom vlastně pomoct i bez samotného odkladu.
0: Děti v přípravné třídě mají standardně 20 hodin týdně, tedy podobně jako v první třídě. Naučí se třeba udržet během výuky pozornost. Podle rady ale můžou přípravné třídy pomoct i s logopedickými problémy. Právě kvůli těm děti často odklady mají. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti

0: Max je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy navíc podle portálu Bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu.
1: Počasí.
0: Středa bude většinou oblačná, přechodně polojasná, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni. Na horách naměří do 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu a večer bude slábnout. A biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Řidiči na Písecku neprojedou po silnici 140 z Ražic na Drahonice k hlavnímu tahu na Strakonice. Důvodem je oprava úseku mezi Ražicemi a Štěticemi. Práce budou hotové nejpozději 18. září. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Šest hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 19. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Za pár minut se vypravíme do historie. Postupné obsazování studijních budov okupačními vojsky vedlo k vytvoření unikátního systému vysílání. Čeká nás třetí díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68, který mapuje fungování rozhlasové zpravodajské štafety, díky které regionální studia udržela souvislé informování veřejnosti. Za chvilku k tomu uslyšíte víc, třetí díl nabídneme po písničce. U tu první nám zpívá Vaby Daněk.

0: Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště pak obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala regionální studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu, vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravil Karel Sedláček, hlasatel z roku 1968 a také publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7:27. V tomto okamžiku se ozvala ústřední strava Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení, ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut. A ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Česko-technologické, profesor doktor inženýr Jiří Klikorka, vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
13: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě minuta, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo, místy přehánky a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 16 až 11 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno, jenom výjimečně se objeví přehánky, s větší pravděpodobností na severu kraje a také na horách. K večeru se bude pak od jihu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách pak 20 až 23 stupňů Celsia a vát by měl mírný, jihozápadní nebo západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne až velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na dvojce, to je střední zátěž. Podíváme se na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMS-ka také z Trhových Svinů, kde je zataženo 18 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeje a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A ještě tu mám zprávu z Větřní, kde je 17 stupňů, mírně skoro polo pod mrakem. Zdraví Zuzka a Honza. Tak i za tuto SMS-ku děkujeme a do Větřní také přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Lenka Filipová se svou dcerou Leny dospívali 7 minut po čtvrt na 7 a až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha Patrik Eliáš. A například se dozvíme i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils, konkrétně tedy nabídku být trenérem v tomto klubu. Bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji.
0: Tak celý rozhovor s Patrikem Eliášem odvysíláme po 13. hodině. A teď nám zaspívá Vašo Patejdl. Nesmí.

0: Ve studiu je Lenka Rybáčková, čekají nás zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek můžou požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm v krajském městě nebo ti, kteří v něm studují. Žádosti je možné podávat do 15. října. Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb se dnes bude projednávat v Senátu. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují návrh v některých bodech upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Koalice o návrhu mluví jako o takzvaném EET 2.0. Oproti předchozímu systému už by podnikatelé třeba nemuseli tisknout účtenky. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku je vypsaný na dnešek. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Český hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarkord začne v galerii města Třeboň v 17 hodin. Na ní pak v 19:30 naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jiljí. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmi finále. Američanku Jovičovou porazila 0-2 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menčík. Bude většinou oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky, a to spíše na severu kraje a na horách. K večeru se začne obloha od jihu vyjasňovat. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu nebo západu a večer bude slábnout. A biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Kyvadlový provoz čeká na řidiče jedoucí z Třeboně do Halámek. Silničáři opravují silnici v Majdaleně. S omezením a kolonami tam počítejte do první poloviny listopadu. A dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 3 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. V roce 1646 napsal Karel Rabenhaupt ze Suché šifrovaný dopis, který císařští úředníci zadrželi. Jeho obsah ale pak zůstal nerozluštěný po staletí a neporadili si s ním ani účastníci kryptologické soutěže. Co se nakonec podařilo přečíst až v roce 2020, tak to prozradí dnešního Česká vlastivěda, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji uslyšíte. Ze všeho nejdříve bude hrát kapela Kryštof.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Skoro 400 let trvalo, než odborníci rozluštili jedno jihočeské tajemství, ale prý o nic nešlo. O co jde, vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. V dnešní jihočeské vlastivědě připomeneme drobnost týkající se šlechtického rodu, který se psal jako Robenhapové nebo také Rabenhauptové ze Suché. Původně se jednalo o zámožnou budějovickou rodinu, jejíž členové byli povýšeni do vladického stavu a na přelomu 15. a 16. století vlastnili krátce tvrz Suchou, podle níž užívali přídomek. Tvrz společně s dvorem a menší vesnicí stávala mezi Pištínem, Břehovem a Češnovicemi a v současnosti už neexistuje. Rod rozšířil své majetky o další statky v Čechách, na Moravě a také v Rakousku. Jeden z příslušníků rodu, mladý Karel Rabenhaupt, se po bitvě na Bílé hoře uchýlil do Nizozemí, kde studoval pevnostní stavitelství a později působil v armádě. V roce 1646 napsal šifrovaný dopis, který byl ale zadržen, předán císařskému vyslanci Maximiliánovi Strautmannsdorfu a dnes se nachází v jeho pozůstalosti uložené v plzeňském archivu. Dlouhou dobu, dokonce několik staletí, se vůbec nevědělo, o čem se v dopise píše. S rozluštěním si před časem neporadili ani účastníci jisté kryptologické soutěže a dešifrování se tak podařilo až v roce 2020. A obsah tohoto psaní? Prý nic tajného, jen v celku běžná vojenská komunikace.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dnes, stejně jako včera, drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace po té noci?
2: Aktuálně máme na jihu Čech oblačnou až zataženou oblohu a teploty mezi 15 a 18 stupně Celsia. V Českých Budějovicích skoro zatažená obloha 17 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1011 hektopaskalů, tlaková tendence pokles a pak vzestup. Churáň hlásí 13 stupňů a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačná obloha, přechodně bude až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky s větší pravděpodobností na severu kraje a na horách. Odpoledne budou srážky ustávat a bude postupně ubývat oblačnosti. Večer od jihu až do vyjasnění. Dnešní maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vátr ráno slabý, během dne mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na jižní. Bude zátěž dnes na dvojce, střední zátěž.
1: Jaké jsou teplotní rekordy k 19. srpnu?
2: V Českých Budějovicích ta maximální hodnota je z roku 1943 36,7 stupně a ta minimální z roku 1978 4,6 stupně. Průměrná hodnota pro dnešní den 18,6 stupně. Slunce dnes vyšlo v rovných 6 hodin a zapadne pak 10 minut po 8 hodině večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku jasno až polojasno, během noci ale bude oblačnosti přibývat a k ránu místy dorazí přehánky nebo bouřky. Noční minima 18 až 15 stupňů, na horách 16 až 13 a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v těch bouřkách k ránu přechodně zesílí. No a zítra přes den pak převážně velká oblačnost, ráno místy s přeháňkami nebo bouřkami, dopoledne pak těch srážek bude méně, přehánky budou jenom ojedinělé. Odpoledne a večer pak ale budou opět četné a opět se místy přidají bouřky. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, pro tuto chvíli, no a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Z Orlické nádrže u její hráze vytahují lodě z vody. Vytahuje je velký jeřáb. Hladina je tak nízko totiž, že by mohli uvíznout na suchu. My se na místo vypravíme, abychom zjistili více, ale ještě předtím necháme zaspívat Vladimíra Mišíka.

0: Hladina Orlické přehrady je oproti normálnímu stavu přibližně o 12 metrů níž a podle prognóz bude dále klesat. To také ohrožuje rekreační lodě. Aby neuvízly na suchu, nabízí teď Povodí Vltavy jejich majitelům, že je zdarma vytáhne jeřábem. Zájemci můžou tuto službu využít do konce týdne.
1: Z hladiny Orlické přehrady vytahuje menší rekreační loď jeřáb. Musí ji zvednout do výšky asi 15 metrů a dát na podvalník. Loď vlastní Milan Kulovaný, který si ji připevnil a odveze.
2: Protože je málo vody a nemůžu stát v marině, mám pod sebou už málo vody, takže bych musel nocovat někde na divoko a nemůžu tam nechat loď jen tak stát. Jinak mám zase zaplacenou marínu, kde ztrácím spoustu peněz za půlku sezónu, by se dalo říct, protože tady kolikrát stojím do 4. října jakoby v pohodě.
1: Majitelé lodí musí vždy připlout až ke hrázi, kam jim pracovníci dají popruhy a k ním si plavidlo připevní. Popisuje Josef Novák, který společně s jeřábníkem lodě z hladiny vyzdvihuje.
3: Oni dostávají přesné instrukce, prostě který popruhy, kdy je mají provlíknout, kudy je mají provlíknout, na jaký háčky na ty řetězy je mají dát a pak ukážu jeřábníkovi tak, aby mohli vystoupit a tu loď opustit a pak už je to jenom břemeno, pak už to jede nahoru.
1: Hrozí tam vlastně třeba i nějaké riziko, nebo je to bezpečné?
3: Když to dělám dobře, tak je to bezpečné. Riziko je obrovský. Vy si pamatujete ještě na magnetofonové pásky. Dělejte si dvě smyčky a dejte si do nich vajíčko. A zkuste to, jestli se rozbije nebo nerozbije. Asi tak, no.
1: Kvůli suchu lidé nemůžou lodě vytahovat do strmých břehů. Hladina klesla zhruba o 12 metrů, takže nefunguje ani lodní výtah, který by dostal plavidla pod Orlickou hráz. Přibližuje ředitel sekce správy Povodí Vltavy Tomáš Kendík.
4: Ta akce, která tady se teďka děje na hrázi, tak je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, které by to sucho zmírnily anebo zastavily, takže máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Hrozí v blízké době, že byste museli začít opouštět vodu i ze Slabské přehrady?
4: Ano, tato varianta v tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně a ty současné výpočty naznačují tomu, že by vlastně k začátku nadlepšování vodního díla Slapy mohlo dojít na přelomu srpna a září letošního roku.
1: Majitelé lodí se můžou přihlásit o bezplatné vyzvednutí plavidel na webu Povodí Vltavy. Jeřáb můžou využívat do 31. srpna. Z Orlické přehrady Josef Beneda, Český rozhlas.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává

0: Hypotéka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst. Do konce roku to ale nestihnou. Kamenité podloží komplikuje stavbu čistírny odpadních vod ve Valtínově na Jindřichohradecku. Krysice na Písecku mají nové dětské hřiště. Bude většinou oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
5: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
6: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
7: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
6: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
8: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
6: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
3: Kunžák na Jindřichohradecku zaplatí zhruba 130 milionů korun za stavbu kanalizace a vodojemu ve Valtínově. Část nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Kvůli komplikacím se náklady možná ještě zvýší, vysvětluje nezávislý starosta Kunžáku Petr Král.
9: Představa vysoutěžená byla 130 milionů. Jaká bude realita, to ukáže až stav, protože samozřejmě vznikají tam nějaký více náklady, protože tady jsme našli velikánský kameny, které jsou tady vlastně v okolí Kunžáku, všude rozházený po lesích, po polích, tak ty jsou bohužel i pod tou komunikací a musíme vyndavat nebo překopávat a podobně, což nikdo nepočítal, že těch bude tolik.
3: Nové dětské hřiště je od poloviny srpna v Krsicích na Písecku. Za 160 tisíc korun je tam postavili čemelice, pod které tato místní část spadá. Na hřišti je 5 herních prvků, lavičky a oplocení. Proč vzniklo dětské hřiště právě v Krsicích, vysvětlila nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
10: V Krsicích takové hřiště chybělo, vzhledem k tomu, že dneska tam máme 10 dětí, které navštěvují základní školu v Čimelicích a spousta dětí tam projíždí, protože tam vede cyklotrasa.
3: Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP, podle které to byly druhé větší otřesy v oblasti v posledních dnech. Nové zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra, který zůstal po zbytek dne zavřený. Podle Národního geografického institutu měly otřesy dopoledne sílu 4,8 stupně. Záchranné složky uvedly, že se na ně v Granadě obrátily stovky lidí, kteří nejčastěji hlásili padající trosky.
4: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně zatažený. Ojediněle se objeví přehánky, spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubyde i oblačnosti. Od jihu se večer začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný jihozápadní nebo západní. Večer se změní na jižní a biozátěž bude nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně se podle našich informací na jihu Čech jezdí bez nehod. A na Jindřichohradecku je

0: Až do konce srpna uzavřená silnice z Kardašovy Řetice do Pluhova Žďáru objíždí se přes Dírnou. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vysoké teploty letošního léta zasáhly také ptactvo. Bude o tom mluvit také náš host, krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 ve středu 19. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Leona Machálková rozpívala 9 minut po 7 hodině. V pravidelný čas tedy pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. A ten dnešní kousek bude o tichu. Slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když ležíte v noci uprostřed přírody, v úplné tmě a v naprostém tichu, nejprve vás to překvapí, pak zarazí a nakonec se začnete toho ticha možná i trochu bát a každý nepatrný zvuk se zdá být najednou nebezpečný. Z města je člověk zvyklý na neustálý hluk, který často už ani nevnímáme, protože nás pronásleduje soustavně a když něco, co s námi je stále, ztratíme, pak nám to chvíli chybí. Stává se mi na terase chalupy, že si sednu, zaposlouchám se do ticha, užívám si ho a najednou se ozve zvuk sekačky. V dálce zaštěká pes a já jsem smutná, že to ticho narušují. Ptáci zpívají a nadávají si tak hlasitě, až jsem překvapená. Šum větru, který rozhýbe koruny stromů a ty hlasitě zavržou, zahučí a rozespívají své listy. A vy jako byste náhle byli součástí toho ticha, neticha a začínáte si užívat tu možnost ho slyšet. A najednou je tu realita. Zaskřípe cirkulárka a ten ostrý zvuk řezaného dřeva vás nadzvedne ze židle a vy máte chuť zakřičet, běžte s tím někam. Možná si to ticho se zárukou, které se prodává v plechovkách, jak se zpívá v té slavné písničce z osmdesátek, budeme opravdu časem kupovat. Ale dokážeme mu ještě naslouchat?

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme převážně oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle se objeví přehánky s větší pravděpodobností na severu kraje a na horách. Odpoledne pak budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Večer pak od jihu dojde až k vyjasnění. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia a vád by měl. Ráno slabý, během dne pak mírný jihozápadní nebo západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na jižní. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď na dvojce, to je střední zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Velešína. Ve Velešíně je oblačno a 16 stupňů. Pěkný celý den všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je po dešti, zataženo, klidno, 17 stupňů. Píše a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je oblačno až zataženo, slabý vítr a 16 stupňů. Píše a zdraví a hezký den přeje Marie. Tak i vám, Marie, do Brloha děkujeme za zprávu. V Prachaticích, tam je zataženo, 17 stupňů, fouká. Pohodu ve zdraví přeje Helča všem. Helče, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je zataženo, 16 stupňů. Pohodový den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme i za zprávu z Borovan a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Klavírista Melody Makers si podřízl větev a já dostal nabídku. Líčí Jakub Šafr cestu do známé kapely. Jakub Šafr je jazzový klavírista, hraje už od 6 let, zaujal na soutěžích i při koncertech. Své jméno spojil se swing trio Avalon, Šafrs, Riffers a nebo Melody Makers a bude naším dopoledním hostem ve středu po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5,5 minuty po 7:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Festival Vidiny začne dnes na náměstí v Třeboni. V 17:30 nabídne úvodní performance k instalaci Nekonečná výměna. Od 6 hodin pak to budou soutěžní videoklipy z ozvěn Anifilmu. Ve 20 hodin zahraje Vojtěch Líbl zvukové koláže. A experimentální videomapping pro festival od autorky Anešky Hlinkové začne v 21 hodin a 30 minut. Laskavá joga pod širým nebem začne v 16:30 v areálu Českobudějovického letního kina Háječek. Na Volinské plovárně v 15 hodin začne představení Dlouhý, široký a bystrozraký v podání divadelního souboru Studio Dell'Art. Letní kino v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově od 20:30 bude promítat oblíbenou klasiku Forrest Gump. V Českobudějovické Žižkárně v 17 hodin začne představení Kolem jdoucí. Noční komentovanou prohlídku města připravili ve Vimperku, začne v 19 hodin. Letní kino v Písku od 19:30 probítne film Odysea. Na Vltavotýnském otáčivém hledišti začne v 21 hodin představení Poprask na laguně v podání divadelního souboru Vltavan. O historii a také zákulisí radnice v Českých Budějovicích se dozvíte více v 10 hodin a 15 minut. Komedii o tom, kdo koho svede dříve, Právo první noci, odehraje dnes v 19:30 kulturní společnost Alta v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. A ještě jedna pozvánka, ta je do letního kina v Černé Pošumaví, které připravilo od 19:30 snímek Odvážná Vajana.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platů ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Ta bude ve schůzkách s jednotlivými ministry pokračovat i dnes. 50 dobrovolníků z celého světa v těchto dnech pomáhá na Šumavě s obnovou mokřadů. Projekt organizace Na mysli, zaměřený na zadržení vody v krajině, se v chráněné oblasti letos koná už po čtvrté. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku, například kolem Horské Kvildy, na Křemelné nebo na Nových Hutích. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60. Potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním dalšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Ročně zhruba 6 miliard korun. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně. Městskou hromadnou dopravu v Českém Krumlově doplní od září první elektrobusy. Nové nízkopodlažní vozy nahradí dosavadní autobusy po více než 20 letech a nabídnou cestujícím klimatizaci, bezbariérový nástup i tiší provoz. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody, je ale podmíněná dojednáním dalších dokumentů. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně zatažený. Ojediněle se objeví přehánky, spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubude i oblačnosti. Od jihu až do vyjasnění. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný, jihozápadní nebo západní a večer se změní na jižní. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. V Trhových Svinech je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance až do konce listopadu, tak řidiče musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 3 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu. Pěkné ráno. Vysoké teploty letošního léta zasáhly také ptactvo. Nejčastěji ptáci bojovali s nedostatkem potravy a následným úbytkem na váze. O tématu budeme více mluvit za chvilku s naším ranním hostem, ale ještě ze všeho nejdříve necháme zpívat Karla Gotta, píseň Zůstanu svůj.

0: a oni sví.
1: Dlouhodobé sucho má vliv také na hnízdění ptactva. Kvůli vysokým teplotám vysychají vodní plochy, ptáci nemají dostatek potravy a ubývají také na váze. Tím pádem. No, tato zjištění potvrdila i akce, kroužkovací akce, která se jmenuje Akrocefalus. Proběhla nebo uskutečnila se v Národní přírodní rezervaci Řežabinec u Ražic. Podrobnosti o stavu ptactva na Písecku připomene teď ornitolog a vedoucí akce Jiří Šebestián z Prachenského muzea v Písku, který je s námi ve spojení. Tak pane Šebestiáne, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Minule, když jsme spolu mluvili, tak jsme spolu mluvili právě o té akci Akrocefalus. Vy jste byl přímo na místě, povídali jsme si o kroužkování. Tak teď to možná bude takové méně příjemné, protože se budeme mluvit o suchu a o dopadu suchu na to ptactvo. Tak jaké druhy ptáků jste tedy na Řežabinci zkoumali a na které z nich tedy měla ta sucha a vysoké teploty ten největší dopad?
2: Tak akce se jmenuje Akrocefalus, což je latinský rákosník, takže všechno je designované a zaměřené tak, aby jsme nejvíc chytali rákosníků a na nich se dělá ten největší výzkum. Takže i na nich víme ty údaje nejpodrobnější, ale sucho se projevilo na všech. Na těch, kteří mohli odletět, tak tím způsobem, že odletěli, takže ptáků bylo letos míň, rozhodně podprůměrně. A ti, kteří už začali hnízdit a odletět nemohli, tak se samozřejmě snažili, jak mohli. Ale letos prostě byly mláďata i dospělí rodiče extrémně vyhublí. Opravdu z nich koukali kosti, vystoupla prostě hrudní kost a takové ty, no skoro vystupující žebra, jako jsou ty známé obrázky z koncentráků, no.
1: Takže to nebyl hezký pohled jistě pro vás, který jste spíše zvyklí na ty pěkné zdravé ptáčky a máte z toho radost.
2: Ano, ano. A všechno je to dáno tím suchem. Na Řežabinci tůně začaly vysychat už v únoru začaly být vidět břehy a od té doby prostě ta hladina klesala a klesala, takže v době rozmnožování komárů už prakticky žádné tůně nebyly, tím pádem se neměly kde vyvinout komáři. Nám to bylo příjemné, protože opravdu bylo málo komárů a i večer jsme mohli chodit v kraťasech, žádná hodina velkého komára se nekonala. Na druhou stranu nebylo čím krmit, takže ti, kteří zůstali, tak i mláďata, i ti dospělí zůstali takhle vyhublí a bylo jich málo.
1: Pane Šebestiáne, to vysychání vodních ploch jsme ale zaznamenali na více místech. Tak co přesně to pro to ptactvo v globálu tedy znamená a jak to ovlivňuje to jejich hnízdění? Mají málo potravy?
2: Samozřejmě ano, měli málo potravy a hnízdění ptáků to ovlivňuje samozřejmě takhle. Ptáci vždycky hlasují křídlama. Mají křídla, takže když se jim někde nedaří, tak prostě zmizí a letí jinam, kde je trošičku lépe. Takže ta místní populace, kde je to extrémní sucho, ubývá. A samozřejmě je málo té potravy, takže se to projeví jednak na kondici mláďat, jednak na kondici dospělých, což se projeví do dalších let. Pak to budou muset nějak vyrovnat, když teda snad se to podaří, aby už takovéhle extrémní sucho nebylo. V podstatě v našich záznamech takovéhle sucho za 50 let nebylo. Takže budeme doufat, že příště se to zase vyrovná. No.
1: No, to období hnízdění by už teď asi nějak mělo být u konce, podle vás odborníků. Zaznamenali jste i v tomto případné změny oproti loňským rokům? Že třeba skončilo dříve nebo později?
2: Naopak skončilo později, protože jak bylo málo potravy, tak mláďata se vyvíjela extrémně pomalu. Trvalo to déle, než je prostě vykrmili do nějaké vzletné velikosti a bylo jich ale míň. Prostě míň jich přežilo, míň jich přežívá doteď, do této doby a samozřejmě hnízdění teda už skončilo, teď už začíná tah. V podstatě odlétly rolísy, ty už jsou pryč, odlétly žluvy a teď to půjde ráz na ráz jedno za druhým a teď už nás všichni opustí, všichni ty tažní ptáci velmi brzo.
1: A pane Šebestiáne, ještě jedna otázka navíc. Můžeme nějak ptákům pomoci tím, že třeba dáme vodu na zahradu, do mističky?
2: No ježiš, samozřejmě. Místo krmítek, která teďko sice jak můžou mít nějaký význam, ale spíš už ne, tak pítka. Jakákoliv pítka stačí, prostě obyčejná miska podkvětináč naplněná vodou, která bude pravidelně umístěna na stejném místě a pravidelně dolívána. To je zejména to důležité, ta pravidelnost a trvalost, aby ti ptáci s jistotou věděli, že tam ta voda bude a uvidíte, že tam uvidíte víc ptáků než na krmítku v zimě, více druhů a ve větších množstvích.
1: Dlouhodobé sucho má vliv tedy i na hnízdění ptactva. I o tom jsem si povídal s ornitologem Jiřím Šebestiánem z Práchenského muzea v Písku. Pane Šebestiáne, díky za ty informace. No a přeji, ať máte vy, ornitologové, větší radost třeba, až bude pršet z toho, jak se tady kolem nás roste. Mějte se hezky a naschledanou.
2: Naschledanou.

0: počasí.
1: Na čtvrt minuty bude 7:45, proto jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme aktuálně zataženo až oblačno. Na Šumavě se ojediněle vyskytují přehánky, jinde srážky většinou nedopadají na zem. A teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme zataženou oblohu 18,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1011 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 13 stupňů přehánku a mírný západní vítr 4 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky s vodou?
2: Vody opravdu není moc. Vltava, Soumarský most 41 cm, je zakázáno splouvání, vyšší brod 80 cm, což je dostatečný vodní stav pro splouvání. Lužnice je nesízdná, Pilař 103 cm, Bechyně 73 cm a nesízdná je i Otava v Katovicích, kde je 36 cm vody. Teplota vody včera na Lipně 23 stupňů Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačno, přechodně bude až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky s větší pravděpodobností na severu kraje a na horách. Odpoledne budou srážky ustávat a postupně bude ubývat oblačnosti večer až do vyjasnění, a to zejména na jihu kraje nebo od jihu kraje. Dnešní odpolední teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vátráno slabý, během dne mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na jižní. Biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku jasno až polojasno, během noci ale bude oblačnosti přibývat a k ránu se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Noční minima 18 až 15 stupňů, na horách 16 až 13 a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. No a zítra bude převažovat velká oblačnost, ráno místy s přehánkami nebo bouřkami, dopoledne těch srážek bude méně, přehánky budou jen ojedinělé, odpoledne a večer ale pak četné a opět se místy objeví bouřky. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pátek?
2: Pátek se nad naším územím bude vlnit studená fronta, bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne jen místy, odpoledne a večer pak postupně na celém území s deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami. Páteční minima 18 až 15 stupňů, maxima 22 až 25 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách ještě dále zesílí.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Právě na tuto otázku odpoví za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Řekne to Martin Písařík, ale ještě předtím bude zpívat Lucie Bílá. Píseň Okůrky.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kvůli suchu musí rekreační lodě z Orlické přehrady vyzvedávat jeřáb. Průtah Modlešovicemi na Strakonicku čeká rekonstrukce. Silnici doplní osvětlení a chodník. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Bude převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rekreační lodě z Orlické přehrady vyzdvihuje na její hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o více než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. Zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne, popisuje ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík.
2: Je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Kvůli zachování průtoku na dolním toku řeky začne povodí Vltavy zřejmě na přelomu srpna a září vypouštět vodu i ze Slapské přehrady. Řidiči v Modlešovicích na Strakonicku projedou od příštího roku obcí po nové silnici. O náklady na její výstavbu za 30 milionů korun se podělí Jihočeský kraj s radnicí ve Strakonicích. Vedení města zajistí opravu inženýrských sítí a vybudování veřejného osvětlení a chodníků. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z hnutí Naše Česko se opravy týkají úseku dlouhého téměř kilometr.
3: Reálný začátek těch prací bude někdy v září letošního roku a určitě se to nestihne udělat do zimy, tak to máme naplánováno, takže se to rozdělí na dvě etapy. Jedna polovina by se udělala do konce letošního roku a zbytek na jaře příštího roku.
1: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
4: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
5: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
6: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
5: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
7: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
5: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích.
0: Počasí.
1: Dnešek bude převážně oblačný, přechodně zatažený, ojediněle se objeví přehánky, spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubyde i oblačnosti, od jihu až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný, jihozápadní nebo západní. Večer se změní na jižní a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka na Strakonice. Upravují tam nestabilní svah, jezdí se jedním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje ŘSD na konci letošního září. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Osm hodin k tomu 4:15. Posloucháte ve středu 19. srpna Český rozhlas České Budějovice. Pěkné ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. Vodu museli v horkých dnech

kamenech dovážet a splašky končily ve vodoteči. Ve Valtínově na Jindřichohradecku teď oba tyto dlouhodobé problémy vyřeší stavba nová kanalizace, čistírny a také vodojemu. My se do Valtínova kvůli tomu vypravíme za chvilku, ale ještě předtím necháme zaspívat Petra Muka.

0: Litínov na Jindřichohradecku čeká výrazná proměna v hospodaření s vodou. Obec už staví novou kanalizaci s čistírnou odpadních vod a k ní také vodojem s úpravnou vody. Dosavadní zdroje totiž nestačily a vodu tam museli do vesnice dovážet.
1: Situace ve Valtínově je havarijní nebo byla špatná, protože voda je ze studní, které jsou historicky už starý a nevyhovující, tak jsme před 4 lety udělali vrt. No a k vrtu musí být nějaká úpravna vody a vodojem.
2: Popisuje nezávislý starosta Kunžaku Petr Král.
1: Teď by se měla začít výstavba nového vodojemu s úpravnou vody a tím by měla být kapacita vody pro Valtínov zajištěná. No a čistírna odpadních vod, o té se mluví už 20 let, až teď se našla cesta, dotační titul, teď jsme začali výstavbu nové kanalizace, která celý Valtínov odkanalizuje, tak jak to má být.
3: Kanalizace vede do místních rybníků, do vodoteče.
2: Ve Valtínově bydlí pan Luboš.
3: Ty to přidělali na čističku, to je z vodu ekologie.
2: A bude vlastně i nový vodojem.
3: Má se přistavovat ještě vodojem, posílení studní, protože ve velkých teplech byl nedostatek vody, no, tak dováželi jivak vodu do studní.
2: Ve Valtínově žije paní Jiřina, na obecní vodovod se ale napojují pouze, když jim dojde voda z vlastní studny.
4: Ano, my odebíráme obecní vodu, ale máme i vlastní zdroj, vlastní studnu, takže pokud nám naše voda stačí, takže obecní neodebíráme, ale už se taky stalo, že naše studna jako nemá takovou kapacitu, takže si pak pustíme i obecní.
2: A stalo se, že třeba i ta obecní někdy došla?
4: Jasně, taky.
2: Náklady na stavbu jsou přibližně 130 milionů korun. Obci s financováním pomohla dotace od Ministerstva životního prostředí. Kromě čistírny odpadních vod a vodojemu ve Valtínově vyroste nový vodojem s úpravnou vody také v nedalekém Kunžaku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu půl minuty. Přichází informace o počasí. Dnes očekávejme převážně oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle se objeví přehánky s větší pravděpodobností na severu kraje a také na horách. Odpoledne budou pak srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Večer od jihu až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia a vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný jihozápadní nebo západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na jižní. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na dvojce, to je střední zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, které nám posíláte. Ještě tu mám zprávu, která přišla za uplynulou hodinu. Píše nám pan Folta, že v Černovicích u Tábora je 16,5 stupňů. Tak děkujeme za tu zprávu a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Stavaři už příští týden otevřou dálniční přivaděč k D3 na Českokrumlovsku. Tuto dobrou zprávu připomeneme za chvilku, uslyšíte více informací, ale ještě předtím je tady poetika z písní Půlnoc.

0: Dobrých zpráv není nikdy dost a jednu dobrou pro vás teď po ránu máme. Týká se řidičů. Dálniční přivaděč Třebonín Rájov na Českokrumlovsku už brzy zaplní auta. O chystaném otevření dvouleté stavby nám teď více řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Už příští týden v pátek uvedeme po dvou letech prací do provozu nový úsek silnice 1/39, který bude sloužit jako dálniční přivaděč pro oblast Českokrumlovska. Součástí stavby Třebonín Rájov za více než 300 milionů korun je i přeložka silnice druhé třídy 155, která bude z druhé strany dálnice D3 fungovat i jako obchvat malé obce Prostřední Svince. Napojení na jeho českou D3 tak bude mnohem komfortnější.
2: Český rozhlas České

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: A teď si poslechněte zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb se dnes bude projednávat v Senátu. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují návrh v některých bodech upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Koalice o návrhu mluví jako o takzvaném EET 2.0. Oproti předchozímu systému už by podnikatelé třeba nemuseli tisknout účtenky. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Noví zájemci se můžou registrovat do podzimních úklidů kampaně Uklidme svět. Termín letošního ročníku je plánovaný na 18. až 20. září. Pořádá ho Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se může zapojit podle mluvčí Veroniky Zítkové Andrlové kdokoliv. Zorganizovat ho může třeba parta kamarádů, rodina, firma i jednotlivci, kteří osloví lidi ve svém okolí. Český hudebník a skladatel Vladimír Franc představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarcord začne v galerii města Třeboň v 17 hodin. Na ní pak v 19:30 naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilií. V Muzeu komunikace v německém Frankfurtu nad Mohanem se slavnostně otevře výstava Samizdat. Slova svobody v Československu v letech 1939 až 1989. Výstava se zabývá potlačováním svobodného života diktátorskými režimy. Vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu, který se koná každoročně v říjnu. Česko je letos jeho čestným hostem. Dnešek bude převážně oblačný, přechodně zatažený. Ojediněle se objeví přehánky, spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubyde i oblačnosti. Od jihu až do vyjasnění. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný jihozápadní nebo západní a večer na jižní. A biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 3,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Za chvilku se vydáme na krátký výlet do Vimperka. Zámek ve Vimperku má totiž poprvé v historii kastelánku. Jaké jsou její plány a proč se rozhodla postavit se do čela této šumavské památky? Tak nejenom na tyto otázky nám za chvilku odpoví. Ale ještě předtím píseň Spím v obilí.

0: Zámek ve Vimperku má od srpna novou kastelánku. Stala se jí historička a archivářka Ludmila Čiháková. Vystřídala Zdeňka Svobodu, který byl ve vedení zámku 2 roky. O plánech nové kastelánky se teď dozvíme více, protože jsme s Ludmilou Čihákovou právě ve spojení. Paní Čiháková, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Tak hned v úvodu se nabízí otázka, proč jste se rozhodla dělat kastelánku právě ve Vimperku?
1: Tak mě Vimperk velmi blízký tím, že patřil rodině Schwarzenbergů a tento šlechtický rod je mým oblíbeným šlechtickým rodem. A já moc děkuju Národnímu památkovému ústavu, že mi teda udělil důvěru a vyhrála jsem výběrové řízení. A navíc zámek Vimperk spojuje taková moje dvě badatelská témata, tedy dějiny pohraničí i dějiny šlechty. Takže takto.
0: Gratuluju k tomu úspěchu a držím palce od začátku. Řekněte prosím, paní Čiháková, do čeho se na zámku pustíte nejdříve a jaké jsou vaše plány do budoucna?
1: Tak prioritou je rozhodně pokračovat v těch stávajících projektech, protože právě probíhá velká stavební obnova zámku a na roky 2027 až 2029 je naplánovaná velká obnova dolního zámku. Co znamená obnovu mostního konstrukce, obnovu druhého a třetího nádvoří a hlavně obnovu toho velkého renesančního sálu v jižním křídle dolního zámku. A takový můj dlouhodobý cíl by bylo obnovit tady zámecké zahrady a případně zpřístupnit i veřejnosti. V minulosti tam totiž byla například cíkovna, tak to by se mi líbilo i tam v nějakém dlouhodobém horizontu také.
0: No, plánuje dost. Je fakt, že u státního památkového ústavu to počítáte na staletí všechno, ale...
1: Ano.
0: Vy tam teda nebudete 100 let, takže to chcete stihnout určitě zavčasu všechno. No, máte zkušenosti, totiž nejste žádným nováčkem, vy máte zkušenosti ze zámku z Hluboké nad Vltavou, také ze státního oblastního archivu v Litoměřicích, ale také i z akademického prostředí. Tak se nabízí otázka, jestli využijete nějak ty vaše zkušenosti na jednom z největších jihočeských zámků.
1: Tak pro mě rozhodně byla ta zásadní zkušenost, když jsem pracovala na zámku Hluboká nad Vltavou na různých pozicích, i jako průvodkyně, i v depozitáři, čímž chci teda pozdravit všechny ze zámku Hluboká. Když jsem vlastně zjistila, jak to funguje v památkové péči, dostala jsem se k rodu Schwarzenbergů i k tomu, jak funguje návštěvnický provoz. Takže to jsou zkušenosti, ze kterých budu jistě hojně čerpat. A ta zkušenost ve státním oblastním archivu v Litoměřicích byla také pro mě velmi zásadní, protože já jsem pracovala vlastně v pobočce archivu, kde byly zemědělsko-šlechtické archivy, takže jsem pořádala i rodinný archiv jedné šlechtické rodiny, i velkostatek, i státní statek. Takže vzhledem k tomu, že Vimperk býval v minulosti sídlem velkostatku Vimperk, myslím si, že to jsou velmi přínosné zkušenosti.
0: Paní Čiháková, paní Kastelánko, na co byste pozvala posluchače Českého rozhlasu České Budějovice právě na státní zámek Vimperk?
1: Tak asi taková nejbližší akce, na kterou mohu pozvat veřejnost, je Hradozámecká noc, kdy můžeme pozvat na divadlo, které bude hrát divadelní spolek Bouček. Je to v zámecké zahradě. Areál se bude otvírat v 7:30 a v 8:30 začíná představení. A je to na motivy Shakespeareovy hry. Jmenuje se to Kdo zkrotí Kateřinu. A další nejbližší akce, je to městská akce, ale souvisí se zámkem, neboť je to otevřený zámecké obory 11. září v pátek. Což souvisí i s velkým multižánrovým festivalem, které město pořádá a dva koncerty budou se konat i tady na zámku.
0: Tak to říká nová kastelánka státního zámku Vimperk, Ludmila Čiháková. Paní Čiháková, díky za to povídání a držím palce, ať se vám v té nové funkci líbí, ať ji zvládáte velice dobře a ať ti návštěvníci, kteří do Vimperka budou jezdit se dívat na ten nově opravený zámek, ať z toho mají příjemný pocit. Díky vám.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: počasí.
1: 8:45, tak tomu 8:45, tak jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace? Změnilo se něco za uplynulou hodinu?
2: Aktuálně máme většinou zataženo a na jeho západě kraje přehánky teploty, nejčastěji mezi 16 a 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích zatažená obloha 19,5 stupně, vane slabý jižní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1010 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 13,5 stupně a zataženou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačno, ale teď přechodně je až zataženo. Ojedinělé se budou vyskytovat přehánky a větší pravděpodobnost je na Šumavě a na severu kraje. Odpoledne budou srážky ustávat, bude ubývat oblačnosti, večer se bude od jihu až vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát ráno slabý, během dne mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na jižní. Biozátěž na dvojce, střední zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku jasno až polojasno, během noci bude oblačnosti přibývat a k ránu se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Noční minima 19 až 16 stupňů, na horách 16 až 13 a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. No a zítra přes den pak převážně velká oblačnost, ráno místy s přeháňkami nebo bouřkami, dopoledne ty srážky v podobě přeháněk jen ojedinělé, ale odpoledne a večer pak četné a opět se místy vyskytnou bouřky. Zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát mírný jeho západní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Byl zátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: Pátek čekáme zataženou až oblačnou oblohu, ráno a dopoledne místy, odpoledne a večer pak postupně na celém území s deštěm nebo přehánkami, místy se objeví i bouřky. Páteční minima 18 až 15 stupňů, maxima 22 až 25 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách dále zesílí.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: Sobota bude spolojasnou až oblačnou oblohou, jen s malou pravděpodobností se vzácně může objevit slabá přehánka. Sobotní minima 14 až 10 stupňů a maxima mezi 21 a 25 stupni Celsia. Bude vát slabý, během nepřechodně mírný, vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za všechno a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Kapela Olympic dohrála 7 minut před 9 hodinou, to znamená, že nás za 7 minut čekají zprávy. Ty připravuje kolegyně Lenka Rybáčková, ale se mnou ve studiu už sedí jiná kolegyně a to je Hanka Šoberová. Hanko, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, Luboši, pěkné dopoledne všem našim posluchačům.
0: Jihočeské dopoledne?
1: Startuje po 9 hodině. Dneska společně nakoukneme do Jindřichohradeckého zámku za největším obrazem Petra Brandla. Petr Stupka, známá to tvář i hlas naší stanice, tak prozradí svá oblíbená místa v jižních Čechách. Taky na Světový den fotografie si připomeneme, jak se z prvních snímků pořizovaných celé hodiny staly fotografie vznikající během jediného okamžiku. No a vydáme se taky na Šumavskou Vintířovou stezku nebo nahlédneme do zákulisí divadelní komedie Poprask na laguně. A chybět nebude soutěž o knížku Zlá babička ani další zajímavosti a inspirace.
0: Už jenom dodám, těšme se na to.
1: Těším se taky.
0: Hanka Šoberová, průvodce dnešního českým dopoledne. Hanko, díky za tu pozvánku. A Luboš Voráček přeje hezký, pěkný den, letní. Bude takové příjemné počasí, žádný extra horka nebudou. Možná i někde sprchne trošku, což je samozřejmě potřeba. Tak to užívejte při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Pro tuto chvíli děkuji za vaši pozornost a ve 12 hodin se pak budu těšit na slyšenou při písničkách pro radost.

0: Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha, podle realitních kanceláří je ale dohání Brno.
1: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Výkony takzvané sakrální neuromodelace nově provádí zdravotnici v Jihlavské nemocnici. Zákrok pomáhá pacientům s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Kromě Jihlavy poskytují léčbu pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. Sakrální neuromodulace slouží hlavně pacientům, u kterých klasická léčba neměla efekt. Pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
2: Ta léčba probíhá ve dvou fázích. Nejprve vlastně pacient absolvuje takové zkušební období, během kterého má po dobu zhruba dvou týdnů zavedenou elektrodu, kterou má napojenou na externí stimulátor. No a pokud během těchto dvou týdnů dojde přibližně k 50% zlepšení, tak potom následuje právě ta implantace trvalého stimulátoru.
0: Městskou hromadnou dopravu v Českém Krumlově doplní od září první elektrobusy. Nové nízkopodlažní vozy nahradí dosavadní autobusy po více než 20 letech a nabídnou cestujícím klimatizaci, bezbariérový nástup i tiší provoz. Pokračuje mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
3: Od září vyjedou na obě linky městské hromadné dopravy v Českém Krumlově nové nízkopodlažní elektrobusy. Po více než 20 letech tak nahradí dosavadní vozidla a cestujícím nabídnou pohodlnější cestování, klimatizovaný interiér, bezbariérový přístup i moderní informační systém. Díky elektrickému pohonu budou navíc jezdit tiše a bez emisí.
0: Za Česko bude o Oscara usilovat dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Z pětice filmů ho vybrala porota České filmové a televizní akademie. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou. V dokumentu propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky a oživlé fotografie. Snímek za sebou má i mezinárodní úspěch na festivalu Berlinále, kde získal cenu pro nejlepší dokument. V českých kinech bude od 26. září. Jaké zahraniční filmy se dostanou do užšího výběru Oscarů, zveřejní americká filmová akademie 15. prosince.
4: Počasí.
0: Dnešní obloha bude převážně oblačná, přechodně zatažená. Ojediněle se objeví přehánky, spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubyde i oblačnosti. Od jihu až do vyjasnění. Namíříme až 27 stupňů, na horách do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný jihozápadní nebo západní a večer na jižní. A biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě došlo v Budějovické ulici v Písku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné středeční 19. srpnové dopoledne Ludvíkům, gratulace k dnešním jmeninám. No a na Ludvíka se narodila francouzská módní návrhářka Coco Chanel, tedy žena, která změnila pohled na módu a proslavila se mimo jiné výrokem, že móda pomíjí, ale styl zůstává. My si dneska jinak připomínáme taky Světový den fotografie. Právě 19. srpna roku 1839 byla veřejnosti představena jedna z prvních fotografických metod a od té doby urazilo zachycování okamžiků neuvěřitelnou cestu. Zatímco tehdy se na snímek čekalo dlouhé minuty, tak dneska stačí jediné klepnutí na telefon. Ostatně v jedné z dopoledních reportáží to rozebereme podrobně. Ale už za chvilku společně nakoukneme prostřednictvím regionálního stopaře do Jindřichohradu.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Největší obraz od známého malíře Petra Brandla najdete na zámku v Jindřichově Hradci. Podívat se na něj vydal dnešní regionální stopař, kterým je Filip Černý a je právě teď se mnou ve studiu. Filipe, vítej, ahoj, hezké dopoledne.
2: Ahoj, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak na úvod možná připomenu, že Petr Brandl byl český malíř, jeden z hlavních představitelů vrcholného baroka v Čechách, narodil se v Praze. Jeho otec byl Němec, matka Češka a ve své době byl jeden z nejvíce uznávaných malířů v Čechách. Říkám to dobře?
2: Říkáš to naprosto přesně. No a ten obraz, který si zmínila, tak ten je v Jindřichově Hradci a na jich Čech se dostal díky rodu Černínů, který právě vlastnil Jindřichův Hradec. Původně obraz visel v pražském Černínském paláci, ale když tenhle rod ten palác prodal, tak kolem roku 1860 obraz přestěhoval právě do Hradce, což nebylo úplně snadné. Ono to plátno má na výšku 3 metry, na dílku 5 metrů zhruba tedy. A zajímavé je, že ho kdysi kdosi seřízl. Z každé strany se odhaduje, že tak o 10 cm, čímž tedy zmizel Brandlův podpis. Nicméně možná to bylo právě kvůli tomu stěhování, těžko říct.
1: Co je na tom obraze vyobrazeno?
2: Tak je na něm taková orientálně antická krajina plná lidí a jedná se o výjev ze Starého zákona. Obraz se jmenuje Josef Egyptský, se dává poznat svým bratřím. No ale co je ještě jako k tomu zajímavé, že na protější straně té komnaty, kde ten obraz visí, tak je obdobně velké také barokní plátno. Na něm je namalovaná zase bitva s Turky. Neví se přesně, kdo je jeho autorem, ale připisuje se italskému malíři Arenelovi neboli Salvatoru Rosovi, což byl velký bouřlivák. Tomu někdy, když mu to malování třeba nevynášelo, tak on chodil třeba s loupežnickou bandou krást, nebo loupit. Což je zajímavé, protože Brandl měl takovou lehce kriminální nebo kriminální epizody, že jo, neplatil výživné své manželce, neplatil různé poplatky, takže možná obrazy těchto dvou bouřliváků visí tedy v zámku v Jindřichově Hradci v jedné místnosti. No ale co všechno jsem o těch obrazech natočil a dozvěděl se, tak to budeme vysílat teď odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice a samozřejmě během odpoledne se objeví i fotografie obou obrazů.
1: Nezapomeňte poslouchat tolik dnešní regionální stopař, kterým je Filip Černý, který navštívil zámek v Jindřichově Hradci, kde mají mimo jiné největší obraz od Petra Brandla. Filipe, díky za návštěvu a za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Klavírista Melody Makers si podřízl větev a já dostal nabídku. Líčí Jakub Šafr cestu do známé kapely. Jakub Šafr je jazzový klavírista, hraje už od 6 let, zaujal na soutěžích i při koncertech. Své jméno spojil se swing trio Avalon, Šafrs, Riffers a nebo Melody Makers a bude naším dopoledním hostem ve středu po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Stačí se porozhlednout ve svém okolí a možná objevíte zajímavá místa, která si zamilujete. Například pro kuchaře Petra Stupku, autora našeho rozhlasového pořadu Kuchařské čarování, jsou to třeba českobudějovické Tůně u Špačků anebo říčka Švarcava u Benešova nad Černou. Prozradil to pro náš pravidelný seriál Místa v srdci, který připravuje Mirka Nezvalová.
1: Místa v srdci.
2: Těch by bylo víc, ale pokud je mám promítnout na mapu, tak bydlím už 55 let v Havlíčkové kolonii v Budějovicích. Takže řeka Malše a ta cesta kolem ní až tam ke Špačkům a k jezírkům, jak jsme kluci říkali, Tůně u Špačků se to říká oficiálně, tak tam těch míst je několik, tak to takhle shrnu do toho jednoho prostoru, který mám tak říkajíc za barákem a který mám rád už od toho dětství, protože když jsme předtím bydleli někde jinde v Budějovicích, tak stejně jsme do těch míst jako kluci vyráželi na takové ty dobrodružné výpravy. Takže to je jedno z takových míst, který mi leží opravdu hluboko v srdci, v podstatě je to můj takový zelený domov, kousek za domem. No a potom samozřejmě Novohradské hory, protože tam jezdím od svých 12 let na skautské tábory, teď už jsou to tábornické tábory a do dneška tam teda jezdím co léto, to léto. Jezdili jsme na Líčov, takže další místo, které mi leží jako hodně blízko u srdce, je řeka Švarcava. Pod Benešovem nad Černou, tak prostě u toho Líčova, tam kdykoliv jedu kolem, tak do té řeky vlezu, ať je podzim nebo jaro nebo zima a seberu si kamínek, takový ten švarcavín, to je vlastně zmodralá struska ze skláren z těch hutí, co tady bývaly. No a potom kousek dál Malonty Bělá a je kopec Jelení vrch a pod Jelením vrchem máme tábořiště na Mášovně už 30 let, tak tam taky je několik míst, které teda opravdu jsou takové ty svatá místa pro mě a zároveň jsou tam vidět hvězdy neuvěřitelně, protože to je 1000 metrů nad mořem téměř, takže tam, když si člověk lehne večer do trávy teď v létě, tak je to prostě něco.
3: My se známe už velmi, velmi dlouhou dobu, kdy já jsem byla studentka pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a ty jsi se učil na kuchaře a recitoval si. A já vím, že tobě říkají právě po skautsku robot. Je to správně?
2: Do dneška si ten robot, tedy když to řeknu takhle, čte verše a čtu si je nahlas, protože když si čtu verše nahlas, tak teprve to na mě nějak působí. To musím říct, že k těm veršům, což je také má takové tiché, řekl bych až intimní místo v mém srdci, jsi mě vlastně z mnohého přivedla ty, protože jsme v kroužku recitačním, že jo, jsem našel na jednou verše, které jsem do té doby nezdal, do té doby třeba Hrubín. A za to vlastně můžeš tak trochu ty, že jsem poznal třeba Kainara, nebo jsem poznal pana Ortena, což je můj takový úplně ten nejsrdečnější básník.
3: Petře, my se potkáváme v Chlumu u Třeboně, kde byly vodnické slavnosti letos 25. ročník, tak ty jsi mířil svými srdečními vzpomínkami Novohradsko, Malše a tak. Co ti říká tahle část jihu Čech?
2: Samozřejmě Třeboňsko, tak to je taky nádhera a fenomén, jo. Ale je pravda, pro nás jako vandráky, kdy jsme hodně vandrovali po tom našem kraji, tak přece jenom to Třeboňsko nebylo nikdy takový tím hlavním cílem. Ale já tady strašlivě rád opravdu doslova to miluju, že se člověk projde po těch starobylých hrázích, protože to je obrovská historie. Ta krajina tady vypadala jinak, až Rožumberkové vlastně to tady, když to řekneme, moderně zregulovali a upravili všechno, vybudovali neuvěřitelné dílo. Má to takové kouzlo nádherné, ale pro mě osobně je to spíš záležitost brzkého jara, kdy přilétají ptáci na ty rybníky, nebo potom toho podzima, a kdy je tady taky klidněji než plno turistů, jak tomu bývá v létě.
3: Máš ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Řekl bych, že jich je víc. Nemám to jako, že to musí být, ale tak, jak jsem si splnil sen, že jsem byl pár týdnů v Japonsku, tak stejně tak bych chtěl ještě takhle do té dálky se dostat do Indonésie. Tak jako do přírody tam. To mám jako takový sen, nevím, jestli ho naplním, ale pro mě třeba splněný sen bude, když zase třeba příští rok po 10 letech se vrátím do Barcelony a uvidím tu Sagrada Familia už dostavěnou, takže to je nádhera.
3: Já vím, že jsi velmi vytížený muž. Stíháš relaxovat? Jak to děláš?
2: relaxuju, bych řekl, pořád, i když se budu hrabat na zahrádce, jak se říká, nebo něco někde hoblovat, a stejně tak, když budu courat kolem té řeky, nebo se psem chodíme na procházky i do lesů, že jo, teď teda v tom horku nejsou tam ty houby a takové ty další atrakce, které člověk z té procházky potom si jako užije jí víc, ale každopádně relaxuju se dá říct si průběžně, jakože abych jenom někde ležel, to mě víceméně nebaví.
3: Nerelaxuješ teda tak, že si něco osmahneš na pánvi?
2: Tak i to vaření je kolikrát relax, když si s tím člověk jako hraje, těší se s tím a přitom si něco zpívám třeba, tak v podstatě relaxuju, jak se říká, za pochodu.
3: Říká Petr Stupka, kuchař, autor z řady kuchařek a také autor našeho rozhlasového pořadu Kuchařské čarování, které můžete slyšet každou sobotu krátce po 11. hodině. Každopádně můžete se nechat inspirovat Petrem a vydat se do nejbližšího okolí a možná tam objevíte něco, co vaše srdíčko pohladí. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: No a přátelé, tuto sobotu se o zajímavých inspirativních místech dozvíte od Dagmar Beňakové, autorky řady knih o císařovně Sisi. Ta právě teď mimo jiné pátrá na Třeboňsku po stopách rodiny posledního následníka trůnu, který byl i s manželkou Žofií zastřelen v Sarajevu. Paul Simon, tak ten vám zaspívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice právě teď a pak jdeme na jeho českou vlastivědu. Počkejte si.

Kde se narodil Jan Žižka? Správná otázka zní, kde všude se mohl narodit Jan Žižka. A k tomu si něco řekneme v jihočeské vlastivědě. Kde všude se narodil Jan Žižka? Pro zájemce o české dějiny zdánlivě nesmyslná otázka. No kde jinde se mohl Jan Žižka z Trocnova narodit než v Trocnově, v místě, které je přece všem známo jako Žižkovo rodiště. Jenže ono to nemusí být tak jisté. Sám autor velké monografie o husitském válečníkovi Petr Čornej přiznává, že Trocnov je jen jedním z více míst, kde mohla stát Žižkova kolébka. Majetkové zázemí jeho rodiny sice nebylo příliš velké, ale za to rozptýlené. Část příbuzenstva například sídlila na hrádku pod Ostrolovským újezdem jen kousek od Trocnova. Budoucí válečník mohl spatřit světlo světa právě tady. Jiná část rodiny žila opačným směrem v Ledenicích. Také tam stál menší hrad, kam se mohla Žižkova matka ve své těžké hodince uchýlit. Že Jan Žižka používal šlechtický přídomek z Trocnova, nemusí ještě vůbec nic znamenat. Poprvé byl Trocnov označen jako domnělé Žižkovo rodiště až v roce 1569, tedy 1,5 století po jeho smrti. Lidé si o místě narození už tehdy vyprávěli pověsti, které se donesly k uším pana Viléma z Rožumberka. Pověsti ale bývají silnější než fakta. A tak dnes, zatímco se historikové vyhýbají odpovědi s poukazem na úplné mlčení původních archivních pramenů, běžný občan prostě vezme rodinu a jede se podívat do Trocnova, kde se velký vojevůdce narodil pod starým dubem. A konečně proč ne? Podobných případů, kdy laická veřejnost má jasno, zatímco odborníci tápou, je přece celá řada.

0: Anna Julie Slováčková, nepopsaná v jeho českém dopoledni. Světlo, citlivá deska a hodiny čekání. Tak vznikla první fotografie a právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Dneska je navíc Světový den fotografie. A my si tak připomeneme, jak fotografování mezi tím urazilo obrovský kus cesty. Od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejenom zaznamenat, ale část z něj i dopočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
2: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlená z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
1: Výhled zachytil francouzský vynález Joseph Nicéphore Niépce.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
1: To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzor ve fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. A každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu.
1: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
3: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionu fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Středu 19. srpna jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připraven je i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santini, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické tankobraní, takže...
0: Je švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž pojídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě,
0: asi...
1: že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc. Hmm.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum.
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Tak děkuji.
0: Já děkuji.
1: Ano, děkuji moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Torlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně a zítra v 9.45 se těším. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajina v noci znovu útočila na ruská průmyslová centra. Kamenité podloží komplikuje stavbu čistírny odpadních vod ve Valtínově na Jindřichohradecku. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů kampaně Uklidme svět. Bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci zasáhly velké logistické centrum u Moskvy, včetně skladů

0: robotická zařízení. Stále častěji taky bombarduje sklady internetového tržiště Wildberries. Kunčák na Jindřichohradecku zaplatí zhruba 130 milionů korun za stavbu kanalizace a vodojemu ve Valtínově. Část nákladů pokryje dotace Ministerstva životního prostředí. Kvůli komplikacím se náklady možná ještě zvýší, vysvětluje nezávislý starosta Kunčáku Petr Král.
1: Představa vysoutěžená byla 130 milionů. Jaká bude realita, to ukáže až stav, protože samozřejmě vznikají tady nějaký více náklady, protože tady jsme našli velikánský kameny, které jsou tady vlastně v okolí Kunčáku všude rozházeny po lesích, po polích, tak ty jsou bohužel i pod tou komunikací a musíme vyndavat nebo překopávat a podobně, což nikdo nepočítal, že těch bude tolik.
0: Noví zájemci se můžou registrovat do podzimních úklidů kampaně Ukliďme svět. Termín letošního ročníku je plánovaný na 18. až 20. září. Pořádá ho Český svaz ochránců přírody. Kdo se do kampaně může zapojit, upřesnila její mluvčí Veronika Zítková-Andrelová.
2: Zapojit se může kdokoliv. Úklid může zorganizovat třeba parta kamarádů, nebo rodina, firma, skauti, klidně i jednotlivci, kteří chtějí uklidit svoje okolí a pozvat k tomu další lidi. Není přitom potřeba organizovat obrovskou akci pro desítky lidí.
0: Bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi je dnes 80 let. Je jediným žijícím prezidentem, který vedl Spojené státy v minulém století. Jeho dvě funkční období v Bílém domě provázely úspěchy, ale i profesní a osobní nezdary.
3: Billu Clintonovi se podařilo už v prvním funkčním období dotlačit z nesvářené strany v Bosně k mírové dohodě a v roce 1995 ukončit krvavou etnickou válku v Evropě. Získal si důvěru Američanů i pro druhé funkční období, které ale provázel skandál kolem jeho rok a půl trvajícího vztahu s mladičkou stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou. Kongres proti němu vedl proces impeachmentu. Musel se omluvit občanům i manželce Hillary. Do povědomí Čechů se zapsal hrou na saxofon v pražském klubu Reduta při oficiální návštěvě Česka v lednu 1994. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, přechodně zataženo, ojediněle se objeví přehánky spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubude i oblačnosti. Od jihu až do vyjasnění. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný jihozápadní nebo západní a večer na jižní. A biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto srazilo chodce na silnici 34 v Českých Budějovicích. Nákladní auto mělo nehodu v Budějovické ulici v Lomnici nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šumerová vás od mikrofonu zdraví a přeje vám dobrý a ničím nerušený poslech. Budeme putovat za chvíli, co vy na to? V letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci vás vezmeme na stezku, kterou sice různé turistické agentury propagují, ale málo kdo ji zná. Vede z Bavorska přes Šumavu až do Prahy a jmenuje se Vintířova. Jejím centrem je Dobrá voda na Šumavě, kde je i kostel zasvěcený svatému Vintířovi. Počkejte si na podrobnosti.

0: 300 kilometrů měří Vintířova stezka, vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. V letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci mapujeme cesty, kudy procházejí poutníci i turisté. Ovšem Vintířova stezka moc známá není, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíš jednotlivé úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy anebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl to postanout, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník. Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. To nebude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží, usušit a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
7: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako jí znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaké vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
7: Ne, nejsem tu poprvé.
6: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
8: Ale dostudovat doma, viď?
6: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Well,

0: Tipy pro volný čas.
1: Máme stále ještě léto a tak většina akcí, které se konají, se budou odehrávat venku. Užívejme si to, dokud máme ještě pěkné počasí. Uvidíme. Snad nějaká ta kapka nepřeruší akce, na které vás budu zvát. Laskavá yoga pod širým nebem začíná dneska v 16.30 v areálu Českobudějovického letního kina Háječek na Volínské plovárně. Tam můžete od 15 vidět představení Dlouhý, široký a bystrozraký v podání divadelního souboru Studio del Arte. Letní kino v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově od 8:30 bude promítat oblíbenou klasiku Forrest Gump. V Českobudějovické Žižkárně, tam můžete dneska od 17 vidět představení Kolem jdoucí. Noční komentovanou prohlídku města připravili dneska od 19 ve Vimperku. Letní kino v Písku dneska hraje od 8:30 film Odyssea. Na Vltavotýnském otáčku můžete od 21 hodin vidět představení Poprask na laguně v podání divadelního souboru Vltavan. Komedie o tom, kdo koho svede dřív, Právo první noci, hraje dneska od 8:30 večer kulturní společnost Alta v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. A ještě jednou letňák, tentokrát v Černé v Pošumaví. Tam pro vás připravili od 8:30 snímek Odvážná Vajana. Tak si to užijte. Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování. To vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Jmenuje se Poprask na laguně a vy je můžete vidět na Vltavotýnském otáčku a my vás tam po písničce pozveme.

Režisér představení Poprask na laguně bohužel v tuto chvíli není dostupný. My budeme zkoušet se s ním stále spojit. No a uvidíme, buď to klapne po písničce, a když ne, tak si třeba společně zasoutěžíme. Jsme tu s vámi, Český rozhlas České Budějovice a jeho české dopoledne. Dobrý poslech.

0: kapela Genesis, Follow You, Follow Me, telefonní linky jsou v pořádku a my vás budeme zvát na otáčko do Týna nad Vltavou, můžete se tam vypravit třeba dneska od 21 hodin na představení Poprask na Laguně v podání divadelního souboru Vltavan o komedii původem z Itálie, která je jednou z nejznámějších a nejhranějších. Si teď budu povídat s jejím režisérem, panem Zdeňkem Duškem, kterého tímto vítám v našem vysílání. Pěkné dopoledne, pane Dušku.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: Pojďte nám přiblížit, o co v té komedii vlastně jde?
1: Tak tuto komedii napsal Carlo Goldoni, tedy italský autor. V roce 1762 byla poprvé uvedena. A jedná se tam o takovou... kdy dva snoubenecké vztahy naruší setkání s lodičkářem Toffolem, který na ně přijde žalovat k místnímu vyšetřujícímu. Tento vyšetřující, tento člověk nad věcí si následně dotyčné zavolá a vyslýchá rodinu patrona Fortunata. Jenže výpovědi jsou tak zmatené, že se vlastně nic podstatného nedoví. A nakonec se mu po mnoha komplikacích podaří konflikt urovnat. A tak má Lučeta opět svého titunana, Katrina Bepa a i Steli se dočká, to je ta nejmladší. Zasnoupí se totiž s Toffolem. No. Goldoni totiž při psaní čerpal ze zážitku, který získal jako vyšetřující u soudu v italském rybářském městě Chioggia. Tam dokonce na domě má, ve kterém během svého pobytu bydlel, je deska a není je nápis Carlo Goldoni, otec italské komedie. Takže toto bude italská komedie, kterou napsal její otec.
0: Nebudeme víc prozrazovat, ostatně naši posluchači si můžou na tohle představení zajít. Jinak, pane Dušku, jaké je herecké obsazení?
1: Herecké obsazení je, tak to jsou... Herecké obsazení je samozřejmě z našich herců. Patrona Fortunata jsem si tedy dovolil sehrát sám. My jsme některé postavy přejmenovali tak, aby byly podobné svými jmény našim hercům. Takže místo Orzety je tam například Katrina, místo Keky je to Steli, ale ostatní, například patron Tony je patron Martineto, protože se jmenuje Martin, jeho žena je paní Cerbiata, protože to je překlad, italský překlad, příjmení Kolouchová, Kolouch a tak dále, čili to obsazení je s našima lidma, ale zpřevedeno na jejich jména.
0: My zveme na to dnešní představení od 21 hodin na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou. Kdyby to někomu nevyšlo, protože přece jenom třeba už má program na dnešek, má příležitost podívat se ještě v nějakých dalších dnech?
1: Ano, kromě dnešního dne hrajeme představení ještě v pátek a v sobotu. V sobotu už je derniéra, obě představení jsou od 21 hodin a určitě ještě nějaké volné stupenky na představení jsou.
0: Léto nekončí, otáčku předpokládám taky ještě ne. Jaký repertoár jste připravili na ty dny další?
1: Tak v sobotu máme derniéru a hned v neděli 23.8. od 10.30 hrajeme pohádku Cesta kolem světa za 80 dní. To je ještě v provedení divadelního souboru Vltavan. Pak už následují hosté, a to v neděli večer od 20.30 hodin uvede Bechyňský divadelní soubor Luznice Bechyně Hrádky s čertem. A nebude to jenom v neděli, ale i v termínech 24., 25. a 26.8. Dalším hostem na našem otáčivém hledišti už je tradičně divadelní soubor Litvínov, docela velké divadlo Litvínov. A ti si pro nás připravili v termínu 27. a 28. srpna Jiráskovu Lucernu a v termínu 29. a 38. představení Cyrano s Davidem Suchaříkou v hlavní roli. A to by mělo být posledním představením naší sezony na otáčivém hledišti.
0: Přece jenom zveme na otáčivé hlediště, které ve venkovních prostorách. Předpokládám, že nevyžadujete po návštěvnících, po dámách nějaké koktejlové šaty a po pánech fraky a smokingy. Jak se tedy vhodně obléct?
1: No, samozřejmě společenský oděv pro návštěvu našeho otáčivého hlediště není nutný, ale ani praktický. Doporučujeme se obléct adekvátně na základě předpovědi počasí a vzhledem k postupně klesajícím večerním teplotám si přibalit případně i deku. Na místě jsou k dispozici podsedáky, aby si divák zpříjemnil zážitek, protože se sedí na dřevěných lavicích. No a když by pršelo, tak pro takové případy by se měli diváci přivalit i pláštěnku, protože deštníky na točně nejsou povoleni. V případě nepříznivého počasí se může představení taky zpozdit nebo zrušit, ale vstupné je možné vrátit, odehraje-li se méně než 30 minut, nebo pokud je představení zcela zruší.
0: Já věřím, že to nebude případ toho dnešního dne. Sice v Českých Budějovicích aktuálně poprchává, ale meteorologové mluví o tom, že odpoledne už by to mělo být všechno v naprostém pořádku. Tak věřím, že si představení všichni užijí. Podsedáky, skvělý nápad. Alespoň si návštěvníci odnesou dobrý zážitek, nikoli zánět močových cest. Mějte se moc hezky, zdravíme vás do Týna nad Vltavou, ať se představení líbí a vás účinkující, ať těší a máte fajn publikum. Mějte se hezky, pane Dušku, a zase někdy naslyšenou.
1: Já vám děkuji a všechny zvu na dnešní představení i na představení následující. Děkuji, hezký den.
0: Naslyšenou, to byl režisér divadelního souboru Vltavan, který nás pozval na otáčivé hlediště. 10 hodin 38 minut. Kdybyste chtěli třeba pro změnu soutěžit, máte příležitost. Po písničce Marcely Holanové Žárlím budu rozdávat knihu Zlá babička. Tak zůstaňte s námi.

0: Žárlivost bývá označována za koření lásky, jenže když je jí příliš, dokáže pořádně potrápit. Ostatně o tom zpívala Marcela Holanová ve svém hitu Žárlím, který pro ní napsali Karel Šíp a Pavel Vaculík. Vy nežárlete, stejně to nikam nevede a pojďte si s námi raději zasoutěžit o pěknou knížku. No, ano, pěkná. Máte-li rádi jihočeské příběhy, bude se vám líbit. Jeden takový pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. I v rámci našeho letního čtení máme připravený už od pondělka. Můžete v čase po 18. hodině poslouchat premiérovou četbu na pokračování z románu Zlá babička jihočeské spisovatelky Dity Kůtové. Je to příběh o jedné úplně obyčejné ženě, která prožila svůj život plný práce a starostí o děti na jihočeském venkově, dospívala na konci 19. století. Zbytek života prožila v první polovině století 20. Její otec kdysi zabil člověka a to ovlivnilo život její i její rodiny, a to na dlouhá desetiletí. A o knížku, podle níž avizovaná desetidílná rozhlasová četba vznikla, si právě teď s námi můžete zasoutěžit. Tak pojďme na otázku. Ptám se, jak se jmenoval manžel hlavní hrdinky příběhu. Marie si ho vyvzdorovala, ale tak úplně šťastné soužití to nakonec nebylo. Jemně řečeno, kdo poslouchá naši četbu, tak odpověď samozřejmě zná. Vy ostatní můžete tipovat. Měla bych pro vás možnosti za A. Václav, za B. Josef, za C. Antonín a za D. Jan. A ještě telefonní číslo, na které můžete volat 22 155 44 11. Kdo s námi? Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam s námi? Aj, Vladimír, máte nahlas rádio. Vladimíre, prosím, slumte ho, slyšíme vás několikrát, je tam velká ozvěna.
1: Ano, už je
0: Už je to v pořádku. Tak jak se jmenuje ten hlavní hrdina, manžel hlavní hrdinky?
1: Jan.
0: Byl to Jan, myslíte? Ano. Vy si nemyslíte, vy to víte totiž. Naprosto správně. Gratuluju vám, Vladimíre. Knížka je vaše, takže můžete si ji poslechnout v éteru Českého rozhlasu České Budějovice, ale máte ještě to privilegium, že si můžete knížku přečíst. Gratuluju, vydržte mi prosím na telefonu, ať se domluvíme o předání knihy. Mějte se moc hezky a zase naslyšenou. No a pro vás ostatní, kdo nevyhrál, může štěstí zkusit zítra anebo pozítří ve stejný čas jako dneska a taky můžete poslouchat, jak pro vás Zlou babičku načetly dvě herečky jihočeského divadla Daniela Bambasová a Natálie Drabiščáková. Třetí díl premiérové četby na pokračování si můžete naladit krátce po 18. hodině a to dneska. Tak nezapomeňte a samozřejmě zůstaňte s námi. Ani muzika nechybí v éteru Českého rozhlasu České Budějovice. Karel Gott neodmyslitelně patří mezi interprety, které si rádi hrajeme, a píseň Léto, jak má být. Tady je.

Ano, léto, jak má být, Karel Gott nám o něm něco zaspíval. No a k létu patří samozřejmě dobré pití a taky jídlo. Do oběda ještě zbývá, pokud obědváte tedy v pravé poledne, nějaká hodinka a čtvrt času dost. Ono každé jídlo si žádá trošičku jiný způsob ohřívání, asi hlavně dámy o tom budou vědět své, i když i pánové se umí v kuchyni dobře ohánět. Babské rady vám dneska připomenou, kdy přijde vhod mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy vodní lázeň. Počkejte si na podrobnější informace, které pro vás má v Babských radách připravené Jarka Vykoupilová. Za chviličku se dostane ke slovu.

0: Babské rady.
1: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Klavírista Melody Makers si podřízl větev a já dostal nabídku. Líčí Jakub Šafr cestu do známé kapely. Jakub Šafr je jazzový klavírista, hraje už od 6 let, zaujal na soutěžích i při koncertech. Své jméno spojil se swing trio Avalon, Šafrs, Riffers a nebo Melody Makers a bude naším dopoledním hostem ve středu po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku. Schválil to Senát. Kvůli suchu musí rekreační lodě z Orlické přehrady vyzvedávat jeřáb. Po více než 20 letech vyjedou v Českém Krumlově nové autobusy městské dopravy. Bude převážně oblačno, teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.

0: Rekreační lodě z Orlické přehrady vyzdvihuje na její hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o více než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. Ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík doplnil, že zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne. Kvůli zachování průtoku na dolním toku řeky začne Povodí Vltavy zřejmě na přelomu srpna a září vypouštět vodu i ze Slapské přehrady. Městskou hromadnou dopravu v Českém Krumlově doplní od září první elektrobusy. Nové nízkopodlažní vozy nahradí dosavadní autobusy po více než 20 letech a nabídnou cestujícím klimatizaci, bezbariérový nástup i tiší provoz. Pokračuje mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
1: Od září vyjedou na obě linky městské hromadné dopravy v Českém Krumlově nové nízkopodlažní elektrobusy. Po více než 20 letech tak nahradí dosavadní vozidla a cestujícím nabídnou pohodlnější cestování, klimatizovaný interiér, bezbariérový přístup i moderní informační systém. Díky elektrickému pohonu budou navíc jezdit tiše a bez emisí.
2: Počasí.
0: Dnešní obloha bude převážně oblačná, přechodně zatažená. Ojediněle se objeví přehánky spíše na severu kraje a na horách. Odpoledne začnou ustávat srážky a ubude i oblačnosti. Od jihu až do vyjasnění. Naměříme až 27 stupňů, na horách do 23. Slabý vítr se bude měnit na mírný, jihozápadní nebo západní a večer na jižní. A biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 4 u předních Zborovic na Strakonicku a k nehodě osobního auta a autobusu došlo v Novohradské ulici v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Klavírista Melody Makers si podřízl větev a já dostal nabídku líčí Jakub Šafr cestu do známé kapely. Jakub Šafr je jazzový klavírista, hraje už od 6 let, zaujal na soutěžích i při koncertech a své jméno spojil se swing trio Avalon, Šafrs, Riffers nebo Melody Makers. Reprízu rozhovoru s tímto umělcem si poslechněte po písničce. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mým hostem je jazzový a swingový klavírista, aranžér, skladatel, pedagog Pražské konzervatoře, taky vášnivý cestovatel a dobrodruh Jakub Šafr. Pěkné dopoledne, vítejte, Jakube.
2: Krásné dopoledne, děkuju za pozvání a moc se těším na rozhovor.
1: No, původně to vypadalo, že vás budeme mít v Praze a že ten rozhovor budeme vysílat, jak my říkáme, po kontribuci, po linkách, kde naše posluchači v podstatě skoro nic nepoznají, ale toho hosta tady fyzicky nemáme. A nakonec se to sešlo tak pěkně, že jste přijel do Českých Budějovic. Vy jste vlastně jeho Čech, je to tak?
2: Ano, já jsem rodilý Budějčák a přijel jsem moc rád, protože dělat rozhovor, sice ta nabídka byla fajn, že nemusím cestovat do Budějovic, protože jsem teď vázán k Praze pracovně na Pražské konzervatoři, ale zase tohleto je úplně výjimečná situace, protože Budějovice, rád se sem podívám, rád se eventuálně potkám i s rodiči a hlavně ten přímý rozhovor face to face je nade vše. Hmm.
1: Takže rodiče tady z Českých Budějovic, vy z Českých Budějovic, kde jste tady chodil na školu?
2: No, tak samozřejmě na základní, to asi není tak důležité, hlavně potom na Gimpl v České ulici.
1: Mm-hmm. Rodiče jsou taky muzikanti?
2: Ne, rodiče nejsou muzikanti, ku podivu nikdo z naší rodiny není muzikant, já jsem, dalo by se říct, skoro taková černá ovce, nebo bílá ovce možná, nebo teď nevím, abych zase... No, takže to je opravdu výjimečné, že je někdo v rodině vůbec muzikant a zrovna až takhle profesionální.
1: Předpokládám, že rodiče možná překvapilo, že mají tak talentované a nadané hudebně dítě. Rodič většinou neočekává nějaký talent, když ho sám nemá. Jak se to u vás projevilo?
2: No, projevilo se to tak, že naši mi v první fázi docela pomohli, protože když jsem měl takovéto krizové období v dětství, kdy jsem rozhodně na piano hrát nechtěl, tak naši, jak nebyli muzikanti, tak v podstatě klidně by mě z hudebky odhlásili, ale paní učitelka tehdejší Božena Slancová, kterou zdravím nahoru do nebíčka, tak ta mě tehdy zachránila a s tím souvisí i to, co jsem chtěl říct o rodičích, že vlastně ona jim řekla, za žádnou cenu kluka z piana neodhlašujte, za každou cenu ho u toho udržte, protože je talentovaný a vyplatí se to. No a oni mě u toho násilím drželi a tak jsem vlastně překonal tohleto krizový období a pak už mě to začalo bavit a začal jsem cvičit. A pak naopak, vlastně když už mě to začalo bavit moc a jako hodlal jsem se vydat na dráhu klavíristy, tak to se zase našim úplně moc nelíbilo, protože trošku měli asi představy o mém studiu jiné a nedokázali si jako nemuzikanti představit, jak se dá vůbec hudbou uživit a co vlastně jako budu v tom životě dělat a byl to trošku tehdy boj vlastně, no, dalo by se říci.
1: Tady zazněla vlastně docela důležitá věc a možná i poučení pro nás mnohé rodiče, kteří jsou na tom podobně, že to dítko dají na nějaký kroužek, ať už hudební nebo jakýkoliv jiný a vždycky přijde ten věk, kdy to dítě chce vzdát a člověk se s tím pere a řekne si, no tak co, nechce to dělat, tak to dělat nebude. Ale možná jsou případy, kdy je dobré to dítě trošku podržet zkrátka, byť to nemusí být úplně příjemné ani pro toho rodiče, ani pro to dítě, ale nakonec se to vyplatí a vy jste vzácným příkladem.
2: Je to tak, ale dlužno tady dodat, že důležitým faktorem je právě ten talent, jo? Že jako smysl násilím držet dítě u něčeho má opravdu jenom ve chvíli, kdy v tom je nějaký potenciál a ve chvíli, kdy tam je poloviční nebo není, tak opravdu asi to ke štěstí úplně nevede. Ale u mě to ke štěstí zrovna vedlo, takže to je krásné. A já za to vlastně rodičům moc děkuju, protože v tuto chvíli mě hrozně pomohli.
1: Já jsem se dočetla někde, že vaším snem byla hra na varhany a tak si říkám, vlastně ten klavír, varhany, to byla jasná volba, že tedy půjdete na klavír, když chcete hrát na varhany?
2: No, to jsem v tu chvíli takhle ještě nevnímal. Spíš to bylo tak, že já jsem tehdy, ještě si vzpomínám, to bylo za času, my jsme hodně dlouho měli černobílou televizi, jo. A takže ještě za tyhle těch časů úplně vidím ten obraz, jak stojím v tom pokoji jako pětiletý kluk a koukám ve stoje na tu televizi, kterou mám ve výšce očí a tam byl nějaký varhaní koncert a mě to úplně fascinovalo, nevím ani čím, prostě mě to nějak ovlivnilo a vlastně od té doby jsem chtěl hrát na varhany. Jako to tak někdy prostě děti mívají, že jsou najednou umanutí, když je něco jako takovýmhle způsobem ovlivní. No a naši to brali jako zajímavý jako aspekt toho, že bych mohl prožít to mládí nějak jako méně, jaksi, jak to říct si slušně, no, tak méně divoce, než třeba mý vrstevníci, a že vlastně to umění by mě mohlo tak pohltit, že to tak v podstatě mě v tu chvíli přihlásili do hudebky, ale na varhany se začínat hned nedalo, že bych prostě vůbec to nemohl obsáhnout a nedosáhl bych na pedály a tak dále. Takže jsem začal klasicky jako klavírista, ale v Budějovické hudebce, tady v Budějovické hudebce, představte si, je varhanní třída, kde jsou postavené píštělové varhany, dvoumanuálové, s pedálem, a to je vlastně jako úžasná věc, a já jsem opravdu dokonce na ty varhany se potom po pár letech piano přihlásil a chodil jsem do varhanní třídy k panu profesorovi, který mě učil na varhany. Cvičil jsem tady zase v tátově rodišti v Kamenném Újezdě v kostele na kostelní varhany. Ale potom vlastně to bylo ruku v ruce v takovém období, kdy mě začal zajímat jazz a začal jsem hrát jazz a najednou vlastně to s těma varhanama úplně nedávalo smysl, takže jsem potom volil prioritu a tou bylo to piano a nakonec jsem zůstal u piana, protože se na něj jazz dal hrát líp a vlastně bylo to takhle v pořádku.
1: Ale ten sen se má vlastně splnil.
2: Ten sen se mi splnil a vlastně teď, to je taková jenom malá vzpomínka, jsme měli koncert zrovna v Sedlčanech v kulturním domě, krásný koncert s úžasným publikem a tam taky vlastně v malém sále toho kulturního domu jsou postavené varhany píšťalové, jsou takové unikáty, to je neuvěřitelné. A jak jsem je tam viděl, ty varhany, tak jsem neodolal a poprosil jsem, jestli by nemohly být otevřeny a měchy spuštěny a tak dále a všecko, aby jako fungovalo, a opravdu jsem si tam na ně zahrál a úplně mě to strašně dojalo a fascinovalo, protože jsem na ty varhany hrál fakt asi po 20 letech, jo, takže jako to bylo krásný.
1: Vy to tam někde ty varhany máte napsané. To je váš osud.
2: Ale jinak musím říci, že z 99,99% hraju stále na piano.
1: Skladba, kterou si zahrajeme, Jakub Šafr After You've Gone. Co to je za písničku? Co to je za skladbu?
2: Takhle, to je Swing Session. To je vlastně naše současná swingová kapela pražská, která nemá v podstatě kapelníka do v pravým slova smyslu, protože se prostě sešli vynikající profesionální muzikanti, kteří společně tvoří a společně se snaží hrát hudbu 30. 40. let, a tato písnička vznikla ve studiu asi před 2 lety a je na naší vlastně poslední desce, která se jmenuje At Sundown, a jak už jsem říkal, je to teda kapela Swing Session.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jakub Šafr, jazzman, je naším dnešním dopoledním hostem, taky vášnivý cestovatel a dobrodruh. My se k tomu taky dostaneme. Bylo by dobré předtím ale asi říct, abychom si vás zařadili, Jakube, že jste se ve svých 20 letech stal klavíristou Melody Makers Ondřeje Havelky. To je asi takový velmi známý útvar i našim posluchačům. Jak na to působení v Melody Makers vzpomínáte, jak k tomu vlastně došlo?
2: No, došlo, to je vlastně velmi hezký příběh, ale jestli si budeme tady vyprávět tyhle příběhy, tak potřebujeme tak
1: nikam nedostanem.
2: 3 hodiny času, protože takovýhle příběhů je jako spousty a tenhle obzvláště je krásný, protože já jsem vlastně ještě originální pražský synkopický orchestr tehdy jako dítě mě právě hodně ovlivnil, protože on koncertoval i tady v Metropolu v Budějovicích, a já zase úplně mám takový ten vjem, že jsem na tom balkoně nahoře a koukám z toho balkonku takhle úplně u toho pódia a vidím zrovna na ruce klavíristy, a teď jsem viděl, jak on to tam krásně dává, a já už tehdy jsem na klavír hrál a to, i tohle mě právě posunulo z takový tý jako letargie při učení na klavír, a z toho, že mě u toho museli držet naši násilím, právě k tomu, že mě to začalo bavit. A vlastně já jsem objevil krásnou hudbu, která mě neuvěřitelně začala jako naplňovat už jako dítě. A takže já jsem vlastně vztah k tomuhle tomu stylovému jazzu a potažmo díky tomu i k Ondřejovi Havelkovi, který tehdy s Obsem zpíval, tak jsem už si vytvořil vlastně v tomhletom relativně raném věku. A potom, když Ondřej založil vlastní kapelu, tak to bylo v takové docela bujaré době, kdy swingová hudba prožívala jednu z vln, jako jeden vrcholů, a byla hrozně úspěšná a celá ta kapela byla tehdy jako neuvěřitelně úspěšná a tak dále. A já jsem na ně občas někde byl a byl jsem prostě v kontaktu s těma muzikantama, už jako začínající muzikant. No a oni potom natáčeli filmový klip. Byl to klip Děkuji, bylo to krásné. Ondřej Havelka má nádherné klipy stylové. Já nevím, jestli je znáte, posluchači, anebo i vy osobně, ale to stojí za zhlédnutí, opravdu najděte si to, protože to jsou nádherné klipy. A klip Děkuji, bylo to krásné se natáčel a shodou okolností ten jejich klavirista nemohl, ale protože muzika už byla nahraná, tak vlastně bylo jedno, kdo bude na obraz. A protože ten klavírista znal mě, tak jako mě a věděl, že jsem takový stylový, že se zajímám o starý jazz, tak mě poprosil, jestli bych teda nezaskočil za ní. No pro mě to bylo tehdy úplně jako neuvěřitelný. Já jsem vůbec tomu nemohl opravdu uvěřit, že něco takového prožiju. A ještě za účasti těch kamer, to se točilo ještě na film. Představte si, to byla filmová kamera opravdu, která vrčela, když se na ní točilo a museli se tam čistit čtětečkem pořád ten objektiv a no prostě byla obrovská a prostě to úplně to bylo nádherný. A celý to natáčení bylo krásný. No a vlastně jako každý natáčení filmu nebo jak čehokoliv je hrozně zdlouhavý, protože se strašně dlouho svítí, líčí, pak se kontroluje něco a já nevím. To a jsou tam strašný prodlevy. No a v těch prodlevách jsme byli u toho klavíru, tak jsme seděli tam ty muzikanti a oni tak si začali, jak to tak muzikanti jazzoví někdy dělávají, tak si začali tak jako pohrávat. No a najednou vznikla taková jam session. A já jsem taky se k ním připojil a teď oni koukali, že vlastně jako hraju docela dobře a stylově, jo. A vzpomínám si, že už tehdy mi jeden z těch muzikantů řekl, no tak to si teda ten náš klavírista pěkně podřezal větev. No a představte si, opravdu asi za půl roku poté mi volal tehdejší kapelník Melody Makers, jestli bych neměl zájem teda zúčastnit se konkurzu, teda na pozici teda klavíristy. No a já jsem samozřejmě zájem měl, byť jsem teda ještě studoval konzervatoř tou dobou, což vlastně bylo pro mě velmi náročné, protože jsem nechtěl zklamat zase svého profesora na konzervatoři, abych mu takhle jako ulítnul, protože jsem studoval klasický klavír, jo, pozor, to je důležité zmínit, že já jsem vlastně klasicky studovaný klavirista. No a no ale tak se to všecko semlelo tak, že nakonec mě do Melody Makers přijali a já jsem tam byl vlastně 2 roky jako klavirista, pak se kapelník zbláznil, doslova a do písmene, a jeho místo jsem nahradil potom já, protože jsem už vlastně tehdy tam aranžoval, byl jsem takový hodně činný a v podstatě opravdu jsem vedle toho kapelníka tam působil hodně aktivně a zřejmě tou dobou Ondřejovi a všem v tom orchestru připadalo, že já jsem ten pravý, kdo ho může nahradit. Moc za to děkuju, byla to pro mě obrovská zkušenost. Ovšem musím říci, že po několika letech jsem se zbláznil i já, protože ten tlak byl příliš veliký a prostě ta zodpovědnost a spousta práce, málo odpočinku a vlastně ta kapela tehdy opravdu docela byla v kurzu takzvaně, takže frčela a měla spousty koncertů, hrozně moc zájezdů, to byly takový třeba týdenní zájezdy opravdu s 5 noclehama v různých hotelích, no prostě takový ten opravdu jako život, který by možná mnozí lidi si jako i vysnili, ale když je to v tom životě těžká věc, jo, protože zase všeho moc škodí a tohle bylo opravdu moc a jako já jsem to už potom nemohl vydržet, tak jsem se dohodl s Ondřejem, že ten orchestr opustím a stejně jsem se chtěl postavit na vlastní nohy, protože jsem měl ambice jako solovýho klavíristy, takže vlastně ono to takový mělo jako docela přirozený spát ten můj život v tomhletom směru.
1: Pochopila jsem, že jste se ale rozešli s Ondřejem Havelkou v dobrém.
2: V dobrém, ano, ano. Nadále jsme spolupracovali, já ještě doteďka, když jejich klavírista nemůže, tak tam jdu na záskok, takže se vlastně s klukama a s Ondřejem stále vidím a je to pro mě velmi příjemné a vlastně občas pro ně ještě zaranžuju nějakou skladbu. Oni mi vždycky dávají takové nějaký obzvlášť náročný špeky, který ví, že já si s nima poradím a že to prostě nějakým způsobem pojmu, takže pořád s nimi spolupracuju a jsem za to moc rád, že jsem zůstal v kontaktu a že jsme si nic zlého neudělali.
1: Mám připravenou další skladbu Jakuba Šafra. Jakub Šafr, orchestra Jarní vítr. Co je to za skladbičku?
2: Jo, no tak, ale to musíme opravdu okomentovat. O to mě požádal Jirka, jestli bych to tady nemohl pustit.
1: Náš Jiří Kasal, hudební dramaturg.
2: Ano, ano, ano. Tak to je skladba, která opravdu, vážení posluchači, dobře mě teď poslouchejte, protože to, co teď uslyšíte, je trošku mimo ten náš běžný rámec, protože to je skladba, která vznikla pro film. Honza Hřebejk mě požádal, abych spolupracoval na filmu Zahradnictví. Já jsem díky tuto nabídku přijal a nakonec jsem tam dělal spoustu práce, včetně klavírních scén, kde jsou vidět moje ruce, včetně a právě i včetně našeho orchestříku, který hrál na plese. Nebudu zmiňovat, v jaké situaci, protože třeba se mnozí z vás na to chtějí ještě podívat. A tam opravdu jsme i jako na obraz, jako my za svoje postavy. No a jak už to tak bývá, pro film bývá vždycky speciální zadání. Což znamená, že to není naše běžná věc, ale Honza Hřebejk si přál, aby ten orchestr hrál jako vesnická kapela. Takže, ale stylová. Jo, takže my jsme vlastně udělali aranžmá a já jsem se zúčastněnými secvičil vlastně takovou opravdu filmovou hudbu. Takže prosím vás, berte tuto nahrávku jako filmovou hudbu, která opravdu se odehrává v jedné scéně ve filmu Zahradnictví.
1: A my si ji se zájmem poslechneme.

0: to byla skladba v podání, vlastně filmová skladba. Jakub Šafr, náš dnešní dopolední host, okomentoval, takže nemusíme se k tomu více dál úplně vracet, ale možná hned okomentujeme.
1: Já ještě bych se zeptal posluchačů, jestli se při této skladbě pousmívali u svých rozhlasových přijímačů. Já jsem se teda pousmíval celou dobu.
0: Proč jste se pousmíval?
1: No, protože ty vzpomínky na to natáčení, na tu situaci i vlastně nejenom natáčení toho filmu, ale i natáčení té skladby, protože my jsme to pořád hráli jako hrozně hezky. Jo, jako, jak, jo, protože prostě to...
0: Přitom to měla být vesnická kapela.
1: No právě. A ono opravdu to zadání bylo, jako, že ano, jsou to jako dobrý muzikanti, ale pořád je to vesnický ples, jako který prostě by měl, nebo ála vesnický ples, který by měl mít takový proporce mírných nějakých jako neladění a tak dále. A my jsme s tím vlastně, paradoxně s tímhle jsme hrozně bojovali, že jo, že pro... Jako samozřejmě, čím je profesionálnější umělec v jakýmkoliv oboru, tím lépe se vypořádá i jako s tím, že dělá jako, že to neumí, jo? Takže proto jsem se tak celou dobu usmíval, no. Když jsem to zase slyšel po letech.
0: My hned vlastně přejdeme k té další skladbě, protože my se od ní trošičku odpíchneme. Art Tatum, Tiger Rack. Říkám to správně?
1: Ano, ano, já jsem tuto skladbu vybral speciálně a požádal jsem Jirku, aby ji dohledal a aby byla tady k puštění. Je to nahrávka z roku 1940 a Art Tatum je neuvěřitelný klavírista jazzovej, který už od 30. let proslul svojí brilantní technikou a neuvěřitelnou invencí. A je to obrovská inspirace. On navíc, a teď zase nechci už teda zdržovat, jo, vím, že čas letí, ale máme čas asi tak do 12 hodin, ne? Jako,
0: musíme skončit o chviličku dřív.
1: Chtěl jsem říci, že já jsem se s Artem Tatemem, s jeho nahrávkama setkal, když mě bylo tak 14-15 let, takže ještě v takovým raném stádiu mýho jazzovýho, jaksi mý jazzový výuky a když jsem ty nahrávky, já jsem ho vůbec neznal do té doby, a když jsem ty nahrávky poprvé slyšel, tak jsem si říkal jako, no, jako na čtyřruční klavír je to docela jako slušný, to je opravdu pěkná palba. No a když jsem si potom začetl do bukletu a zjistil jsem, že to není čtyřručně, ale je to jenom jeden klavírista, tak jsem si úplně říkal, jo, jak může někdo takhle hrát na piano. A pak jsem se dočetl, že byl slepý dokonce. Takže to je, představte si, to je jeden klavírista a ještě ke všemu slepý. Ale on byl opravdu genius a jeho styl se těžko napodobuje, to v podstatě nejde. Já mám jiné vzory, k těm se dostaneme třeba později, ale nyní teda Art Tatum, rok 1940 a jeho Tiger Rack.

0: Ano, tak to byl Art Tatum. Já si říkám, Jakube, zkoušel jste to, alespoň to je neskutečné, že tohle hraje jeden člověk a navíc, který je nevidomý nebo je slepý.
1: Ano, ano.
0: Vyzkoušel jste to?
1: Ano, a já ještě teda bych s dovolením se zeptal posluchačů, jestli se usmívali i při této skladbě, protože zatímco při té minulé jsem se usmíval, tak tady jsem se chechtal takřka naplno, protože tohle je prostě neuvěřitelný. Jo, to musím říci, že tohle je vrchol pro mě jako umění klavírního, protože má to smysl, je to krásné, je to prostě technické a je to prostě exhibice, jo. Samozřejmě jsou i jiné klady jazzové, swingové hudby, jako vnitřní prožitek a tak dále, ale tohle je prostě krásný, jo.
0: Tak jako sportovci přijímají různé výzvy v podobě nějakých sestaviček, takových, které umisťují někam na YouTube a podobně se švihadlem a tak, tak tohle by byla docela dobrá klavírní výzva, si myslím.
1: Jo, to byla určitě klavírní výzva. Já jsem si na to opatřil noty, protože oni existují na některé věci transkripce, na tohle to zrovna jo, takže kdyby náhodou někdo z klavíristů, který nás poslouchá, měl zájem to nacvičit, tak ty noty opravdu dostupné jsou. No a já jsem si je opatřil a asi během hodinky jsem to měl nacvičený a bylo to hotový.
0: Bezvadný, no. Takže Art Tatum číslo 2 z jižních Čech. Tak Jakube, abychom stihli ještě něco doprobrat, protože toho času skutečně už není tolik a moc hezky se s vámi povídá, tak máme připravenou ještě jednu skladbu, to je z CDčka, koncert v barvách semaforu, to je nějaký současný projekt?
1: Ano, ano, to je současný projekt, který je nyní živý, stejně jako kapela Swing Session, kterou jsme pouštěli v počátku povídání. Koncert v barvách semaforu je pro mě velmi zásadní projekt. On vznikal dlouhou dobu, protože se tak jako rodil nebylo to tak, že bychom se rozhodli, teď něco uděláme a prostě během týdne, 14 dnů by to bylo hotové. Tohle to tak jako vznikalo takovým prolínáním vlastně nás, muzikantů a zpěváků, kteří se toho účastníme a všichni jsme nějakým způsobem napojeni na semafor. Já totiž sám také mám tu čest, že účinkuju ve dvou pořadech v divadle Semafor, přímo po boku Jiřího Suchého a Jitky Molavcové. Toho si velmi cením a užívám si to, jsem za to strašně rád. Jsou to nádherná představení a ten projekt, koncert v barvách semaforu, měl hlavním cílem, aby se vlastně ty semaforské písničky pořád jako hrály v nějaké kvalitní formě. Protože tam šlo hlavně o to, protože semaforské písničky pořád všichni jako hrajeme, pořád je muzicírujeme, když vezmu prostě to od táborových ohňů přes, já nevím, běžný si hraní doma a tak dále, všichni to známe, ale my jsme to chtěli přeci jenom trošku v uvozovkách povýšit do takové jako nějaké sofistikovanější formy. Takže my jsme to vlastně uchopili s naší kapelou jako seriózně a vytváříme opravdu vlastně takové nové znění těch starých původních písniček. A ona většina na tomhletom konkrétním CDčku, které se teda opravdu jmenuje Koncert v barvách semaforu, tak většina těch písní jsou s jazzovým triem, s Jakub Šafr triem. Dvě z nich jsou s takovým rozšířeným obsazením a dokonce i se sborečkem malým, abychom to tak jako oživili. A my si teď pustíme píseň, kterou mám velice rád. Je to píseň z Červená a ta píseň je právě s takovým orchestříkem, tak si ji hezky užijte.
0: A ještě než si pustíme, Jakube, já se musím zeptat ještě co vy a volný čas. Já jsem tady trošku naznačila to cestování a abychom od toho úplně neutekli,
1: jo.
0: Vy a cestování, vy cestujete totiž trošičku takovým zvláštním způsobem, ne, že seberete rodinu a přátelé a kamaráde a jedete někam na výlet k moři si lehnout, ale vy cestujete úplně jinak, je to tak?
1: Jo, já cestuju úplně jinak. Já cestuju tak, že vezmu krosnu a v podstatě pustím se do velkého dobrodružství přímo po hlavě a to dobrodružství prožívám nejradši někde v horách, kam jezdím na solo treky a ty prázdniny a jako snažím se i veškerý volný čas, ale hlavně ty prázdniny, kdy vlastně mám volno ve škole, konzervatoř přes prázdniny samozřejmě neučí, divadla nehrají a koncerty si přesunu prostě na jiné termíny, tak si opravdu vyhradím ten čas a jedu si vyčistit hlavu, totálně se zrestartovat, jak se říká dneska, a užít si vlastně relativně dost velké dobrodružství na solo treku přes norské hory. A nebo i někde jinde, ale do toho Norska jezdím hrozně rád, protože to je taková menší Kanada.
0: Jo. Úplně sám, bez nikoho, 12-15 dní si jdete.
1: Ano, ano, ano. Je to bezmála 14 dní opravdu dobrodružného putování mimo turistické trasy. Vůbec nikoho nepotkávám, jsem v horách úplně sám. A nejlepší na tom je, že tam není ani signál mobilního telefonu. Teda ono to není nejlepší, ono to je možná docela jako nevýhodné, protože kdyby se mi cokoliv stalo, tak já si nemůžu zavolat pomoc. A v tom je ale právě ten krásný adrenalinový rozměr. A já, když jsem uprostřed cesty, třeba po 5-6 dnech putování, a já třeba si řeknu, že mě to už přestalo bavit a sejdu do údolí a dám si kávu a prostě odpočinu si, jo, tak to vůbec bohužel takhle není, protože já z těch hor musím ještě 5 dní vycházet ven, jo, protože, takže je to vlastně i závazek, v tom je to taky vlastně jako fajn, že člověk se zaváže k tomu, že to putování nějak dokončí a nemůže z toho jako lehce uniknout. Takže i to je vlastně, jako dalo by se říct, motivace. No. Ale hlavně samozřejmě je tam ta přenádherná příroda. Ta severská krajina je prostě, a zvlášť ty hory, ty severské hory, to je opravdu divoký, to je prostě nádhera. Jo. To je, už teď, jak na to myslím, tak mám husí kůži na zádech. Jo?
0: Neníčí vás to fyzicky, protože přece jenom jste klavírista, máte takový úplně jiný druh práce, nepracujete fyzicky úplně, teda alespoň ve svém zaměstnání, ne. A potom najednou se vydáte na takovýto náročný trek. Netrpí trošku tělo vaše?
1: No, trpí určitě, jo, ale ne tak možná, jak se mě na to ptáte. Já jsem, a děkuji za to mým rodičům a jako jejich dispozici, a i možná pánu bohu, že jsem dispozičně jako silnej, jo, myslím tím jako teda, ne, že bych byl oplácanej, ale jako ale silnej jako, že mám sílu a vlastně to i na tyhle ty věci, jo, že přesto, že jsem teda jako klavírista a opravdu jako dost velkou část toho svého života prosedím u klavíru a nebo prostě někde jako pracovně spíš jaksi staticky, tak prostě já jako disponuju potom najednou v těch horách se změním v takového nějakého zvláštního horského vůdce a prostě to jako překonávám ty překážky, jako zprvu to trošku drhne, protože ty první dny jsou nejhorší, než se člověk takzvaně zatáhne. Já teda dlužno dodat, že to pojímám seriózně, tyhle ty moje túry, protože oni jsou opravdu nebezpeční, jo. Tam opravdu reálně hrozí, že prostě dojde k fatálním nějakým zraněním, které opravdu mě můžou ohrozit na životě, hlavně díky tomu, že si nemůžu zavolat tu pomoc, jo. Takže to, ono se to opravdu bez legrace musí prostě pojímat seriózně a já to pojímám seriózně tak, že fakt 2-3 měsíce předtím, to znamená teď zrovna, jako s tím začínám, začnu jako posilovat, začnu se na to jako připravovat, opravdu prostě jako horolezec, když se chystá prostě na nějaký výstup, tak taky nejde prostě z kavárny rovnou tam, ale prostě se na to nějak připravuje. Takže já to pojímám taky tak.
0: Jakub Šafr byl naším dnešním dopoledním hostem. My moc děkujeme za to, Jakube, že jste si udělal čas, že jste absolvoval i tu cestu z Prahy sem k nám na jih Čech, tak alespoň ať vyjde ta návštěva u rodičů, bude to doufám s kávou nějakou, s něčím dobrým na zub.
1: Ano, ano, a s bábovkou. Já moc děkuju za pozvání, byl to krásný rozhovor, hrozně moc pěkný čas jsem tady strávil a moc zdravím všechny posluchače a všechny tady v Českém rozhlase.
0: A teď už na závěr ta avizovaná skladba.

0: A v pravidelný čas je tu pro vás, přátelé, pravidelný rozhlasový sloupek. Bude o tichu a slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když ležíte v noci uprostřed přírody, v úplné tmě a v naprostém tichu, nejprve vás to překvapí, pak zarazí a nakonec se začnete toho ticha možná i trochu bát. A každý nepatrný zvuk se zdá být najednou nebezpečný. Z města je člověk zvyklý na neustálý hluk, který často už ani nevnímáme, protože nás pronásleduje soustavně. A když něco, co s námi je stále, ztratíme, pak nám to chvíli chybí. Stává se mi na terase chalupy, že si sednu, zaposlouchám se do ticha, užívám si ho a najednou se ozve zvuk sekačky. V dálce zaštěká pes a já jsem smutná, že to ticho narušují. Ptáci zpívají a nadávají si tak hlasitě, až jsem překvapená. Šum větru, který rozhýbe koruny stromů a ty hlasitě zavržou, zahučí a rozespívají své listy. A vy jako byste náhle byli součástí toho ticha, neticha a začínáte si užívat tu možnost ho slyšet. A najednou je tu realita. Zaskřípe cirkulárka a ten ostrý zvuk řezaného dřeva vás nadzvedne ze židle a vy máte chuť zakřičet, běžte s tím někam. Možná si to ticho se zárukou, které se prodává v plechovkách, jak se zpívá v té slavné písničce z osmdesátek, budeme opravdu časem kupovat. Ale dokážeme mu ještě naslouchat?
0: No my rozhlasáci máme k tichu vlastně tak trošičku zvláštní vztah. V přírodě ho milujeme, ale v éteru se ho trochu děsíme. Takže ticho si klidně užívejme, jen ho prosím nepouštějme do rádia. Ano, Český rozhlas České Budějovice je s vámi a taky vám hraje Patrick Swayze a jeho píseň Tady je.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tento týden jsme v seriálu o zvonech zavítali do věže kostela svatého Jakuba staršího v Týně nad Vltavou, kde se nachází 4 zvony. Dnes si představíme největší z nich, zvon zvaný Vltavotýn. Má hlavní tón E1, průměr 124,5 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 2010 ho ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na plášti zvonu je reliéfní plaketa s pohledem na Týnský kostel a na protější straně městský znak. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová dnes probere s dalšími ministry rozpočty jejich rezortů na příští rok. S poruchami funkce močového měchýře pomůže v Jihlavě pacientům sakrální neuromodulace. Festival Viděny spojí v Třeboni výtvarné umění, divadlo, film a hudbu. Večer může být od jihu až jasno, v noci se ochladí až na 16 stupňů. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková.

0: Novou za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
1: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem dětí a mládeži.
0: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Výkony takzvané sakrální neuromodulace nově provádí zdravotníci v Jihlavské nemocnici. Zákrok pomáhá pacientům s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Kromě Jihlavy poskytují léčbu pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. Sakrální neuromodulace slouží hlavně pacientům, u kterých klasická léčba neměla efekt. Pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
3: Ta léčba probíhá ve dvou fázích. Nejprve vlastně pacient absolvuje takové zkušební období, během kterého má po dobu zhruba dvou týdnů zavedenou elektrodu, kterou má napojenou na externí stimulátor. No a pokud během těchto dvou týdnů dojde přibližně k 50% zlepšení, tak potom následuje právě ta implantace trvalého stimulátoru.
2: Festival vizuálního umění s názvem Viděny začíná dnes v 17 hodin v Třeboni. Až do neděle nabídne například výstavy a instalace ve veřejném prostoru, ale i v historických budovách. Program upřesňuje dramaturgyně pořádající Třeboňské 105 Lucie Kukačková.
4: Máme tady výtvarnou sekci, hudební, filmovou a zaměřujeme se taky na performance a snažíme se, aby Viděny byly festivalem, který je zároveň otevřenou platformou pro všechny mladé a začínající autory ve všech těchto oborech.
5: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Oblačnosti bude postupně ubývat, večer od jihu až do vyjasnění. Na východě kraje bude doznívat slabý déšť nebo přehánky. Namíříme až 27 stupňů, na horách do 23. Mírný jihozápadní nebo západní vítr se bude večer měnit na jižní. Noc bude zpočátku jasná až polojasná, během noci začne přibývat mraků a k ránu se místy objeví přehánky nebo bouřky. Ochladí se až na 16 stupňů, na horách až na 14. Zítra bude převládat velká oblačnost, ráno místy přehánky nebo bouřky, dopoledne čekáme přehánky jen ojediněle a odpoledne a večer pak budou četné, opět lokálně i s bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří do 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer pak zeslábne. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: 12 hodin, k tomu 6,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní ve středu 19. srpna roku 2026 začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a ze studia zdraví a hezké poledne přeje Luboš Voráček. Ta první píseň bude v podání Doubravanky a bude hrát do Strakonic, mimo jiné také do Strakonic. Ale ve Strakonicích 36. narozeniny má pan Tomáš Nikodem a k nám přišlo přání, ve kterém se píše: Dobrý den, prosím zahrajte pro Tomáše Nikodema k jeho 36. narozeninám písničku Slzečky na Čumavou od kapely Doubravanka. S přáním: Tome, přejeme ti z celého srdce vše nejlepší. Hlavně hodně zdraví, mnoho úspěchů v posilovně a také v cyklistice. To přejí Aneška, Honza, Petra a Kuba Ouředníkovi. Do Strakonic k 36. narozeninám pro Tomáše Nikodéma teď Doubravanka bude hrát píseň Slzečky na Čumavu.

písničkách pro radost teď Doubravanku vystřídá keramička, budeme totiž hrát a přát křídlovákové keramičky do choustníku Petrovi Dětskému. Přišel k nám totiž dopis a v něm se píše, že dnes, 19. srpna, oslavuje své 47. narozeniny kamarád a křídlovák keramičky Petr Dětský z choustníku. Milý Peťo, k tvým dnešním narozeninám ti chceme popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, radosti a pracovních, osobních i muzikantských úspěchů. Jsme moc rádi, že jsi součástí této skvělé party, která se jmenuje Keramička. Do dalších let ti přeje jen vše dobré celá jeho česká originální kapela Keramička s kapelníkem Petrem Kolářem. No a křídlovákovi do choustníka k 47. narozeninám Petrovi Dětskému bude hrát keramička orchestrální skladbu Čenkovská.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď budeme přát jednak do Strašic, ale také do Vlastce na Písecku, kde 65. narozeniny má paní Daša Cvachová. A k nám přišlo psaní a v něm se píše: chtěli bychom dnes prostřednictvím vašeho pořadu pogratulovat a zahrát hezkou písničku k 65. narozeninám naší milé spoluobčance obce Vlastec na Písecku paní Daše Cvachové. Přejeme jí tímto do dalších let vše jen to nejlepší. Hlavně hodně pevného zdraví, štěstí a stále životní pohody. To přeje obecní úřad ve Vlastci. Paní Daše Cvachové za chvilku do Vlastce zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání pro pana Miloslava Štěpánka do Strašic, rovněž k 65. A má je právě dnes. A tak vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a spokojenosti do dalších let přeje jménem vedení obce Strašice pan starosta a ke gratulaci se ještě připojuje také sbor dobrovolných hasičů, kterým je pan Štěpánek dlouholetým členem. Tak pro Miloslava Štěpánka do Strašic k 65. a ke stejnému výročí do Vlastce na Písecku pro paní Dašu Cvachovou je tu připraven Karel Plata a Hasičská láska.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Písničky pro radost posloucháte 6 minut po čtvrt na jednu a připravené zahrát Krajanka. Jednak do Stříteže, pak také do Štěpánovic, ale Krajanka bude hrát také do Markvarce. V Markvarci má 70. narozeniny paní Milada Němcová a k nám přišlo psaní a v něm se píše: zpráva je to jasná, že jsi pořád krásná, i když je ti o rok víc, nedělej si z toho nic. Na tobě to nejde vidět, nemusíš se za to stydět. Užij si oslavu, starosti hoď za hlavu, to přeje bratr Karel s manželkou. Tak paní Miladě Němcové do Markvarce k 70. nám za chvilku zahraje Krajanka a bude hrát také do Štěpánovic, kde rovněž 70. má pan Stanislav Cipín. A v tom psaní, které k nám přišlo, se píše, že máme zahrát hudební dárek a do dalších let popřát pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě. To všechno přejí zástupci Štěpánovic v čele s panem starostou. Tak i do Štěpánovic k 70. nám pro pana Stanislava Cipína zahrajeme rádi a za okamžik, ale ještě předtím tu mám také přání do Stříteže, kde rovněž 70. slaví pan Vladimír Jakeš. A v tom psaní, které k nám přišlo, se píše: vážná redakce, prosím, zahrajte panu Vladimíru Jakešovi ze Stříteže u Milevska k jeho 70. narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, mnoho sil a energie do dalších let. To všechno přejí dobrovolní hasiči, Střítež, Dobřemilice. Do Stříteže panu Vladimíru Jakešovi k 70. má hrát píseň To byla kočka. A bude hrát ta píseň také do Štěpánovic k 70. pro pana Stanislava Cipína a v neposlední řadě i do Markvarce, kde 70. narozeniny má paní Milada Němcová. Hrát bude k

Krajanka dohrála a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Babouci, kteří budou hrát také do Netěchovic a také do Lažiště. A s přáním začnu v Lažišti, tam totiž 70. narozeniny má paní Hana Koubová a k nám přišlo hezké psaní, ve kterém se píše. Milé rádio, dnes slaví 70. narozeniny paní Hana Koubová z Lažiště, k čemuž ji z celého srdce blahopřejeme. Všichni, kdo vás znají, tak ví, že jste žena s velkým Ž, která kolem sebe neustále šíří dobrou náladu a pomoc tam, kde je potřeba. Společně s vaším mužem jste vybudovali krásný a klidný a pohodový domov a dali vašim třem dětem ten nejlepší možný základ do života. Dnes kolem sebe vidíte plody své lásky a péče. Přejeme vám, abyste byla stále tak krásná, čilá a obklopená všema, kteří vás milují. Ať vás neopouští elán pro aktivní život a každý den, ať vám přinese důvod k úsměvu. Žijte podle svého, mějte pevné zdraví, narozeniny oslavte tak, jak se slaví. Všechno nejlepší k narozeninám vám přeje vedení obce Lažiště a k přání se připojí také ženy z Červeného kříže a ještě také sbor dobrovolných hasičů Lažiště. A paní Haně Koubové do Lažiště k 70. mají hrát Babouci. Jsou připraveni? I píseň Široký jsou jihočeský pole a Babouci budou hrát také pro pana Vojtěcha Zocha do Netěchovic k 73. narozeninám. K nám přišlo přání, ve kterém se píše: Přejeme ti do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti ze svých koníčků. Děkujeme za velkou pomoc, ochotu a trpělivost s námi se všemi. To vše přeje panu Vojtěchu Zochovi celá rodina. Pro pana Vojtěcha Zocha do Netěchovic k 73. narozeninám mají hrát Babouci a hrát budou také Lažiště k 70. nám pro paní Hanu Koubovou. Široký jsou jihočeský pole.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Ještě doplním, že posloucháte 5,5 minuty po půl jedné a v písničkách pro radost ještě připravena pražská kapela Petra Finka, aby zahrála jednak do Nové Včelnice, ale také do Příbrami a s přáním začnu v Příbrami, kde 73. narozeniny má paní Jarmila Vršecká. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje Pavel. Paní Jarmile Vršecké do Příbramy ke 73. narozeninám zahrajeme za chvilku, ale ještě tu mám přání do Nové Včelnice, kde včera, 18. srpna, 75. narozeniny oslavila paní Věra Nedvědová. A mám tu přání pro paní Nedvědovou. Milá Věrko, přejeme ti moře zdraví, ať se všechno dobře daří, k tomu štěstí hromadu a každý den dobrou náladu. To vše je od svazu postižených civilizačními chorobami z Nové Včelnice. Začne píše a též moc a moc gratuluje Stáňa K. Tak do Nové Včelnice k těm včerejším 75. narozeninám pro paní Věru Nedvědovou má hrát píseň Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Je připravená a bude hrát také do Příbrami k 73. narozeninám pro paní Jarmilu Vršeckou.

tango v podání pražské kapely Petra Finka teď vystřídá směs Polek v podání Božejáků, která bude hrát jednak do Nové Včelnice, také do Červeného Újezdce, ale také do Kozárovic. V Kozárovicích 80. narozeniny má paní Jana Wolfová. A právě dnes slaví 80. narozeniny paní Jana Wolfová z Kozárovic. A k nám přišlo psaní, ve kterém se píše: chtěl bych jí touto cestou popřát pevné zdraví, spokojenost a samé šťastné dny v naší obci. Zahrajte prosím nějakou veselou písničku. Za celé vedení obce přeje pan starosta. Tak určitě do Kozárovic paní Janě Wolfové malá směs Polek udělá radost k těm 80. narozeninám. No ale 80. narozeniny má také paní Marie Zajíčková v Červeném Újezdci. A město Lišov blahopřeje k významnému životnímu jubileu své občance paní Marie Zajíčkové, která včera oslavila 80. a přeje pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Paní Marii Zajíčkové do Červeného Újezdce z 80. nám za chvilku zahrajou Božejáci. Ještě předtím to mám přání rovněž k 80. narozeninám do Nové Včelnice pro paní Olgu Bogovou, která v neděli 16. srpna oslavila 80. narozeniny. A ještě přání. Milá Olgo, je 365 dní v roce, jen jeden ale patří tobě. Však oslavuj a vesel se v každé roční době. Ať tě štěstí provází na každičkém kroku, ve zdraví se dožiješ nejmíň do 100 roků. Tato gratulace je od všech členů svazu postižených civilizačními chorobami z Nové Včelnice. A za všechny píše a také moc gratuluje Stáňa Kršková. Tak k těm nedělním 80. do Nové Včelnice pro paní Olgu Bogovou, také ke včerejším narozeninám 80. do Červeného Újezdce pro paní Marie Zajíčkovou a také k těm dnešním 80. do Kozárovic pro paní Janu Wolfovou, všude tam budou hrát Božejáci malou směs Polek.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost je připravená zahrát veselka pro paní Jaroslavu Rejhoncovou do Lžína u Soběslavy k 91. narozeninám. Přišel k nám dopis a v něm se píše: drahá redakce, chtěla bych poprosit o písničku pro naši milovanou maminku, tchýni, babičku a prababičku paní Jaroslavu Rejhoncovou z Lžína u Soběslavy. Právě dnes, 19. srpna roku 2026, oslaví přenádherné 91. narozeniny. Touto cestou bychom chtěli popřát hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně ještě mnoho let strávených mezi námi. Milá maminko, jsi světlo naší celé rodiny. Děkujeme ti za péči, kterou lásky plně rozdáváš. Děkujeme, že jsi. Stačí obyčejná slova. Děkujeme za všechno. Všechno nejlepší přeje syn Josef s manželkou, dcera Jaroslava, všechna vnoučátka a pravnoučátka zasílají co nejsladší pusinky. Máme tě moc rádi. Tak končí přání pro paní Jaroslavu Rejhoncovou do Lžína u Soběslavy k těm 91. narozeninám. Hrát bude veselka. Ještě já se podívám.

A v písničkách pro radost teď Veselku vystřídají muzikanti z jižních Čech, kteří budou hrát také do Volár, kde 95. narozeniny má pan Václav Tesař. A v dopise, který k nám přišel, se píše, že právě dnešního dne se dožívá pan Václav Tesař z Volár 95 let. Celý svůj aktivní život pracoval jako lesník v lesním závodě Prachatice. Kladný vztah k přírodě uplatnil také jako člen mysliveckého spolku Vltava ve Volarech a také u základní organizace včelařů Volary. Členové obou organizací děkují za dlouholetou práci a do dalších let přejí panu Tesařovi pohodu a dobré zdraví. Pro pana Václava Tesaře do Volár k 95. narozeninám bude hrát píseň Až půjdu za tebou, myslivečku.

A v písničkách pro radost dnes ještě budou hrát Babouci. Jednak do Zlivy, ale také do Chrobol na Prachaticku. V Chrobolech začnu, tam 83. narozeniny má pan František Halek. A mám tu přání. Chceme ti přát hodně zdraví a ať tě život stále baví. To přeje manželka Hana, dcera Hanka s Pepíkem, syn Fanda, vnuci Péťa se Šárkou, Martin s Editou, Honza s Luckou a pak ještě pravnučky Lucinka, Petruška a Natálka. Pro pana Františka Haleka do Chrobol ke 83. nám budou hrát za chvilku Babouci a budou hrát také do Zlivy, kde 97. narozeniny má paní Růžena Kačerová. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti k dnešním narozeninám hodně štěstí, pohody, ale hlavně hodně, hodně zdravíčka do dalších let. Děkujeme za vše, co jsi pro nás všechny dělala. I když už dnes tak nemůžeš, tvůj úsměv potěší. Za všechno děkuji a ze srdce přejí dcera Růžena s rodinou, syn Václav s rodinou, pravnoučátka Sabinka, Peťa, Klárka, ty posílají velkou pusu. A pak tu ještě poznámka, že také pravnučka Sabinka slaví právě dnes 12. narozeniny. A i té přejí všichni hodně zdraví, lásky a úspěchů ve škole. Tak tedy nejenom pro paní Růženu Kačerovou do Zlivy k 97. narozeninám, ale také pro pravnučku Sabinku k těm dnešním 12. narozeninám budou hrát Babouci a budou hrát také do Chrobol ke 83. narozeninám pro pana Františka Haleka.

0: Písničky pro radost se dostávají k samotnému závěru. I dnes ta hodina hrozně rychle utekla, ale na závěr ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Na internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci Písničky pro radost zjišťuji, že je v září ještě volno od 6. do 10. včetně, pak od 15. do 21. včetně, pak ještě 23, 24, 27, 29 a 30. To jsou volné termíny v září. Ale klidně se podívejte na ten internet, tam se všechno dozvíte. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra se bude hrát v kulturním nobě na Borku, od 18 hodin bude hrát Invence. Další pozvánka je na koncerty Lipkovanky, jsou to všechno poučové koncerty. Ten první bude v sobotu ve Vyšším Brodě v Klášterní zahradě od 10 hodin a druhý koncert bude rovněž v sobotu v Obratani od 17 hodin. A Lipkovanka pak bude hrát ještě v neděli pouťový koncert, ten bude v Dušejově od 15 hodin. Další pozvánka je do Trhových Svinů, kde bude festival Karel Waldauf. V sobotu bude hrát Podhoranka, Kubateva Dechovka, Veselá muzika a Babouci. A v neděli bude hrát už v 10 hodin dopoledne Mistříňanka, Božejáci, Vlčnovjanka, Jihočeští rodáci, Strahovanka. Tak to je pozvánka na festival Karel Waldauf do Trhových Svinů na tuto sobotu a neděli. Pokud budete, tak se tam určitě potkáme, protože tam také budu a už se na to těším. A další pozvánka je do Třebětic na 14. hodinu, kde vystoupí a zahraje Lácaranka, slovácká kapela z Kobylí. A ještě v rychlosti pozvánka na pondělí, protože je zeměživitelka, tak Budvarka tam samozřejmě nesmí chybět. V pondělí 24. zahraje Budvarka od 10 hodin na Českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy Zeměživitelka. Budvarka v rámci koncertu bude slavit 85 let od jejího založení v roce 1941 v Českobudějovickém Budvaru. A tímto tedy jste od Budvarky všichni srdečně zváni do Pivovarské zahrady na pondělní dopoledne na setkání nejenom s příznivci Budvarky, ale i s bývalými muzikanty Budvarky. Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
1: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
1: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Studenti letos zaplatí za nájmy v bytech víc než loni. Stavební úřad v Českém Krumlově schválil přesun betonárny ze sídliště Mír do průmyslové zóny. Nová nemocnice bude stát na Pražských Vinohradech. Oblačnosti bude během dne ubývat, teploty jsou na jihu Čech u 27 stupňů. V noci se ochladí na 16 a k ránu se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zítra bude oblačno a až 28 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly oproti loňsku ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha, podle realitních kanceláří ale dohání Brno.
5: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Stěhování ze sídliště Mír do průmyslového areálu v Domoradicích čeká Českokrumlovskou betonárku. Plány společnosti Beton Bohemia schválil Českokrumlovský stavební úřad. Nová provozovna ročně vyrobí až 18,5 tisíce tun betonu, tedy stejně jako ve stávajícím závodu. Stavební úřad se zároveň vypořádal s několika připomínkami k záměru od okolních podniků nebo dopravního odboru města Český Krumlov. Vedení společnosti nechce důvody přesunu závodu v tuto chvíli komentovat. Nová pražská nemocnice vyroste v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha jde o logickou volbu. V areálu je totiž traumacentrum a centrum, které se specializuje na popáleniny. Další zvažovaná místa pro novou nemocnici byla v Letňanech nebo při fakultní nemocnici Bulovka. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické alianci náklady na ní jako výdaje na obranu.
4: Počasí.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda dvou osobních aut uzavřela jeden jízdní pruh v obci Lnáře na Strakonicku. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu

0: který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
1: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
0: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já si jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slávi.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedou ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před třema rokama v rámci školy, možná už jsou to tři roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teď, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. A jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní v tu, na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Neměl by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Zákon o eutanázii začal po několika leté debatě platit ve Francii. Řidiči v Modlešovicích na Strakonicku projedou od příštího roku obcí po nové silnici. Nebe se na jihu Čech postupně vyjasní. Teploty jsou u 27 stupňů. V noci se ochladí na 16. Zítra bude oblačno, místy s bouřkami naměříme 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré odpoledne. Senát vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit bez změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Znovu zavedení EET má podle odhadu ministerstva financí zvýšit příjem veřejných rozpočtů o skoro 14,5 miliardy korun. Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanázii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
2: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu ji může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Řidiči v Modlešovicích na Strakonicku projedou od příštího roku obcí po nové silnici. O náklady na její výstavbu za 30 milionů korun se podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí Naše Česko podělí jeho Český kraj s radnicí ve Strakonicích. Vedení města zajistí opravu inženýrských sítí a vybudování veřejného osvětlení a chodníků. Opravy se týkají úseku dlouhého téměř kilometr. Práce začnou v září. První etapa prací potrvá do konce letošního roku. Druhá proběhne na jaře roku příštího. Festival vizuálního umění s názvem Vidiny začíná dnes v 17 hodin v Třeboni. Až do neděle nabídne například výstavy a instalace ve veřejném prostoru, ale i v historických budovách. Program upřesňuje dramaturgině pořádající třeboňské 105ky Lucie Kukačková.
3: Máme tady výtvarnou sekci, hudební, filmovou a zaměřujeme se taky na performance a snažíme se, aby Vidiny byly festivalem, který je zároveň otevřenou platformou pro všechny.

0: Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda dvou osobních aut stále komplikuje provoz v Elnářích na Strakonicku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Z Orlické nádrže u její hráze vytahuje lodě z vody velký jeřáb. Hladina vody je tak nízko, že by mohly uvíznout na suchu. Více si řekneme za pár minut. A také budeme mít pro vás další díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám Karel Gott. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Ve 14 hodin a 12 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Hladina Orlické přehrady je oproti normálnímu stavu asi o 12 metrů níž a podle prognóz bude dál klesat. To ohrožuje rekreační lodě. Aby neuvízly na suchu, nabízí teď Povodí Vltavy jejich majitelům, že zdarma vytáhne jeřábem. Zájemci můžou tuto službu využít do konce týdne.
1: Z hladiny Orlické přehrady vytahuje menší rekreační loď jeřáb. Musí ji zvednout do výšky asi 15 metrů a dát na podvalník. Loď vlastní Milan Kulovaný, který si ji připevnil a odveze.
2: Protože je málo vody a nemůžu stát v marině, mám pod sebou už málo vody, takže bych musel nocovat někde na divoko a nemůžu tam nechat loď jen tak stát. Jinak mám zase zaplacenou marínu, kde ztrácím spoustu peněz za půlku sezóny, by se dalo říct, protože tady kolikrát stojím do 4. října jakoby v pohodě.
1: Majitelé lodí musí vždy připlout až ke hrázi, kam jim pracovníci dají popruhy a k nim si plavidlo připevní. Popisuje Josef Novák, který společně s jeřábníkem lodě z hladiny vyzdvihuje.
3: Oni dostávají přesné instrukce, prostě který popruhy, kdy je mají provlíknout, kudy je mají provlíknout, na jaký háčky na ty řetězy je mají dát a pak ukážu jeřábníkovi tak, aby mohli vystoupit a tu loď opustit a pak už je to jenom břemeno, pak už to jede nahoru.
1: Hrozí tam vlastně třeba i nějaké riziko, nebo je to bezpečné?
3: Když to dělám dobře, tak je to bezpečné. Riziko je obrovský. Vy si pamatujete ještě na magnetofonové pásky. Dělejte si dvě smyčky a dejte si do nich vajíčko. A zkuste to, jestli se rozbije nebo nerozbije. Asi tak, no.
1: Kvůli suchu lidé nemůžou lodě vytahovat do strmých břehů. Hladina klesla zhruba o 12 metrů, takže nefunguje ani lodní výtah, který by dostal plavidla pod Orlickou hráz. Přibližuje ředitel sekce správy Povodí Vltavy Tomáš Kendík.
4: Ta akce, která tady se teďka děje na hrázi, tak je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, které by to sucho zmírnily anebo zastavily, takže máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Hrozí v blízké době, že byste museli začít opouštět vodu i ze Slabské přehrady?
4: Ano, tato varianta v tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně a ty současné výpočty naznačují tomu, že by vlastně k začátku nadlepšování vodního díla Slapy mohlo dojít na přelomu srpna a září letošního roku.
1: Majitelé lodí se můžou přihlásit o bezplatné vyzvednutí plavidel na webu Povodí Vltavy. Jeřáb můžou využívat do 31. srpna. Z Orlické přehrady Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jakub Šafr je jazzový a swingový klavírista. Hraje už od 6 let a pod vedením výtečných profesorů dosáhl znamenitých výsledků v celostátních soutěžích i výrazných úspěchů na sólových koncertech. Jeho jméno můžete znát ve spojení se swing trio Avalon, Šafrs Riffrs nebo Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. Na začátky a působení právě v posledně jmenovaném orchestru rád vzpomíná.
1: To je vlastně velmi hezký příběh, protože já jsem na ně občas někde byl a byl jsem prostě v kontaktu s těma muzikantama, už jako začínající muzikant. No a oni potom natáčeli filmový klip. Byl to klip Děkuji, bylo to krásné. Ondřej Havelka má nádherné klipy stylové. Já nevím, jestli je znáte, posluchači, anebo i vy osobně, ale to stojí za zhlédnutí, opravdu najděte si to. A klip Děkuji, bylo to krásné se natáčel a shodou okolností ten jejich klavirista nemohl, ale protože muzika už byla nahraná, tak vlastně bylo jedno, kdo bude na obraz. A protože ten klavírista znal mě a věděl, že jsem takovej stylový, že se zajímám o starý jazz, tak mě poprosil, jestli bych teda nezaskočil za ní. No pro mě to bylo tehdy úplně neuvěřitelný. Já jsem vůbec tomu nemohl opravdu uvěřit, že něco takového prožiju. A ještě za účasti těch kamer, to se točilo ještě na film. Představte si, to byla filmová kamera opravdu, která vrčela, když se na ní točilo a museli se tam čistit štětečkem pořád ten objektiv a byla obrovská a prostě to bylo nádherný. A celý to natáčení bylo krásné. No a vlastně jako každý natáčení filmu je hrozně zdlouhavý, protože se strašně dlouho svítí, líčí, pak se kontroluje něco. Jsou tam strašný prodlevy. No a v těch prodlevách jsme byli u toho klavíru, tak jsme seděli tam ty muzikanti a oni tak si začali, jak to tak muzikanti jazzoví někdy dělávají, tak si začali tak jako pohrávat. No a najednou vznikla taková jam session a já jsem taky se k ním připojil a teď oni koukali, že vlastně jako hrají docela dobře a stylově, jo. A vzpomínám si, že už tehdy mi jeden z těch muzikantů řekl, no tak to si teda ten náš klavírista pěkně podřezal větev. No a představte si,
2: podřezal
1: si. Opravdu asi za půl roku poté mi volal tehdejší kapelník Melody Makers, jestli bych neměl zájem teda zúčastnit se konkurzu na pozici teda klavíristy. No a já jsem samozřejmě zájem měl, byť jsem teda ještě studoval konzervatoř tou dobou, což vlastně bylo pro mě velmi náročné, protože jsem nechtěl zklamat zase svého profesora na konzervatoři, abych mu takhle jako ulídnul, protože jsem studoval klasický klavír, jo, pozor, to je důležité zmínit, že já jsem vlastně klasicky vystudovaný klavirista, tak se to všecko semlelo tak, že nakonec mě do Melody Makers přijali a já jsem tam byl vlastně 2 roky jako klavirista, pak se kapelník zbláznil, doslova do písmene a jeho místo jsem nahradil potom já, protože jsem už vlastně tehdy tam aranžoval, byl jsem takový hodně činný a v podstatě opravdu jsem vedle toho kapelníka tam působil hodně aktivně a zřejmě tou dobou Ondřejovi a všem v tom orchestru připadalo, že já jsem ten pravý, kdo ho může nahradit. Moc za to děkuju, byla to pro mě obrovská zkušenost. Ovšem musím říci, že po několika letech jsem se zbláznil i já, protože ten tlak byl příliš veliký a prostě ta zodpovědnost a spousta práce, málo odpočinku a ta kapela tehdy opravdu docela byla v kurzu takzvaně, takže frčela a měla spousty koncertů, hrozně moc zájezdů, to byly takový třeba týdenní zájezdy opravdu s 5 noclehama v různých hotelích, no prostě takový ten opravdu jako život, který by možná mnozí lidi si jako i vysnili, ale je to v tom životě těžká věc, jo, protože zase všeho moc škodí a tohle bylo opravdu moc a jako já jsem to už potom nemohl vydržet, tak jsem se dohodl s Ondřejem, že ten orchestr opustím a stejně jsem se chtěl postavit na vlastní nohy, protože jsem měl ambice jako solovýho klavíristy, takže vlastně ono to takový mělo jako docela přirozený spát ten můj život v tomhletom směru.
2: Pochopila jsem, že jste se ale rozešli s Ondřejem Havelkou v dobrém.
1: V dobrém, ano, ano. Nadále jsme spolupracovali. Já ještě doteďka, když jejich klavírista nemůže, tak tam jdu na záskok, takže se vlastně s klukama a s Ondřejem stále vidím a je to pro mě velmi příjemné a občas pro ně ještě zaranžuju nějakou skladbu. Oni mi vždycky dávají takové nějaký obzvlášť náročný špeky, který ví, že já si s nima poradím a že to prostě nějakým způsobem pojmu, takže pořád s nimi spolupracuju a jsem za to moc rád, že jsem zůstal v kontaktu a že jsme si nic zlého neudělali.
0: Reprízu rozhovoru Hanky Šoberové s jazzovým klavíristou, zakladatelem a skladatelem pedagogem skladatelem a pedagogem Pražské konzervatoře Jakubem Šafrem si můžete ze záznamu poslechnout na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz. Zítřejším hostem bude pro změnu dendrolog Petr Kunce, se kterým probereme ochranu stromů. Poslouchejte po 11. hodině dopolední.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Když budovou Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujela regionální studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu. Vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 1968 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7:27. V tomto okamžiku se ozvala ústřední střelba Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení, ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut a ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora Spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na Kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Česko-technologické profesor doktor inženýr Jiří Klikorka vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dvě rozměrná barokní plátna visí v zámku v Jindřichově Hradci. Jedno s výjevem z bitvy namaloval italský malíř Salvator Rosa. Druhé namaloval nepochybně Petr Brandl a jde o jeho největší obraz. Díla se do Jindřichova Hradce dostala díky rodu Černínů, který zámek vlastnil. Oba obrazy si prohlédl i redaktor Filip Černý v doprovodu jindřichohradeckého kastelána Jana Mikeše.
1: On totiž ten jindřichohradecký zámek v momentě, kdy ten Eugen Karel Černín ho nechal opravit, tak ono nechal opravit především jako rodové muzeum. Ne, že by se tady nebydlelo, ale k tomu bydlení sloužily apartmány, které byly v jiných křídlech zámku, případně patře pod námi, a tady to reprezentační první patro, to skutečně bylo proměněno v rodové muzeum s tím, že v něm bylo několik společenských prostor. A my jsme v tom centrálním salonu. Tady jsou vidět dva obrovské obrazy. Přímo proti nám to je obraz od Itala Rossi, který se jmenuje Bitva s Turky, tak to je dost vypovídající, opravdu před námi probíhá taková jako veliká a napjatá bitva. Ale co je ještě zajímavější, tak na druhé straně tak je další obrovské plátno, a to plátno namaloval Petr Brandl.
2: Já na něm vidím vlastně takový výjev z Orientu.
1: Jmenuje se Josef Egyptský, se nechává poznat svým bratřím. Je to takový ten příběh o tom, jak ti bratři neměli rádi toho přechytralého nejmladšího, takže nejdřív se ho pokusili zabít a potom ho prodali do otroctví. On se dostal do té egyptské říše k tomu faraonovi, kterému správně vyložil jeho sny, a dotáhl to až na správce Egypta. A v momentě, kdy v té sousední zemi byl hlad, tak ti bratři přijeli prosit na egyptský dvůr o potravu a najednou zjistili, že před nimi stojí ten bratr, kterého tak odpudivým způsobem se snažili zbavit.
2: To plátno je skutečně impozantní, nejenom tedy tou malbou nebo provedením, ale také svými rozměry.
1: Je to obraz, který má nějakých téměř 5 metrů na šířku. Nevzniknul pro Jindřichův Hradec, ale vzniknul pro rodinu Černínů. Známý Černínský palác totiž nechal postavit Humprecht Jan Černín v 80. letech 17. století, ale ta, dá se říct, vůbec největší sláva toho paláce je spojená s Františkem Josefem Černínem. To je vlastně první čtvrtina 18. století, kdy ten František Josef měl pocit, že jeho pokladna je bezedná. A mimo jiné také zaměstnával to Petra Brandla s tím, že mu poskytl ateliér přímo v tom Černínském paláci, a přímo v tom Černínském paláci tenhle obrovský obraz vzniknul. Sám Brandl si ho jako nesmírně vážil, toho obrazu. A je zajímavé, že ten František Josef Černín poměrně záhy na to přišel, na to, že vlastně už nemá žádný majetek, protože jeho dluhy převyšují množství jeho obrovských panství. A podobně na tom byly i ty další generace Černínů. Takže došlo k obrovskému rozprodeji a většina té nádherné obrazové sbírky, kde bylo v tom paláci téměř 1000 obrazů, tak se rozprodala v aukcích. Ale tenhle obraz, který už v době svého vzniku patřil opravdu k těm nejdražším, tak nikdo nechtěl, protože byl příliš velký.
2: Takže předpokládám, že ho nikdo nekoupil.
1: A stalo se to i dalším velkým obrazům, protože se změnil vkus v té druhé polovině 18. století. A tak, když Černínové prodávali v půlce 19. století Černínský palác armádě, tak vlastně všechno to vybavení, které bylo možné z něj odvést, tak odvezli právě do Jindřichova Hradce.
0: Toliko obrazy v Jindřichově Hradci, jejich snímky najdete i na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Blinkry a výstražná světla používají řidiči různě. Přitom jde o klíčový prvek, co se týče plynulosti a bezpečnosti provozu. Jaká je ale jejich správné používání? Tak na to odpoví dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu a Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínáme.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Stavební úřad v Českém Krumlově schválil přesun betonárny do průmyslové zóny. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. K večeru se nebe na jihu Čech postupně úplně vyjasní. Noc bude zpočátku jasná až polojasná, kránu se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra bude převládat velká oblačnost, naměříme až 28 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré odpoledne. Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím neřekl.
3: Kultura rozhodně nebude bita, máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
1: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Otto Klempíř s Alenou Schillerovou nemluvil. Policisti pátrají po desetiletém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou košilku, pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Podle policejního mluvčího Jana Daňka chlapec vyhledává místa spojená s provozem tramvají, metra, vlaků nebo výtahů, ale i místa, kde jsou tobogány nebo horské dráhy. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Stěhování ze sídliště Mír do průmyslového areálu v Domoradicích čeká Českokrumlovskou betonárku. Plány společnosti Beton Bohemia schválil Českokrumlovský stavební úřad. Nová provozovna ročně vyrobí až 18,5 tisíce tun betonu, tedy stejně jako ve stávajícím závodu. Stavební úřad se zároveň vypořádal s několika připomínkami k záměru od okolních podniků nebo dopravního odboru města Český Krumlov. Vedení společnosti nechce důvody přesunu závodu v této chvíli komentovat. Nové dětské hřiště je od poloviny srpna v Krsicích na Písecku. Za 160 tisíc korun je tam postavili čimelice, pod které tato místní část spadá. Na hřišti je 5 herních prvků, lavičky a oplocení. Proč vzniklo dětské hřiště právě v Krsicích, vysvětlila nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
4: V Krsicích takové hřiště chybělo, vzhledem k tomu, že dneska tam máme 10 dětí, které navštěvují základní školu v Čimelicích a spousta dětí tam projíždí, protože tam vede cyklotrasa.
1: Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
5: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Jih Čech se k večeru úplně vyjasní. Na východě kraje bude ještě slabě pršet. Teploty jsou u 27 stupňů a fouká mírný jihozápadní nebo západní vítr. Večer se změní na jižní. Noc bude zpočátku jasná až polojasná. Postupně začne přibývat mraků a kránu se místy objeví přehánky nebo bouřky. Ochladí se na 16 stupňů. Zítra bude převládat velká oblačnost.

0: obcí Příběhnická. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děti v Českých Budějovicích, které prožívají léto s atletikou, vůbec nevěděli, že jejich vedoucí je sprinterka. Prázdninový příběh vám převyprávíme už za malou chvíli. Kam se dnes vydáme se zámeckým létem? Tak odpověď nabídne v této hodině náš průvodce František Kinský. A budeme si hrát i písničky, které nestárnou, zaspívá například Vladimír Mišík. Hezké jihočeské odpoledne přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 15. hodině. Jitka Bočkajová je atletka, sprinterka, která závodí za sportovní klub Policie České republiky. V létě se věnovala dětem, které atletika baví. Prázdniny přímo na atletickém stadionu mají zvláštní kouzlo.
1: Byli jsme na hluboký, moc nás to bavilo, pohodě to bylo.
2: Popisovali program Dne děti, které trenérka Jitka Bočkajová vzala po cyklostezce na kole pod Hlubocký zámek. Prim na soustředění, ale hraje atletika.
3: Máme je rozdělen do 4 skupin podle věku, máme na to 4 trenéry, dopoledne je vždycky atletika a odpoledne podle počasí. Teď nám počasí přeje, na stadionu je moc horko, takže odpoledne jezdíme obvykle k vodě. My byli na paddleboardech na kanále, jsme měli celodenní cyklový let na Hlubokou, tam jsme taky měli program, vyběhli jsme si k zámku a odpoledne jsme si zahráli hru v týmech.
2: Děti soutěžili o maličkosti, vůbec přitom nevěděli, že jejich vedoucí trenérka se vydala také na soutěž.
3: Ne, nevěděli.
2: Medailové úlovky, které se jí podařilo vybojovat v Trnavě mezi začínajícími atlety, ale neutajila.
3: Bylo to mezistátní utkání 6 zemí, a to Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Rakouska, České republiky a Maďarska.
2: Popsala konkurenci, která se sešla na Slovensku. V individuálním závodě v kategorii Masters vybojovala v běhu na 100 metrů Jitka Bočkajová medaili.
3: To bylo třetí místo v běhu ve sprintu. Ve štafetě 4x100 metrů jsme získali teda první místo.
2: Reprezentace klubu a České republiky se Jitce Bočkajové povedla. Malá Fenka, která se jí motala pod nohama, ale měla největší radost z toho, že může vyrazit s dětmi na výlet.
4: Brownie, dvouletá slečna, viď? Jinak jich hlídá děda, ale dneska mohla s náma.
2: Děti tak trénuje dvojnásobná medailistka z mezistátního atletického utkání Jitka Bočkajová. S denním programem se atleti na stadionu sportovního klubu Policie loučili hromadným pozdravem. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Stejně jako v loni, i letos patří prázdniny v našem vysílání zámeckému létu. Zveme vás na památky, které jsme v loňském roce nestihli navštívit. Kam to bude tentokrát, tak to nám právě teď prozradí náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství užívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santýně.
4: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciáku.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Jihočeské odpoledne s Michalem.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. 300 kilometrů měří Vintířova stezka, vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. V letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci mapujeme cesty, kudy prochází poutníci i turisté. Ovšem Vintířova stezka moc známá není, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíše jednotlivé úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintířová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintířová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl to postanout, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník. Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. To nebude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží u Sušic a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
7: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako jí znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaké vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
7: Ne, zdaleka. Nejsem tu poprvé.
6: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
8: Ale dostudovat doma, viď?
6: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Český rozhlas. Co tě znamená?

0: Co všechno dokážou stromy a proč jsou někdy spolehlivější než beton? O tom bude řeč v pořadu Dopolední host s dendrologem Petrem Kuncem, mužem, který se pro přírodu nadchl už jako malý kluk a dodnes připomíná, že stromy je potřeba chránit a hýčkat. Řeč bude o výjimečných jihočeských stromech, o tajemství břečťanů i o tom, proč mají dřeviny pro naši krajinu mnohem větší význam, než si často uvědomujeme. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dneska se nám vrátily letní teploty, ale jak to bude vypadat v dalších dnech? Počasí. Slovo už dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkný den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaké počasí nás čeká v noci a zítra, to znamená ve čtvrtek?
1: V noci bude zpočátku jasno až polojasno, ale během noci bude oblačnosti přibývat a k ránu místy dorazí přehánky nebo i bouřky. Teploty nám klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách na 17 až 14 a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a zítra přes den pak bude převažovat velká oblačnost. Ráno se místy budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Dopoledne ty přehánky už budou jen ojedinělé, ale odpoledne a večer pak četné a opět se místy vyskytnou bouřky. Zítřejší odpolední maxima 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž zítra na trojce, vysoká zátěž.
0: Tadeáši, bude v pátek také pršet?
1: Pátek bude také pršet, bude nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, bude zatažená až oblačno, ráno a dopoledne místy, odpoledne a večer pak postupně na celém území s deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami, které mohou být i silné. Páteční minima 18 až 15 stupňů, maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách dále zesílí.
0: Nyní poodhalíme víkend, nejdříve, co nás čeká v sobotu.
1: V sobotu bude slunce více, bude polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se vzácně může objevit slabá přehánka. Sobotní minima 15 až 11 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý, během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaké počasí bude v neděli?
1: V neděli bude oblačnosti opět o něco více, bude převažovat velká oblačnost. Později večer pak od západu na většinu území dorazí dešť nebo přehánky. Nedělní minima 15 až 16 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát ráno slabý proměnlivý. Během dne vítr převážně od severovýchodu do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel Senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Slovenský úřad obvinil 18 cizinců kvůli nelegální výrobě cigaret. Daňový únik případu odhadl na víc než 6 milionů eur. Studenti letos za nájmy v bytech zaplatí víc než loni. V noci se ochladí na 16 stupňů. Zítra bude místy pršet, objeví se i bouřky. Naměříme 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré odpoledne. Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel Senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i úřad stavební ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanoven zhruba na 50 tisíc korun ročně, ale na Schillerová změny odmítá.
2: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
0: Finanční správa na Slovensku obvinila 18 cizinců při akci proti nelegální výrobě cigaret na východě země. Daňový únik v případu odhadla na víc než 6 milionů eur, tedy zhruba 154,5 milionu korun. Razii v tiskové správě označila za největší svého druhu v letošním roce na Slovensku. Mezi zadrženými obviněnými jsou občani Ukrajiny, Moldavska a Rumunska. Podle finanční správy mezinárodní gang plánoval distribuovat vyrobené cigarety především na trzích v západní Evropě. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly proti loňsku ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Českých Budějovicích vyjde na víc než 6 tisíc korun. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst. A to až do poloviny podzimu. Festival vizuálního umění s názvem Vidiny začíná dnes v 17 hodin v Třeboni. Až do neděle nabídne například výstavy a instalace ve veřejném prostoru, ale i v historických budovách.
1: Počasí.
0: Noc bude zpočátku jasná až polojasná, postupně začne přibývat mraků a kránu se místy objeví přehánky nebo bouřky, ochladí se na 16 stupňů. Zítra bude převládat velká oblačnost, ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky, dopoledne čekáme přehánky jen ojediněle. Odpoledne a večer pak budou četné, opět místy s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Zátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dopravní nehodu dejte pozor v Táboře na křižovatce ulic Bechyňská a Příběhnická a taky na Strakonicku v Velnářích. Dobře dojeďte, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků. Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmek, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá,

0: Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Chyba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víť, já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
3: Ano,
2: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
3: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
2: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
3: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
2: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
3: Ano, ano, a my
2: se kamarádíme,
3: takže
2: hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešová. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Hmm. Ale ten záznam tak určitě vám, je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý
6: vás.
3: Den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přeji si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo a boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbran. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. Po mně nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli. Zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgasmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečem to nevím. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, hele. Ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec o mě není... tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme dobře. Zapsáno, díky. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že pořád jste na...
2: Děkuji. Saský Jů jste měl díky. Říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já taky.
6: A já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Už ještě vydržte.
2: Dobré
4: tuším.
2: Odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko a zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím. Už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: Přesto se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky, naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla, na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. To byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla taky nosit samozřejmě.
3: No to taky. A tak hlavně, je to bývalá baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě, já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A. Na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky vědma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo. Protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně dalších krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Část Česka zítra podle meteorologů zasáhnou silné bouřky. E.ON zlevnil pro nové zákazníky dlouhodobé tarify energií. Sakrální neuromodulace pomůže v hlavě pacientům s poruchami funkce močového měchýře. Noc bude jasná až polojasná, k ránu se místy objeví přehánky nebo bouřky, ochladí se na 16 stupňů. Zítra bude převládat velká oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Další silné bouřky dorazí do Česka. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, varuje Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť, až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
4: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
2: Energetická společnost E.ON zlevnila pro nové zákazníky dlouhodobé tarify energií. Elektřinu a plyn s fixací oproti svým dosavadním ceníkům E.ON zlevnil o několik stovek korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Nové tarify jsou určeny pro nové klienty z řad domácností a podnikatelů. E.ON o tom dnes informoval ČTK. Dodavatelé, včetně E.ONu, v minulých měsících v důsledku blízkovýchodní krize energie naopak zdražovali. Zdravotníci v jihlavské nemocnici nově provádí takzvané sakrální neuromodulace. Zákrok pomáhá pacientům s těžkými poruchami funkce močového měchýře. Kromě jihlavy poskytují léčbu pouze specializovaná centra v Praze a Ostravě. Sakrální neuromodulace slouží podle mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové hlavně pacientům, u kterých klasická léčba neměla efekt. Léčba probíhá ve dvou fázích. Nejprve má pacient na 2 týdny zavedenou elektrodu, která je napojena na externí stimulátor. Pokud v této fázi dojde alespoň ke zlepšení o 50%, následuje implantace trvalého stimulátoru. Nové kolumbárium vzniká na hřbitově v Bernarticích na Písecku. Výstavba za bezmála 1,5 milionu korun začala tento měsíc. O schránky v kolumbáriu je mezi místními obyvateli velký zájem. Podrobnosti má starosta Pavel Souhrada z ODS.
5: Obsahuje 64 schrání pro až 3 urny. Kolumbárium bude zbudováno z leštěné žuly a bude vhodným doplněním pietního místa. V půlce září bude kolumbárium připravené, aby se mohlo nabídnout zájemcům.
6: Sport.
2: Fotbalisti Plzně kvůli technickým problémům letadla zatím neodcestovali z Prahy ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy do Bělehradu proti Červené zvezdě. Uvedl to tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. Klub hledá řešení, jak mužstvo do srbské metropole dostat. 18-letý talent Lukáš Smažák se dočkal premiérové pozvánky do české basketbalové reprezentace a může se těšit na debut na Supercupu v Hamburku. Češi se tam v pátek utkají s domácím týmem a v sobotu s Chorvatskem nebo Tureckem.
6: Počasí.
2: Noc bude zpočátku jasná až polojasná, postupně začne přibývat mraků a k ránu se místy objeví přehánky nebo bouřky, ochladí se na 16 stupňů. Zítra bude převládat velká oblačnost. Ráno se objeví přehánky nebo bouřky, dopoledne čekáme přehánky jen ojediněle a odpoledne a večer pak budou četné opět místy s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 24. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. zátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto s motorkou se srazily u Litvínovic na Českobudějovicku. Na místě jsou všechny záchranné složky. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme na to, jak letošní sucho a horko dopadají na ptactvo, proč ve Valtínově na Jindřichohradecku stavějí nové vodohospodářské zázemí a co se děje s hladinou Orlické přehrady, která je výrazně pod normálem. Tak to jsou některá z témat dnešního vysílání. U mikrofonu je Michal Hovorka.
3: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 8 minut po 17. hodině dostává slovo Gabriela Bláhová, je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Úřad na Pelhřimovsku už do senátních voleb registroval všech 6 kandidátů, kteří o to požádali. ČTK to dnes řekl Miroslav Kubánek z Pelhřimovské radnice. Obhajovat funkci v tomto obvodě bude senátor Jaroslav Chalupský za Srdcem a rozumem. Termín pro rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny pro volby do třetiny senátu končí tento týden pátek. Odpad z atrakce Svět obrů v zámku v Chlumu u Třeboně údajně končí na nelegální skládce v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. S odvoláním na Ladislava Rektory se scháká o Třeboňsko, o tom informoval server Budějská Drbna a jihočeská mutace deníku Mladá fronta Dnes. Zástupce provozovatele nařčení odmítl, případ řeší i Česká inspekce životního prostředí. Smetanová lhota na Písecku rozhodla o rekonstrukci veřejného osvětlení. Důvodem je překládání elektrického vedení do země společností EGD. Zruší proto stávající elektrické sloupy v hlavní části obce. Práce začaly v pondělí a měly by trvat do konce roku. Rekonstrukce bude stát kolem 5 milionů korun, řekl starosta obce Slavomír Harbáček za Nezávislé.
3: Máme na to přislíbenou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje, z takzvaného krajského investičního fondu ve výši 1,8 milionu. Zbytek těch finančních prostředků bude se z rozpočtu obce.
2: Ornitologové odhalili významné dopady sucha na populaci ptáků. Vědci na přelomu července a srpna monitorovali jejich výskyt na rybníku Řežabinec na Písecku. Podle nich se počty jedinců v okolí rybníka snížily kvůli nedostatku potravy. Pokračuje ornitolog Jiří Šebestián z Práchinského muzea v Písku.
4: Letos byli mláďata i dospělí rodiče extrémně vyhublí. Opravdu z nich koukali kosti. Všechno je to dáno tím suchem. Na Řežabinci tůně začaly vysychat už v únoru. Tím pádem se neměli kde vyvinout komáři, nebylo čím krmit. I mláďata, i ti dospělí zůstali takhle vyhublí a bylo jich málo.
2: Český hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Armakord právě začala v Galerii měst. Na ní pak v 7:30 večer naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Valtínov na Jindřichohradecku čeká výrazná proměna v hospodaření s vodou. Obec už staví novou kanalizaci s čistírnou odpadních vod a k ní také vodojem s úpravnou vody. Dosavadní zdroje totiž nestačily a vodu tam museli do vesnice dovážet.
1: Situace ve Valtínově je havarijní nebo byla špatná, protože voda je ze studní, které jsou historicky už starý a nevyhovující, tak jsme před 4 lety udělali vrt. No a k vrtu musí být nějaká úpravna vody a vodojem.
2: Popisuje nezávislý starosta Kunžaku Petr Král.
1: Teď by se měla začít výstavba nového vodojemu s úpravnou vody a tím by měla být kapacita vody pro Valtínov zajištěná. No a čistírna odpadních vod, o té se mluví už 20 let, až teď se našla cesta, dotační titul, teď jsme začali výstavbu nové kanalizace, která celý Valtínov odkanalizuje, tak jak to má být.
3: Kanalizace vede do místních rybníků, do vodoteče.
2: Ve Valtínově bydlí pan Luboš.
3: Ty to předělali na čističku, to je z vody ekologie.
2: A bude vlastně i nový vodojem.
3: Má se přistavovat ještě vodojem, posílení studní, protože ve velkých teplech byl nedostatek vody, no, tak dovážel jivak vodu do studní.
2: Ve Valtínově žije paní Jiřina, na obecní vodovod se ale napojují pouze, když jim dojde voda z vlastní studny.
4: Ano, my odebíráme obecní vodu, ale máme i vlastní zdroj, vlastní studnu, takže pokud nám naše voda stačí, takže obecní neodebíráme, ale už se taky stalo, že naše studna jako nemá takovou kapacitu, takže si pak pustíme i obecní.
2: A stalo se, že třeba i ta obecní někdy došla?
4: Jasně, taky.
2: Náklady na stavbu jsou přibližně 130 milionů korun. Obci s financováním pomohla dotace od Ministerstva životního prostředí. Kromě čistírny odpadních vod a vodojemu ve Valtínově vyroste nový vodojem s úpravnou vody také v nedalekém Kunžaku. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Co všechno dokážou stromy a proč jsou někdy spolehlivější než beton? O tom bude řeč v pořadu Dopolední host s dendrologem Petrem Kuncem, mužem, který se pro přírodu nadchl už jako malý kluk a dodnes připomíná, že stromy je potřeba chránit a hýčkat. Řeč bude o výjimečných jihočeských stromech, o tajemství břečťanů i o tom, proč mají dřeviny pro naši krajinu mnohem větší význam, než si často uvědomujeme. Poslouchejte ve čtvrtek po 11. hodině. Dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dlouhodobé sucho má vliv i na hnízdění ptactva. Kvůli vysokým teplotám vysychají vodní plochy, ptáci nemají dostatek potravy a ubývají na váze. Tato zjištění potvrdila i kroužkovací akce Akrocephalus v Národní přírodní rezervaci Řežabinec u Ražic. Tématu se v ranním vysílání věnoval v rozhovoru s ornitologem Jiřím Šebestianem z Práchenského muzea v Písku moderátor Luboš Voráček.
1: Jaké druhy ptáků jste tedy na Řežabinci zkoumali a na které z nich tedy měla ta sucha a vysoké teploty ten největší dopad?
2: Tak akce se jmenuje Akrocephalus, což je latinský rákosník, takže všechno je designované a zaměřené tak, aby jsme nejvíc chytali rákosníků a na nich se dělá ten největší výzkum. Takže i na nich víme ty údaje nejpodrobnější, ale sucho se projevilo na všech. Na těch, kteří mohli odletět, tak tím způsobem, že odletěli, takže ptáků bylo letos míň, rozhodně podprůměrně. A ti, kteří už začali hnízdit a odletět nemohli, tak se samozřejmě snažili, jak mohli. Ale letos prostě byly mláďata i dospělí rodiče extrémně vyhublí. Opravdu z nich koukali kosti, vystoupla prostě hrudní kost a takové ty, no skoro vystupující žebra, jako jsou ty známé obrázky z koncentráků, no.
1: Takže to nebyl hezký pohled jistě pro vás, který jste spíše zvyklí na ty pěkné zdravé ptáčky a máte z toho radost.
2: Ano, ano. A všechno je to dáno tím suchem. Na Řežabinci tůně začaly vysychat už v únoru začaly být vidět břehy a od té doby prostě ta hladina klesala a klesala, takže v době rozmnožování komárů už prakticky žádné tůně nebyly, tím pádem se neměli kde vyvinout komáři. Nám to bylo příjemné, protože opravdu bylo málo komárů a i večer jsme mohli chodit v kraťasech, žádná hodina velkého komára se nekonala. Na druhou stranu nebylo čím krmit, takže ti, kteří zůstali, tak i mláďata, i ti dospělí zůstali takhle vyhublí a bylo jich málo.
1: Pane Šebestiane, to vysychání vodních ploch jsme ale zaznamenali na více místech. Tak co přesně to pro to ptactvo v globálu tedy znamená a jak to ovlivňuje to jejich hnízdění? Mají málo potravy?
2: Samozřejmě ano, měli málo potravy. Takhle, ptáci vždycky hlasují křídlama. Mají křídla, takže když se jim někde nedaří, tak prostě zmizí a letí jinam, kde je trošičku lépe. Takže ta místní populace, kde je to extrémní sucho, ubývá. A samozřejmě je málo té potravy, takže se to projeví jednak na kondici mláďat, jednak na kondici dospělých, což se projeví do dalších let. Pak to budou muset nějak vyrovnat, když teda snad se to podaří, aby už takovéhle extrémní sucho nebylo. V podstatě v našich záznamech takovéhle sucho za 50 let nebylo. Takže budeme doufat, že příště se to zase vyrovná. No,
1: to období hnízdění by už teď asi nějak mělo být u konce, podle vás odborníků. Zaznamenali jste i v tomto případné změny oproti loňským rokům? Je třeba skončilo dříve nebo později?
2: Naopak skončilo později, protože jak bylo málo potravy, tak mláďata se vyvíjela extrémně pomalu. Trvalo to déle, než je prostě vykrmili do nějaké vzletné velikosti a bylo jich ale míň. Prostě míň jich přežilo, míň jich přežívá do této doby a samozřejmě hnízdění teda už skončilo, teď už začíná tah. V podstatě odlétly rolísy, ty už jsou pryč, odlétly žluvy a teď to půjde ráz na ráz jedno za druhým a teď už nás všichni opustí, všichni ty tažní ptáci velmi brzo.
1: A pane Šebestiane, ještě jedna otázka navíc. Můžeme nějak ptákům pomoci tím, že třeba dáme vodu na zahradu, do mističky?
2: No ježiš, samozřejmě. Místo krmítek, která teďko sice jak můžou mít nějaký význam, ale spíš už ne, tak pítka. Jakákoliv pítka stačí, prostě obyčejná miska podkvětináč naplněná vodou, která bude pravidelně umístěna na stejném místě a pravidelně dolívána. To je zejména to důležité, ta pravidelnost a trvalost, aby ti ptáci s jistotou věděli, že tam ta voda bude a uvidíte, že tam uvidíte víc ptáků než na krmítku v zimě, více druhů a ve větších množstvích.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Hladina Orlické přehrady je oproti normálnímu stavu asi o 12 metrů níž a podle prognóz bude dál klesat. To ohrožuje rekreační lodě. Aby neuvízly na suchu, nabízí teď Povodí Vltavy jejich majitelům, že je zdarma vytáhne jeřábem. Zájemci můžou tuto službu využít do konce týdne.
1: Z hladiny Orlické přehrady vytahuje menší rekreační loď jeřáb. Musí ji zvednout do výšky asi 15 metrů a dát na podvalník. Loď vlastní Milan Kulovaný, který si ji připevnil a odveze.
2: Protože je málo vody a nemůžu stát v marině, mám pod sebou už málo vody, takže bych musel nocovat někde na divoko a nemůžu tam nechat loď jen tak stát. Jinak mám zase zaplacenou marínu, kde ztrácím spoustu peněz za půlku sezóny, by se dalo říct, protože tady kolikrát stojím do 4. října jakoby v pohodě.
1: Majitelé lodí musí vždy připlout až ke hrázi, kam jim pracovníci dají popruhy a k ním si plavidlo připevní. Popisuje Josef Novák, který společně s jeřábníkem lodě z hladiny vyzdvihuje.
3: Oni dostávají přesné instrukce, prostě který popruhy, kdy je mají provlíknout, kudy je mají provlíknout, na jaký háčky na ty řetězy je mají dát a pak ukážu jeřábníkovi tak, aby mohli vystoupit a tu loď opustit a pak už je to jenom břemeno, pak už to jede nahoru.
1: Hrozí tam vlastně třeba i nějaké riziko, nebo je to bezpečné?
3: Když to dělám dobře, tak je to bezpečné. Riziko je obrovský. Vy si pamatujete ještě na magnetofonové pásky. Dělejte si dvě smyčky a dejte si do nich vajíčko. A zkuste to, jestli se rozbije nebo nerozbije. Asi tak, no.
1: Kvůli suchu lidé nemůžou lodě vytahovat do strmých břehů. Hladina klesla zhruba o 12 metrů, takže nefunguje ani lodní výtah, který by dostal plavidla pod Orlickou hráz. Přibližuje ředitel sekce správy Povodí Vltavy Tomáš Kendík.
4: Ta akce, která tady se teďka děje na hrázi, tak je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, které by to sucho zmírnily a nebo zastavily, takže máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Hrozí v blízké době, že byste museli začít opouštět vodu i ze Slabské přehrady?
4: Ano, tato varianta v tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně a ty současné výpočty naznačují tomu, že by vlastně k začátku nadlepšování vodního díla Slapy mohlo dojít na přelomu srpna a září letošního roku.
1: Majitelé lodí se můžou přihlásit o bezplatné vyzvednutí plavidel na webu Povodí Vltavy. Jeřáb můžou využívat do 31. srpna. Z Orlické přehrady Josef Beneda, Český rozhlas. Den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Jakub Šafr je jazzový a swingový klavírista. Hraje už od 6 let a pod vedením výtečných profesorů dosáhl znamenitých výsledků v celostátních soutěžích i výrazných úspěchů na solových koncertech. Jeho jméno můžete znát ve spojení se swing trio Avalon, Šafr s Riffers nebo Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. Na začátku a působení právě v posledně jmenovaném orchestru rád vzpomíná.
1: To je vlastně velmi hezký příběh, protože já jsem na ně občas někde byl a byl jsem prostě v kontaktu s těma muzikantama, už jako začínající muzikant. No a oni potom natáčeli filmový klip. Byl to klip Děkuji, bylo to krásné. Ondřej Havelka má nádherné klipy stylové. Já nevím, jestli je znáte, posluchači, anebo i vy osobně, ale to stojí za zhlédnutí, opravdu najděte si to. A klip Děkuji, bylo to krásné se natáčel a shodou okolností ten jejich klavirista nemohl, ale protože muzika už byla nahraná, tak vlastně bylo jedno, kdo bude na obraz. A protože ten klavírista znal mě a věděl, že jsem takový stylový, že se zajímám o starý jazz, tak mě poprosil, jestli bych teda nezaskočil za ní. No pro mě to bylo tehdy úplně neuvěřitelný. Já jsem vůbec tomu nemohl opravdu uvěřit, že něco takového prožiju. A ještě za účasti těch kamer, to se točilo ještě na film. Představte si, to byla filmová kamera opravdu, která vrčela, když se na ní točilo a museli se tam čistit štětečkem pořád ten objektiv a byla obrovská a prostě to bylo nádherný. A celý to natáčení bylo krásné. No a vlastně jako každý natáčení filmu je hrozně zdlouhavý, protože se strašně dlouho svítí, líčí, pak se kontroluje něco. Jsou tam strašný prodlevy. No a v těch prodlevách jsme byli u toho klavíru, tak jsme seděli tam ty muzikanti a oni tak si začali, jak to tak muzikanti jazzoví někdy dělávají, tak si začali tak jako pohrávat. No a najednou vznikla taková jam session a já jsem taky se k ním připojil a teď oni koukali, že vlastně jako hrajou docela dobře a stylově, jo. A vzpomínám si, že už tehdy mi jeden z těch muzikantů řekl, no tak to si teda ten náš klavírista pěkně podřezal větev. No a představte si,
2: podřezal
1: si. Opravdu asi za půl roku poté mi volal tehdejší kapelník Melody Makers, jestli bych neměl zájem teda zúčastnit se konkurzu na pozici teda klavíristy. No a já jsem samozřejmě zájem měl. Byť jsem teda ještě studoval konzervatoř tou dobou, což vlastně bylo pro mě velmi náročné, protože jsem nechtěl zklamat zase svého profesora na konzervatoři, abych mu takhle jako ulídnul, protože jsem studoval klasický klavír, jo, pozor, to je důležité zmínit, že já jsem vlastně klasicky studovaný klavirista, tak se to všecko semlelo tak, že nakonec mě do Melody Makers přijali a já jsem tam byl vlastně 2 roky jako klavirista, pak se kapelník zbláznil, doslova a do písmene a jeho místo jsem nahradil potom já, protože jsem už vlastně tehdy tam aranžoval, byl jsem takový hodně činný a v podstatě opravdu jsem vedle toho kapelníka tam působil hodně aktivně a zřejmě tou dobou Ondřejovi a všem v tom orchestru připadalo, že já jsem ten pravý, kdo ho může nahradit. Moc za to děkuju, byla to pro mě obrovská zkušenost. Ovšem musím říci, že po několika letech jsem se zbláznil i já, protože ten tlak byl příliš veliký a prostě ta zodpovědnost a spousta práce, málo odpočinku a ta kapela tehdy opravdu docela byla v kurzu takzvaně, takže frčela a měla spousty koncertů, hrozně moc zájezdů, to byly takový třeba týdenní zájezdy opravdu s 5 noclehama v různých hotelích, no prostě takový ten opravdu jako život, který by možná mnozí lidi si jako i vysnili, ale je to v tom životě těžká věc, jo, protože zase všeho moc škodí a tohle bylo opravdu moc a jako já jsem to už potom nemohl vydržet, tak jsem se dohodl s Ondřejem, že ten orchestr opustím a stejně jsem se chtěl postavit na vlastní nohy, protože jsem měl ambice jako solovýho klavíristy, takže vlastně ono to takový mělo jako docela přirozený spát ten můj život v tomhletom směru.
2: Pochopila jsem, že jste se ale rozešli s Ondřejem Havelkou. V dobrém.
1: V dobrém, ano, ano. Nadále jsme spolupracovali. Já ještě doteďka, když jejich klavírista nemůže, tak tam jdu na záskok, takže se vlastně s klukama a s Ondřejem stále vidím a je to pro mě velmi příjemné a občas pro ně ještě zaranžuju nějakou skladbu. Oni mi vždycky dávají takové nějaký obzvlášť náročný špeky, který ví, že já si s nima poradím a že to prostě nějakým způsobem pojmu, takže pořád s nimi spolupracuju a jsem za to moc rád, že jsem zůstal v kontaktu a že jsme si nic zlého neudělali.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo už dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké počasí nás čeká v noci a zítra, to znamená ve čtvrtek?
2: V noci bude zpočátku jasno až polojasno, ale během noci bude oblačnosti přibývat a k ránu místy dorazí přehánky nebo i bouřky. Teploty nám klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách na 17 až 14 a bude vát mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. No a zítra přes den pak bude převažovat velká oblačnost, ráno se místy budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, dopoledne ty přehánky už budou jen ojedinělé, ale odpoledne a večer pak četné a opět se místy vyskytnou bouřky. Zítřejší odpolední maxima 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 a bude vát mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Biozátěž zítra na Trojce, vysoká zátěž.
1: Které až bude v pátek také pršet?
2: Pátek bude také pršet, bude nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, bude zatažena až oblačno, ráno a dopoledne místy, odpoledne a večer pak postupně na celém území s deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami, které mohou být i silné. Páteční minima 18 až 15 stupňů, maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který bude odpoledne a večer zesilovat na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách dále zesílí.
1: Nyní poodhalíme víkend, nejdříve, co nás čeká v sobotu.
2: V sobotu bude slunce více, bude polojasno až oblačno a jen s malou pravděpodobností se vzácně může objevit slabá přehánka. Sobotní minima 15 až 11 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát slabý, během nepřechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A jaké počasí bude v neděli?
2: V neděli bude oblačnosti opět o něco více, bude převažovat velká oblačnost. Později večer pak od západu na většinu území dorazí dešť nebo přehánky. Nedělní minima 15 až 16 stupňů, maxima 21 až 25 stupňů a bude vát ráno slabý proměnlivý. Během dne vítr převážně od severovýchodu do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A tím dnešní den v kraji končí, ale už zítra se můžete těšit na další témata z jižních Čech. Zjistíme třeba, proč vosí bodnutí často bolí víc než to od včely a co dělat, když vás vosa štípne. Ve Strakonicích začíná Mezinárodní dudácký festival. S etnografkou Irenou Novotnou se podíváme na to, jak se dudy dostávají i do jiných hudebních žánrů, třeba rocku a nebo popu. Už zítra tady u nás.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
7: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Mnoho starostů čelí podle Svazu měst a obcí kyberšikaně. Ministerstvo spravedlnosti má vyplatit Vratislavu Minářovi skoro 1,5 milionu za stíhání. Krsice na Písecku mají nové dětské hřiště. Noc bude zpočátku jasná až polojasná, postupně začne přibývat mraků, naměříme 16 stupňů. Zítra bude oblačno, místy bouřky a teploty 25 až 28 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Velké množství starostů a zastupitelů čelí podle průzkumu zpracovaného Svazem měst a obcí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále víc setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter. Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 respondentů z vedení samospráv, uvedla pro Český rozhlas ředitelka Svazu Radka Vladiková.
8: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby. Protože pokud na vás někdo neustále útočí jako na osobu, tak se dostáváte pod obrovský tlak.
7: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Nové dětské hřiště je od poloviny srpna v Krsicích na Písecku. Za 160 tisíc korun ho tam postavili čimelice, pod které tato místní část spadá. Podle nezávislé starostky Šárky Hrdličkové vzniklo dětské hřiště právě v Krsicích z důvodu, že v místě chybělo. Na hřišti je 5 herních prvků, lavičky a oplocení. Policisti našli 10letého chlapce, po kterém odpoledne pátrali. Byl v zábavním centru u ruzínského letiště v Praze, kde si ho všimli pracovníci ostrahy. Chlapec je v pořádku. V Mariánských Lázních se dnes lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Na mši do kostela na Nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
0: Počasí.
7: Noc bude zpočátku jasná až polojasná, postupně začne přibývat mraků a kránu se místy objeví přehánky nebo bouřky. Ochladí se na 16 stupňů. Zítřek bude oblačný, ráno se místy objeví přehánky nebo bouřky, dopoledne čekáme přehánky jen ojediněle. Odpoledne a večer pak budou četné, opět místy s bouřkami. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 24, mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Tři osobní auta se srazila v Českých Budějovicích v ulici Novohradská. Na místo jede policie, počítejte s komplikacemi. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Po třetí se dnes v podvečer, milí posluchači, můžete krátce po 18. hodině zaposlouchat do premiérové četby z románu Dity Kůtové Zlá babička.

Když se Marie vydala na zpáteční cestu, šla jí maminka kus doprovodit. Prošli vsí a před nimi se táhla cesta na Vidov. Tam někde ji měl nabrat Martin. Maminko, chtěla bych se vás na něco zeptat. Ale na minulost se mě snad ani neptej, Mařenko. Nemá cenu jitřit staré rány. Všechno už je pryč. Ale já přece musím. Odešla jste a já zůstala sama. Víte, jaké to bylo? Nakonec jsem to vydržela, co taky jiného. Ale nikdo mi nic nevysvětlil. Jen to, že jste špatná ženská, která se spustila a měla nemanželské dítě. A že otec udělal něco hrozného, že snad někoho zabil, že proto byl ve vězení. Doma se o ničem mluvit nesmělo a nikdo jiný mi to nevysvětlil. To jenom děcka na mě celé moje dětství pokřikovala: dcero vraha, dcero běhny. Víte, jaké to bylo? Snad si zasloužím, aby mi to někdo konečně řekl. Dlužíte mi to. Máš pravdu, Mařenko. Tobě jsem to asi dlužna. Snad jsi dobře prohlédla Damkův statek, kde žiju. Je to pěkný statek, viď? Byla jsem dcera nejbohatšího sedláka z Hodějovic. Mohla jsem si vybírat, byla jsem pěkná, bohatá a rodiče mi vybrali tvého otce. Proč jste si ho vzala, když byl tak zlý? Když jste nemusela? Nerozuměla Marie. Ale on zpočátku vůbec nebyl zlý. Rodem i majetkem jsme si byli rovni. Byl to schopný člověk, pracovitý, pěkný. Je tvrdý a nelítostný. Celý život se mu klidím z cesty. Nemá mě rád. Možná proto,

0: Byl opilý, vytáhl z kapsy nějaký kus papíru a mával mi s ním před očima. Byl to dlužní úpis. Skoro nečitelným písmem tam bylo načmáráno, že se otec zavazuje půjčit téměř všechny naše peníze na půl roku nějakému Klaudovi. Myslela jsem, že snad omdlím. Ten další půl rok byl špatný. Žili jsme v hrozném napětí, neměli jsme peníze na to pole. Hádali jsme se a otec býval skoro pořád z domu. Po půl roce ale jednou v noci přišel a pokřikoval. Tak se podívej, jaký jsem obchodník. Takhle se vydělávají peníze. Jen se podívej. A mával mi před nosem bankovkama. Přinesl domů všechny naše peníze a pěkný úrok k ním. Ta úleva. Tehdy to z nás spadlo a všechno bylo jako dřív. Narodila se Kačenka a přikoupili jsme to pole. Jenže otec potom půjčil peníze znovu. A potom zase. O jeho obchodech jsem už pak vlastně nic nevěděla. Ne vždycky se mu ale jeho obchody povedly. A to jsme pak doma všichni pocítili. Už ve dveřích opilé rozdával facky. Všichni jsme se mu klidili z cesty. Změnil se. Zatvrdil. A pak přišlo to nejhorší. Marie napjatě naslouchala. Týnka ji zatáhla za sukni a ona si ji vzala do náruče. Otec půjčil velkou částku někomu, kdo odmítl peníze vrátit. Celá věc se řešila nakonec u soudu. A otec prohrál. Nechtěj znát podrobnosti, děvče. Bylo to strašné. Sama víš, že to skončilo násilnou smrtí. Otec kováře Pokorného zabil. A pak ho zavřeli. U soudu dostal 4 roky. Nakonec se soud přiklonil k tomu, že to bylo nešťastné zabití v hádce. Jinak by snad otec dostal provaz. Byla to hrozná, hrozná doba. Na všechno jsem zůstala sama. 3 starší děti a k tomu ty v kolíbce, Mařenko. Hospodářství, povoznictví. Na všechno sama. Týnka Marii stěžkla v náručí. Už spinka? Dívala se stará žena s úsměvem na svou malou vnučku. Usíná. Usmála se také Marie. Vlastně už není, co bych ti dál řekla. Tvůj otec byl pryč 4 roky. Leželo na mě všechno. Sice jsme měli děvečku Johanku a čeledina Štěpána, ale i tak to bylo těžké ke zvládnutí. No a Štěpán, prostě stalo se to. Však jsem za to byla celý život potrestaná dost. A teď, jak jsem za svého Štěpánka ráda, že ho mám. Rodiče mě tehdy přijali se Štěpánkem k sobě, i když to pro ně byla velká hanba. Budu jim za to vděčná do smrti. Nechali tady v Hodějovicích postavit kapličku za odpuštění mého hříchu. Je to ta na kraji vsi, šli jsme kolem ní. A to je všechno.
1: Nebylo to všechno, moje krásná ztracená dcero. Nebylo. Nebudu ti vyprávět o tom pekle, které nám tehdy všem nastalo. Jak se otci rozrůstal majetek, začal si postupně čím dál víc myslet, že on je jediný, kdo má vždy pravdu, že může vše. Rozhodoval, poroučel, přikazoval. A my všichni poslouchali. Časem jsme se ho začali bát. Se stejnou pýchou a nadřazeností se choval i k ostatním lidem. To až kovář se mu vzepřel. Kovář Pokorný měl od otce taky vypůjčeno. Nebylo to málo a jako všichni ostatní měl peníze půjčené na tučný úrok. Ale když měl splatit dluh, vrátil mu peníze bez úroku. Jak si to jen mohl dovolit? Otec se s ním o nesplacený úrok několikrát v hospodě pohádal. Vím, že se i porvali, ale kovář trval na svém, že tak velký úrok je nemravný. Ach bože, neměl se otci takhle postavit. Co z toho nakonec měl? Taková strašná smrt. Nešťastný kovář. Otec byl přesvědčen, že je v právu, na takovém úroku se domluvil.

0: mluvili a kovář tehdy souhlasil. Když otec na kováře podal žalobu, vezl se do svinů k soudu pyšně jako páv. Byl si svým vítězstvím jistý. Já mu ukážu paznechtovi, ten se nedoplatí, tomu přijde draho. Domů přišel až k ránu. Zrovna jsem tě nakojila, moje Mařenko, a uložila tě do kolébky. Zachumlala jsem se zase do teplé duchny a pomaličku jsem usínala, když se do kuchyně vpotácel velký černý stín. Otec. Posadila jsem se na posteli. Co je? Stalo se něco? Ticho. Vysoukala jsem se z postele a došla jsem až k němu. Rozsvítila jsem petrolejku a vykřikla jsem. Otcova jindy zlostně brunátná tvář byla teď bílá jako sníh. Přes celý jeho obličej se táhl krvavý cákanec. Krev byla všude. Kabát měl celý pocákaný i nohavice. Zakrvácené měl i ruce. Pro Boha svatého. Konečně se pohnul. Topornými kroky došel ke kamnovci a nalil z něj do umyvadla trochu vody. Začal si neobratně mít ruce zmrzlé jako rampouch. Kde jsi zraněný? Cvakala jsem zuby. Přinesu plátnu, ovážu ti to. Nesahaj na mne. Odstrčil mne od sebe a začal si mokrýma rukama rozmazávat krvavou šmouhu po obličeji. Zmiz! Druhý den ráno se otec z Kiška posadil na lavici a mlčky zíral před sebe. Obličej měl pořád zamazaný od zaschlé krve. Ale čerstvou krev už jsem nikde neviděla a tak jsem se trochu upokojila. S někým se porval, co jiného. S kovářem jistě. Jak dopadl soud, jsem se zeptat neodvážila. Někdy během odpoledne otec zmizel ze statku. V předvánočním čase se rychle stmívalo a když padla tma, začala jsem si o něj dělat starosti. Otec se vrátil domů zase až někdy v noci. Mlčky schodil oblečení na židli a padl do postele. Kořálku ani pivo jsem necítila, v hospodě tedy nebyl. Kde jen mohl celou tu dobu být? Nedokázala jsem se ho zeptat. Bála jsem se ho. Další ráno mne probudil skřípot dvířek od almary. Co hledáš? Mnula jsem si rozespalé oči. Ty druhý kalhoty. Tyhle vyper. Hodil po mně na postel zakrvácené kalhoty. Dělej a ten kabát taky očistíš. Nevím, jestli tohle půjde vyprat, namítala jsem. Krev ta se zapere, s kým nic neudělám. Nešlo to vyprat. Nešlo. Ať jsem se snažila sebe víc, šmouhy na oblečení byly vidět. Koupím si nové. Je čas koupit si nové, huhlal si otec. Oblékl se a opět zmizel ze statku. Po půlnoci vedle mne do peřin z Kiška žuchlo jeho tělo. Do okna svítil měsíc a jeho světlo dopadalo na otcovu spící tvář. Chvíli jsem hleděla na jeho namodralou bradu s dvoudenním strniškem, na propadlé tváře a šedivé nitky v jeho kníru. Takového jsem ho neznala. Vypadal jako tulák, jako pobuda. Přitom na sebe odjakživa dbal. Změnil se za těch pár dní. Strašlivě se změnil. Ráno se konečně ujal svých každodenních povinností. Slyšela jsem ze dvora, jak cosi úsečně přikazuje Štěpánovi a snažila jsem se sama sobě namluvit, že se vše vrací do starých kolejí. Zrovna napadlo trochu nového sněhu, starší děti vyběhly ven a já chystala oběd. Když zvonilo poledne a děti se ještě nevracely, pořádně jsem tě, Mařenko, zachumlala do vlňáku a vydala jsem se i s tebou na náves, abych je sehnala domů. Procházela jsem kolem kovárny, míjela několik tetek a kývla jim na pozdrav. Dejš to pámbu, paní mámo. A to víte, že se kovář už 2 dny nevrátil domů? Kovářka tu pláče, jestli se někde nezapomněl v hospodě. Nebo aby se mu, nedej bože, něco nestalo. Měl u sebe všechny ty peníze, co vyhrál u soudu na vašem muži, víte? Vy to nevíte, že ten soud nakonec vyhrál kovář? Tady od sousedů se hoši nabídli, že ho zítra půjdou hledat, jestli se nevrátí. Srdce se mi zastavilo. Když našli kováře, oběhla ta hrůzná zpráva celou ves. Do kuchyně vrazila Johanka. Zabili kováře, paní mámo. Zavraždili kováře. No jim nepřestali poslouchat. Chtěla jsem něco říct, ale místo slov mi z úst vycházel jen jakýsi prapodivný zvuk. Věděla jsem to. Pak všechno dostalo strašně rychlý spád. Ještě ten večer byl náš dvůr plný četníků. Starší děti vyděšené v koutě kuchyně, ty, Mařenko, uplakaná a ukřičená v mém náručí. Oblečení struhly a almary rozházené po obou světnicích, otec s pouty na rukou, postrkovaný četníkem směrem k bryčce. Druhý četník, který nesl kalhoty a kabát s nevypratelnými skvrnami od krve. Po několika dnech vyšel podrobný popis vraždy kováře v Budějovických novinách, poté, co se otec při výslechu přiznal. Někdo ty noviny dovezl do Ločenic a kolovali po celé vsi, jen ke mně se nedostali. Jak se ten strašný skutek stal, jsem se dozvěděla asi jako poslední z celých Ločenic. Chtěla jsem umřít. Žila jsem v těch dnech a týdnech jako mátoha. Plnila jsem mlčky svoji práci, všechny svoje úkoly, zalezlá na statku, jako v krysí díře. Ano, na co jsem se podívala, všechno bylo pošpiněné. Viděla jsem znovu a znovu otce, jak si myje zakrvácené ruce v bílém lavoru, jak si rozmazává po bílém obličeji krvavý cákanec. Mlčela jsem. Mlčeli i děti. I ty si byla zakřiknutá, Mařenko. Pohybovali jsme se po statku jako stíny. Výjít ven mezi lidi jsme si netroufli. Jen Johanka a Štěpán nás spojovali s okolním světem. Štěpán se ujal povoznictví. Byl najednou samostatný, tak spolehlivý, tak šikovný. Hodně lidí od nás tehdy dalo ruce pryč, ale Štěpán byl mírný, laskavý a dokázal se s lidmi domluvit. A Johanka, jednou při dojení jsem se zeptala a tak mi potichu pověděla, co se psalo v těch prokletých novinách. Teprve tehdy jsem se dozvěděla, co se stalo. Když tenkrát otec u soudu ve Svinech uslyšel, že prohrál, nedokázal to pochopit. Nedokázal přijmout, že on, takový sedlák a pán, nevyhrál. Co pro něj bylo 30 zlatých, které prohrál? Nic. Ale že ten kovář mizerná vyhraje nad ním, nad Novákem z Ločenic? Ještě v soudní síni křičel na celé kolo, že kováře zabije. A zabil. Ten den se vrátil ze Svinů ještě před večerem na voze spolu se Štěpánem, ale zatímco Štěpán vypřahal, otec už šlapal po cestě přes Měchov naspět ke Svinům. A tak si šli ti dva naproti. Matěj Novák, kterého pálila v duši nenávist a pomsta, a vavřinec pokorný, kterého hřálo v kapse 30 zlatých a v žaludku nespočet kořalek. Však taky měl co zapíjet. Cesty těch dvou se protnuly u mlýna nedaleko Mnichova a co všechno se tam stalo, ví jen Bůh. Otec ubitého kováře odvlekl co nejdál z cesty do lesa. 3 dny ho schovával. 3 dny zahlazoval ve sněhu krvavou stopu. 3 noci se za mrtvým vracel, tahal ho po lese sem a tam a hledal, kam ho zakopat. Bože můj, co se mu asi honilo v té jeho pyšné hlavě, že na takovouto hrůzu nikdo nepřijde? Odtáhl tu zmrzlou krvavou mrtvolu hluboko do lesa až za starý mlýn do kamenolomu. Chtěl ji zakopat do země, ale ta byla zmrzlá na kámen. Mrtvého kováře tedy aspoň zaházel sněhem. Snad opravdu zešílel. Zaházel ho celého, nechal jenom hlavu, aby mu ze sněhu koukala. Čas se táhl jako smůla ze stromu. Zvykali jsme si na mlčenlivý život. Děti vystrčili hlavy ze statku jako prvé. Přicházeli potom domů s boulemi od pěstí a kamenů, s plivanci na oblečení, ve vlasech. Slýchávala jsem ty nadávky. Mazejte na vrahovinu. Ale moje děti se nevzdávaly. Nic jiného jim nezbylo. Hoši i Kačenka se naučili být, naučili se nadávat, naučili se stát při sobě. A ty zbyla, Mařenko, pořád se mnou. Kam jsem se hnula, pořád u mě. Jen s tebou na ruce jsem nakonec měla odvahu vyjít ven do vsi. Na ženskou s nemluvnětem v náručí nikdo nepokřikoval, nikdo si před ní neuplivoval na zem. I když skoro jako by se stalo. Ta nenávist a to opovržení se chvělo ve vzduchu všude kolem mě. Ani do kostela jsem se zprvu neodvážila. Snad až koncem jara jsem se jednou na večer vydala zadem nahoru do svatého Jána. Do duše se mi opatrně začala navracet naděje. Někteří sousedé časem začali neochotně odpovídat na můj pozdrav. Ale to osamocení bylo strašlivé. Na podzim jsme jednoho dne vypravovali povoz s velkým nákladem do města. Pomáhala jsem Štěpánovi naložit vůz. Můj pohled se setkal s jeho. Pousmála jsem se na něj a on mi odpověděl také úsměvem. Myslela jsem na ten úsměv celý den. Když se večer Štěpán vrátil z města domů a já vás uložila ke spánku, odešla jsem za ním do chléva. Vlastně jsme spolu nikdy ani nemluvili. Přes den jsme si šli každý po své práci. To jen když padla tma a všichni spali, vykradla jsem se někdy do chléva a zažila to, co nikdy předtím. Teplé dlaně, které mne mlčky hladily po rozpuštěných vlasech, po ramenou. Spočinutí v tmavém chlévě na drsném slamníku. Suď si mě, kdo chceš. Když jsem poznala, že čekám dítě, nepocítila jsem už žádný strach. Nemyslela jsem na budoucnost. Už jsem před sebou stejně žádnou neviděla. Plnila jsem povinnosti, starala se o vás, o dobytek a těšila se, až zas přijde večer. Byla jsem naprosto klidná. Samozřejmě, že jsem věděla, když už na mě bylo břicho vidět, jak se opět rozběhl kolotoč klevet, jak se všichni zase dívali a šuškali si, jak se uchechtávali. Bylo mi to jedno. Hladila jsem si své břicho, hladila jsem to děťátko v sobě a tolik jsem ho milovala. A jak tyž ho měla ráda, Mařenko, když se Štěpánek narodil, Nehnula ses od kolébky. Všechny děti jste měli po otci tmavé, nepodajné vlasy, jen Štěpánek měl světlonké chmíří na hlavičce, oči jako jarní nebe. Byl líbezný, byl jiný. Starší děti si nevlastního bratříčka nevšímali. Bůh ví, co museli snášet za nový posměch od ostatních, ale ty, Mařenko a Štěpánek, stala se z vás nerozlučná dvojice. Jak si ho kolíbala a co si mu broukala, jak si s ním dovedla celé dny vyhrát, když už dovedl sedět, když se postavil na nejisté nožičky. Od Štěpána jsem nežádala nic. Chlapci jsem dala při křtu jeho jméno, ale zapsaný byl zložené manželského. Viděla jsem, že se na něj rád dívá, když jsem ho po dvoře nosila na ruce, ale sám se k němu nehlásil a já to nežádala. Otec vrazil do kuchyně. Nevěděla jsem, že se vrátí ten den. Věděla jsem jen, že někdy během jara, léta by mohl být propuštěn. Vrazil do kuchyně a skočil po mně. Těžká, tvrdá ruka mi prudkým úderem rozrazila ret. Ztratila jsem rovnováhu a padla na roh kamen. Ty běhno, zařval otec. Chytl mě za vlasy a byl jako nepříčetný. Snažila jsem se ranám a kopancům vyhýbat, ale dopadaly na mne, jako by mě byl kladivem. Pak zakopl, na okamžik zakolísal a já se mu vytrhla. Vypotácela jsem se síňkou na zápraží a zoufale se rozhlížela po dvoře. Na zápraží jste stáli vy dva. Ty, Mařenko, skamenělá hrůzou a plačící Štěpánek. Uslyšela jsem za sebou dupot těžkých nohou, to mne vzpamatovalo a pohnulo k pohybu. Popadla jsem Štěpánka a klopítala přes dvůr. Až ve vratech jsem se zastavila a otočila nazpět. Stála si na zápraží, Mařenko, moje malá holčičko, a volala si mne. Tak zoufale si mne volala. Všechno se ve mně rvalo na kusy. Chtěla jsem se k tobě rozběhnout, ale najednou se za tebou ve dveřích vynořila ta strašlivá postava. Vyběhla jsem se Štěpánkem náručí zebrat a utíkala jsem. Už padl večer a šero, když jsem doklopítala do Hodějc ke statku svých rodičů. Zůstala jsem stát mezi dveřmi. Nejubožejší z ubohých. Spocené, rozcuchané vlasy, rozbitá ústa, roztržený rukáv, bosá. V náručí spící uplakaný chlapeček. Rodiče dávno věděli, co udělal můj muž. Věděli to všichni. Věděl to celý kraj. Určitě si ze všech sil přáli, aby je s námi už nikdy nikdo nespojoval. Tolik si na svém dobrém jméně, na bezúhonosti své rodiny zakládali. A teď tohle. Mlčky jsem tam stála. Dívali se na mne a já v jejich očích viděla, jak je prostupuje poznání, že držím v rukou dítě, které nemůže být mého muže. Matka si přitiskla záskyru k očím a rozplakala se. Pojď dál, pokynul mi nakonec otec. Neptali se, kdo je otcem Štěpánka. Nechtěli nic vědět. Druhý den mi bratr pomohl s vyklízením vejminku a já zalezla i s dítětem hluboko do té jezevčí nory. Byla jsem jako prokletá. Snad teprve po roce jsem se odvážila požádat bratra, jestli by nemohl promluvit s tvým otcem, Mařenko. Nechtěla jsem, aby za mne prosil o odpuštění. Nechtěla jsem nic, než aby mi otec dal tebe, Mařenko. Věděla jsem jistě, že o starší děti prosit nemám, ale myslela jsem, že tebe by mi snad mohl dát. Vždyť tě ani nestihl poznat, byla si tak malá. Nakonec se bratr za tvým otcem vypravil. Potkali se na dvoře.
1: Bude rozvod.
0: Rozvod? To snad nebude nutné, švagře, mírnil ho bratr. Ale v tu chvíli vyšla z kuchyně na zápraží mladá žena a plaše pozdravila. Přes velké břicho měla utaženou záskyru. Za ní nedůvěřivě vystrkovala chundalatou tmavou hlavičku malá dívenka. Bratr pochopil. Vlastně jsem přijel domluvit se s tebou na čemsi jiném, švagře. Na támhleté holčině, ukázal do přítmí na dítě stojící za těhotnou ženou. Její matka za ní prosí, chtěla by ji mít u sebe. A pro vás by to také jistě bylo lepší, ne? Když se vám teď rodina rozroste. Otec se na mého bratra zamračeně podíval. Pak houkl za sebe. Jdi domů, Johano, a vem holku sebou, ať to nezaclání. Otec se opět zle zadíval na bratra. Tak dceru bych chtěla, ta kurva. To jí jeden parchant nestačí? Děvče je ještě malé, švagře. Jistě také potřebuje být se svou matkou. Holka už novou matku má. A jakou matku? Ta ji neskazí. A tvé sestře té kurvě vzkaž, že holku už nikdy neuvidí. A to byl můj trest. Přišla jsem o tebe provždy, má Mařenko.

0: Skončila třetí část premiérové četby na pokračování z románu Zlá babička, který napsala jihočeská spisovatelka Dita Kůtová. V režii Martiny Šlégolové za asistence mistra zvuku Michala Koláře ji načetly dvě herečky jihočeského divadla, Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Pokračování příběhu vás čeká opět zítra touhle dobou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zlatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den s hezkou muzikou vám přeje Martin Šustr. Dneska pro ní sáhneme na album, které je zamračené jenom v názvu. Jmenuje se Cloud Nine a všichni, kdo neskončili s kapelou Beatles s jejím rozchodem v roce 1970, už vědí, že zpívat a hrát teď bude George Harrison.

Dokonce i tak plodný a sehraný autorský tandem, jako byli John Lennon a Paul McCartney, si v prostředku 60. let nemohl nevšimnout, že mu postupem času v kapele vyrostl další tvůrčí spolupracovník, schopný napsat, vypointovat a vlastně i velmi slušně zaspívat písničku, která není jenom do počtu, ale jež má i oprávněné hitové ambice. George Harrison sice neměl takový skladatelský talent a zpočátku ani praxi jako zmínění dva brouci, leč potichu v koutku střádal nápady a když byla vhodná chvíle, pustil je do světa. Jeho životní příběh se neomezuje jen na dekádu, v níž byl členem Beatles, ale i na další zajímavá období, ve kterých se projevoval jako pozoruhodná osobnost nejen hudebního biznisu. Zůstaneme-li ale striktně u muziky a posuneme se z éry Beatles do času, kdy už stál každý z nich sám za sebe, zjistíme, že cesta zádumčivého kytaristy a zpěváka se poměrně dost klikatila mezi úspěchy a propady. Autorsky neopotřebován se zásobou nápadů vyrazil velkolepě do 70. let, jenže roky střádané zásoby se brzy začaly tančit. Závěr z prvu tak úspěšné dekády Harrisona zastihl, co by umělce jehož kariéra evidentně skomírá. Víc než hudbě se spíš věnoval svému automobilovému koníčku a produkování filmů. Z kraje 80. let dokonce ohlásil konec svých hudebních aktivit. Na jejich sklonku už ale byl zpátky v sedle a na pažbě měl dva velmi podařené zářezy. Jeden ze superskupinou hvězdných kamarádů s názvem Traveling Wilburys a druhý právě díky desce Cloud Nine.

80. léta přinesla na hudební scénu řadu změn, v dobrém i tom horším. Vedle skvělých alb vylétlo do prostoru i kvantum ploché hudební hmoty, která okupovala rádia i začínající hudební televize. I Harrisonovi rychle došlo, že populární interpreti té doby zněli úplně jinak, než jak si on představoval čistou a řemeslně vybroušenou hudební formu. Jeho přemýšlivé a někdy až meditativní texty tuto odlišnost ještě zvýrazňovaly. Východní filozofické myšlení a inklinace k duchovní stránce lidského života nebylo u muzikantského boháče, jenž bydlí ve viktoriánském zámku, i přes tento na pohled zjevný rozpor ducha a hmoty jenom snobskou kratochvílí. Harrisona skutečně nezajímalo pozlátko světa celebrit a závody v showbiznisu. Neuměl se jim přizpůsobit a především to nechtěl. Proto koncem 80. let překvapil jeho návrat na scénu v podobě výborného alba Cloud Nine. Vyšlo v roce 1987. Poněkud uvadlého muzikanta do značné míry vrátilo na hudební mapu. Spolupráce s Jeffem Lynnem, producentem a jinak také klíčovým členem kapely Electric Light Orchestra, George vyburcovala k opět prvotřídnímu výkonu. Jeho originální kytarový slide ve spojení s Lynnovými typicky čitelnými bicími zafungoval na výbornou. A náhle měl Harrison zase regulérní rádiové hity, tedy cosi, co zažil v masivní míře naposledy z Beatles.

Křehký civilní hlas, k dokonalosti vycizelovaná kytarová technika, zamyšlené texty s přesahem nad obvyklé popmuzikální normy, jemné a nápadité aranžerské finesy, nezřídka zakrývající poněkud obyčejné melodie, perfektní zvuk. To jsou body, jejichž spojením se dá vymezit prostor, na nichž se pohybuje většina Harrisonových nahrávek, a stejnou pečeť nesou i ty z alba Cloud Nine. Najdeme na něm několik písniček, jež v odkazu někdejšího Beatla zůstávají svěžími trvalkami, takže si pojďme ještě jednou přivonět. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Svět obrů v Chlumu u Třeboně údajně nelegálně ukládá odpady, firma to odmítá. Nové kolumbárium na hřbitově v Bernardicích na Písecku nabídne 64 schránek pro uložení uren. V noci naměříme 19 až 16 stupňů, kránu se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Zítra bude převládat velká oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Dobrý večer, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů by ale změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Na hřbitově v Bernardicích na Písecku vzniká nové kolumbárium. Výstavba za bezmála 500 000 korun začala tento měsíc. O schránky v kolumbáriu je mezi místními obyvateli velký zájem. Podrobnosti má starosta Pavel Souhrada z ODS.
2: Obsahuje 64 schrání pro až 3 urny. Kolumbárium bude zbudováno z leštěné žuly a bude vhodným doplněním pietního místa. V půlce září bude kolumbárium připravené, aby se mohlo nabídnout zájemcům.
0: Odpad z atrakce Svět obrů v zámku u Chlumu Třeboň u Třeboně údajně končí na nelegální skládce v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. S odvoláním na Ladislava Roktorise z AKO Třeboňsko o tom informoval server Budějická drbna a jeho česká mutace deníku Mladá fronta dnes. Zástupce provozovatele nařčení odmítl. Případ řeší i Česká inspekce životního prostředí. Ukládání odpadů v HKO mimo určená místa je protizákonné. Firmě za takové jednání hrozí až 2 milionová pokuta. Sport. Fotbalisti Plzně se kvůli technickým problémům letadla výrazně zdrželi na cestě do Bělehradu ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě. Svěřenci trenéra Martina Hiského museli čekat na náhradní menší stroj a do srbské metropole vyrazili se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. České hokejistky prohrály na úvod prvního dílu Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. V dalším utkání se Češky utkají v pátek od 15:30 odpoledne se Švédskem.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a kránu se místy objeví od jihozápadu přeháňky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. Zítra bude převládat velká oblačnost, ráno se místy objeví přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Mírný jihozápadní nebo západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Biozátěž bude na jihu Čech nízká a na Vysočině vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodaj webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod, i nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra jako jazyková korektorka samozřejmě nachází chyby v těch materiálech, které dostává, různých knihách, příručkách, ale určitě si i přečtete noviny, časopisy a tak jako s profesionální deformací nacházíte chyby i tam.
2: Přesně tak. Ono při tom typu zpráv, co se na nás dneska valí, je vlastně ten vedlejší efekt, že si tam všimnu nějaké nesrovnalosti, je fajn.
1: Vy jste našla v jednom časopise Češi budou dřít bídu. No co tam je špatně? Tam bylo malé č, nebo co?
2: Ne, ona se, ta bída tře. Máme takové rčení třít bídu snouzí a to sloveso třít dříve se užívalo aktivně i ve významu trpět. Takže to rčení znamenalo trpět bídu a ještě navíc nouzi. No a tady dotyčný zjevně chtěl říct tedy, že se budeme nacházet v těžkých životních podmínkách v trvalém nedostatku. No ale použil tam sloveso, které tam významově nepatří.
1: Dobře, takže třeme bídu, nedřeme bídu. Co závodníci na hvozdu? Tak to nevím, co tím chtěl autor říct, ale to jste našla. No, chvost, že tam měl být?
2: No, říká se být na chvostu, třeba být na chvostu událostí, být ve vleku těch událostí. A tak si myslím,

0: že tady mohlo to být nezáměrné, anebo opravdu z neznalosti, nebo to tam nějaký ten textový editor doplnil.
1: Což je vlastně taky příznačné pro dnešní dobu, že někdy to nemusí být neznalost autora, ale že to opraví různé T9 a jazykové korektory v různých editorech a my už si pak nevšimneme, že nám to opravili.
0: Přesně tak.
1: Dobře, co spojení? Bylo to mementem na tragickou smrt. Tady odhaduju, že bude nějak špatně přiřazený pád nebo předložka, která tam nemá být?
0: Je to pád špatně a vlastně je to i významově trochu špatně, řekněme, protože memento v češtině se užívá ve významu výstraha, varování. Takže varování na tragickou smrt nedává úplně smysl.
1: Takže jak by to mělo být? Mementem před tragickou smrtí nebo mementem tragické smrti? Teď nevím.
0: Úplně bez předložkový pád, ano. Memento tragické smrti. A tam jde o to, že v češtině to memento je podstatné jméno a nemá žádnou povinnou vazbu. Takže ta tam nepatří. Možná ten dotyčný pisatel, pisatelka měli na mysli to latinské memento mori, které se překládá jako pamatuj na smrt.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vašebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců z

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízí jim 30 000, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili.
1: Sport.
0: České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sledují, jak se komu daří a to prostě

0: vpředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
1: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co naráží?
0: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nejlepší hokejový útočník reprezentant Patrik Eliáš v pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán, ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku, první tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slávi.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drubežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až v setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík. Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Ty jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano, ano, ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže. My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku. Doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je to nádherná, děkuji.

0: Zvolili to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
1: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
2: Asi jo.
1: A teda přišli jste před dům, no. Sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
2: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
0: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto jsme potili ruce. Takže to, já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
1: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
0: No, to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhle tom nesmělejší. No.
2: Já jsem na to furt čekala a říkám, no dneska už by možná. No, to trvalo to fakt rok, on byl takový. Ne, no přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
1: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
2: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
1: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám Dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
2: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
1: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí, jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
2: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdem příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
0: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydl vedle v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 16:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 17:30, vstávám, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocenej, měl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
1: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
2: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák, to bylo ideální vlastně to.
1: To bylo. Co se takhle v nocích odehrálo?
2: No, tak to už jsme byli trošku dál.
0: Tak to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takové ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
1: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
0: No, tak po tom roce.
2: No,
0: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
1: Změnilo se tím něco?
2: No, tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala, že
0: máme dost času.
1: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že Máte jistotu, že třeba už je

0: ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
1: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
0: Aha.
1: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla móda, že jsme se brali, že jo? Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli. No já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál? Takže já jsem šla
0: na nádraží. Vy jste šla jeho žádat?
1: No, já ho žádala v ruku na nádraží u tanku. No.
2: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
0: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou
2: kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
0: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
1: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
2: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti a tak to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelitu toho v žádném případě to jako.
0: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
2: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbelích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán, promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítětem, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si dovědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: To je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takovej, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali, aby už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno, takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo, no a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problému, vás utěkáře?
3: To už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teď běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosí. Ale to já říkám, já to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad. Voda.
5: Kam? Kde jste se udali?
4: V Čakovicích na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všechno stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tadyhle, tak já jsem jí dal pusu, zvednul jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všechno osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsouhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tady to tak, ta nějaká zase zavoraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, nebo.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co se mě nedělalo problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všechno vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím. Jo.
5: A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: No, to byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďkon je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko. A pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak prosím si jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je.
5: Jo,
4: i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby měla 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel zase bát?
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těchto zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pomenu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát. Když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tamhle do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. jako samotá, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomu nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
4: Bojíte se toho?
5: Jo, má člověk takový obavy a nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
3: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale je to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako to největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se mu nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak on, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: Jo. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého, když se člověk zamiluje... Pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak to říká, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnýmu a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný. Taky jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam táhali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhven. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
3: Jste loučící nebo vítací typ?
2: Já asi obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu nebo to s nima vydám a to, to je jako, pro mě je rodina všecko.
3: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
4: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
3: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
4: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
2: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí. Jo.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsal? A rádio, jo.
5: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna. Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, viď? To je akorát. Já, ale to bude škoda, aby se mi to neodřelo, až tam z toho budu.
3: Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, viď?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky, ať slouží na tu kávu, jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi, Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujeme.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta naburta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout, já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách. Ona mi chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičema na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozné. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. Tak to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po ty mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody v Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jedou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já jo, já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi. A tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a mít tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všechno dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde z, třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě. Já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám a za to děkuju. A jako jsem jí vděčnej vlastně za každý den, co jsme spolu.
4: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký. Člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svou ženu?
3: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte. Nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy Vinohradské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku.
0: Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi na spěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme my, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy.

0: přišli užíti pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
1: Děkuji za výklad tvůj, pane podokrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
0: Jeho milost, Petr, král Cyperský a Jeruzalemský, mešká od rána zde.
1: Přijel sám?
0: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
1: Tak. A kde je král Petr?
2: Ten mi nepřekáží.
0: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
3: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
1: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
0: Však tu právě oba přicházejí.
4: Pane vévodo.
1: Důstojný otče.
4: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
5: Aj, jaké je to shledání. Pamatuji se dobře na pana vévodu.
1: Ze slavností krakovských.
5: Ovšem, to byly časy, pánové.
6: Tak veselý již nebudem.
5: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
0: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
6: Líbí?
5: To je málo, pane půlkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově třikrát odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
4: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
5: A máme proto podstatné příčiny být veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
4: Milosti, jsem tady jenom vaším průvočím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
5: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
1: Milost královská přeje si odechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
5: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
4: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
5: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
0: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
1: Děkuji, nevím, věru.
5: Jsi vtělená úslužnost, pane půlkrabí.
0: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
5: Konečně jsme sami.
1: I pohostinství někdy překáží.
5: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
1: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
5: V Praze dobře.
1: A zde?
5: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
1: Ale?
5: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
1: Nerozumím, králi.
5: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
1: Nechápu, kam směřuješ.
5: No, soudím jako člověk a tvrdím směrem.

0: přátelé, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
1: Pak neznáš císaře.
0: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví.
2: Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro dva. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
1: Jsi na milu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost, Karlova.
0: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
1: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
0: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
3: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dětřicha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou nelákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou straň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Arnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda...
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být dcera tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratrnými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnošt za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se smluvil. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoct, to je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak mi popustíš, nerad lovit pod mě.
6: To, co chceš, já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbu.
5: To mi právě vo, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti, vím všecko. Všecko, sladký panoši, dej mi políbení a uvěřím, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiní.
6: Zpátky si jen
5: dobrá, tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
4: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
4: Císařský pane.
7: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak. Dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
7: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
8: Dále od hradu, dále.
9: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
10: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
9: Celý den nevyjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
10: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
9: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
10: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
9: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
10: Ale vždyť jsem posud neřekl.
9: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věrupodobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
10: My jsme tedy jednali.
9: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
10: My jsme tedy jednali.
9: To slyším po třetí a stále nevím kde.
10: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
9: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
10: Ano.
9: Upřímné slovo.
10: Ano.
9: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
10: ano,
9: nemůže mu to nikdo míti za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
10: Ale já...
9: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
10: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
9: Oh, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
10: Stalo se něco.
9: Mluv, čertu, co se stalo?
10: Na hradě je žena.
9: Ne.
10: Ano.
9: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
10: Alena.
9: Rány boží, kdo tohle spískal?
10: Ona sama.
9: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvíli vychloubal?
10: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
9: No jo.
10: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
9: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
10: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
9: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
10: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
9: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
10: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
9: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
11: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
9: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jítro.
12: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
9: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
12: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
9: Mně? Jakožto Purkrabího?
12: Mhm.
9: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
12: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
9: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
12: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
9: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
12: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
9: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
12: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
9: Ne, ne, ten neví o ničem.
12: Tedy ví o tom císař sám.
9: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
12: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
9: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
12: A tento panoš byl dívka. V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
9: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
13: Dále odhradu,
9: o bože,
13: dále.
9: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
12: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Ale no.
14: Konečně. No.
16: Pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
14: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
14: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
14: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
14: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
14: Tak tam zůstaň bez polibku.
17: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
18: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To burchlebství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do klešti.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jízbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal, měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl, stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje? Držíš se to, děvče, jak pravý šermí.
5: A nepoddáš se?
6: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
7: Císař.
5: Běda.
6: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
5: Císař ví všecko.
6: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
6: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
6: Bez strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
6: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
4: Nešťastné dítě.
6: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
6: Milost.
5: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
4: Císař odpouští.
5: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
4: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
5: O díky.
4: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
4: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
4: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna.
5: Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
11: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
5: Ty bys chtěl?
11: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
12: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
5: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše a v těchto barvách?
11: Cestou ti všecko vysvětlím.
12: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
12: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
8: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
12: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
5: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtěl, chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdíly.

0: o ty obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
1: No.
0: Jakoby to přijde jakový, ještě to právě není zbytečná obava, těžko říct.
1: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
0: No, nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
1: Teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
0: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co se začíná oteplovat, jakoby teď z tohle klesla ta voda taky na tej orlíku, všechno, že mám si takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přecháze ve strach.
1: Ano, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
0: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový nezbytný, jakoby omezený třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
1: No, ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
0: Dnes to dosila ještě voda, jako by na záchod, aby se spláchlo.
1: Jaroslave, dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
0: No, to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
1: Bojíte se ani třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
0: Fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
1: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
0: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si ty sourozence, ale museli jsme usít na přírodu svíce než světle. Teď jsem si na to úplně jako nezvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, jo.
1: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
0: A určitě nikdy neví, že to přijde a že na to se někdo to má s tím problém, se asi měří to připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít. Tak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
1: Dobře. Oh. Jaroslave, co říci závěrem?
0: A jen pro lidi doma z něčeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat určitě dál ostatní, co budou povídat.
1: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si ho uchováváte.
0: Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
1: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivý, z Důchoďáku.
0: Co máte k tématu? Povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila zubela tma a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: určitě budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste si představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Nějakého jako psychologa nebo terapeuta?
1: No, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůže, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Ale není to pravda. Zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to? No, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z Důchoďáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mhm.
1: A tady mám, my koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde.
0: Aha, teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko...
1: Zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal, a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla... Na letošní zimu Vánoce jsem si přinesla z jmelí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Růžovej. No, víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědožlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomnosti jsem zbala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, pak jsem mu přišlápla. Tolik, co by stříklo, tak no, jsem zbala
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju. No. Že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromů, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, abys nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem jel, je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou, to se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho a já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do té stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
0: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
1: No, to takovej pocit jsem mám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a my, když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sedřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
0: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne, můžete si dívat z okénka? To já ne.
1: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
0: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
1: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářským a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
0: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
1: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to, to jsme dělali jako normální instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
0: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
1: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl David Dale, který dospíval píseň Počítám 3:45. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm,
1: protože vlastně kluk se narodil přidušený a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila. Ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra. Takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě a to velmi dobrou. Teď... Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuznej dal do hromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohle, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo? Bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka.
0: No,
1: moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii? Je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14 mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco víc.
1: Pavouky, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí, než smůlu.
0: No, tak... To je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekl práci dneska. Takže vzal jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. To, co cítím, prostě hady ne. Hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To by jistě žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak, povězte z ní, máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo?
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to, tak, to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček můj milovaný za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synovec. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijem. No a když přišlo na ten pavilon plazu, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to úžasně očekávané žrádlo, tak se do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos. Volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To je,
1: no, to je zážitek. Tady to, mě stačilo, když mi to s očima navrhla, vy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k té velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou tam horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: Ty mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Se krásně a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům. Vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím a předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem hospodská, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni v práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a já, mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to, paní Emo, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat, skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček
2: oddělat? Ne. Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hady miluji. Já jdu na hřívky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hřívky a pavučina mezi stromama, já hledám hřívky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašně odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak jde, máme.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt, a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, ano. To mělo asi metr a to skakalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku, no.
2: To byla úžasná hračka kdysi,
1: ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala, přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt, fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídáte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jich chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom

0: ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně, a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala, nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple, tak a já zase jsem se toho tak jak si štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat, a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory. A nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické, tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
1: Ano.
0: No a protože tam jako v tom mém, ve okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže, paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
1: Přesně tak. Děkuji za krásné povídání. No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
0: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víte, malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti, a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, děti, to měli jsme už syna, říkal, on to zdědí po tobě, tak říkal, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkaní, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám, sklípkaní, pokoutníci, to je jako domácí provouka, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše, a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalitý a chlupatý, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi a to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kalímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách, a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl orobincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nějak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky, já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak se nezlobte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se pokaždý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tě můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: oči.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, jak když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk.
1: Aha.
3: Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Mm-hmm. Ano,
3: zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
3: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě, kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže jo, tak jsem
1: víte,
3: chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
3: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytil nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako. Já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec. Jako. Tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže... Soni, děkuju no, moc.
3: Já
1: opět
3: vám děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
3: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat.
3: Já jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
3: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem, přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích. Dobrou.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: Ne, to bude.
0: Děkujeme.
1: Je to?
0: Ano.
1: Tak, protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Nakladá tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozhodnovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, jo, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda užovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty, doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli, nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic. Napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element. Já bych do toho...
2: Dej to pambu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vemcel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu krajana.
4: A ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: Bon, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasu. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke štětí. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád okola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordiáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou.
5: jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
4: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
7: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v 8, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
4: Naschledanou, paři, děkuji.
7: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
7: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
8: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
8: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
4: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
7: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
4: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
7: Jáčku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Kriskot Anton a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
7: Jáčku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
7: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
4: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerholen. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
1: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
2: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
1: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
3: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
4: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože Příku.
2: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
2: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
2: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
2: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
2: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
4: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozítří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
2: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme, tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
2: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
2: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
4: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
4: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
4: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jou, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
10: No vidíš ty.
4: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
10: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
4: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
4: Jo tak, jako kapitán Gambie, Domter. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím Domtérem musíš vyučit a na koni

0: musíš jezdit.
1: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
2: Co ty, že jsi jezdil?
1: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
1: Skočil jsem Hanzovi pro tabák a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To budem rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
10: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. No je tím.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
6: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlivý, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý, promiňte.
8: Výborně, pane Ať. Nic si z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
10: Ano, ano, a čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevnější vtipkování o jeho osobě.
12: Tak co, dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
7: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
12: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
12: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
10: Zadržte, zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
12: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
8: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
10: Neříkejte.
12: Vyprávějte, pane Frasi.
8: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: Ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
12: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
12: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořiči, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: Já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.